0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je Anna Prášilová-Fialová. Zdravím vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Herečka a my začneme pozvánkou do divadla Hibernia. 5 let zpět, 17. ledna 2026 jste měli premiéru. A pokud jsem dobře pátrala, tak to není úplně taková ta tradiční Broadway, broadwayský muzikál, ale off-Broadway.
3: Off-Broadway.
2: Off-Broadway.
3: No, určitě tím obsazením, tou kovorností je to vlastně i tou hudbou si myslím, že to není úplně klasicky jako muzikálový počin nebo muzikálový kousek, ale je to podle mě strašně krásný, co se teď týče, myslím, té hry, toho muzikálu jako takovýho. Ta hudba je jedna z nejhezčích, co jsem asi jako slyšela a vlastně krásně to vypráví, velice na jednu stranu obyčejný příběh dvou lidí, kteří se potkali a bylo to fajn a pak jim to prostě nevyšlo, co se nám tak všem asi jako v životě nějak stalo a je tam vlastně udělaná jenom ta věc, že já to vyprávím od konce toho vztahu a Ondra Rychlý to vypráví od začátku toho vztahu, takže vlastně mi to přijde jako super, že to je taková docela taková jednoduchá věc, kterou jsme se všichni nějak jako se jí nějak dotkli a je provázaná fakt nádhernou muzikou.
2: A co můžete prozradit, o čem to je? 5 let zpět.
3: To teď jsem to řekla.
2: No ale
3: no, jako vlastně víc jako
2: je tam potom ještě nějaká další zápletka nebo no, nějaký další?
3: Je tam takovej jako jeden. No, počka, tak
2: jestli to můžete,
3: za všechno, ne?
2: Jestli to můžete říct.
3: Takhle, ten základ je, ten ještě, kdybych to popsala teda podrobnější, je, že vlastně Ondra Rychlý hraje Jamieho a já hraju Katy. A Jamie je spisovatel, který je velice úspěšný. A Katy je neúspěšná, nebo prostě nedaří se jí úplně prorazit jako herečce. A vlastně postupem toho vztahu a toho trvání a tý jako jeho vzrůstající úspěšnosti a naopak těch jejich jako dalších a dalších jako neúspěchů a narážek, prostě narážení, nevím, do zdi, prostě takových opravdu jako těžkých situací, kde je ten člověk odmítaný, kor si myslím v této branži, kde se furt s někým má potřebu poměřovat a ta konkurence je prostě kolem je taky jako znatelná, tak vlastně ona začne to hodně nezvládat a on vlastně taky trošku oslepne tím úspěchem. Zároveň jsme se strašně snažili, aby pro diváka ten náš příběh neměl jako, že jeden z nás je špatný a druhý je jako ta oběť nebo chudák nebo ten dobrý, že vlastně oba si tak trošku můžou za to, oba tak trošku podlehnou tomu svýmu osudu a nejsou schopní jako spolu ho nějak spravit nebo spolu prostě nějak bojovat a nějak se jako spojit a vlastně je to od sebe jako my jsme zastánci toho, že se opravdu potkali ve špatnou dobu, že ten konec jsme si s Ondrou i s Petěho Heškem a vlastně s Kamilou tak si úplně pro příjmení, tak to trapný. Motlovou, dobrý, pardon, promiň, Kamčo. Mě jsme vlastně si na tom konci hezky postavili, nebo jsme si tam vytvořili takovou možnost, že to je třeba o tom, že se opravdu potkali ve špatný čas a že třeba se můžou potkat za 7 let nebo za 2 roky, kdy si a bude to třeba fungovat, což si myslím, že je taky možný, že se někdy prostě lidi, kteří by spolu třeba mohli být šťastní, potkají ve špatnou dobu, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Anna Prašilová-Fialová, herečka. Zveme do divadla Hibernia a to představení nebo ten muzikál se jmenuje Pět let zpět. Jste tam v podstatě jenom s Ondrou Rychlým a těsně před natáčením jsem se dozvěděla ještě takovou hezkou věc, že se znáte od malinka.
2: Jo.
1: Pomůže to na scéně, na jevišti, když toho člověka znáte trošku víc?
2: Já si myslím, že určitě, tak jako u nás to fakt specifický příběh, protože naše mamky se kamarádi hrozně dlouho chodili spolu do školy a tudíž my se známe opravdu úplně jako odmala. A jednu dobu jsme spolu i bydleli, když jsme byli oba na konzervatoři a jako Ondra je pro mě prostě jeden z nejbližších kamarádů v životě, který mě fakt jako provází tím životem úplně od začátku a vždycky jsem k němu vzlížela, co se týče hlavně jako smyslu pro humor. Ondra je pro mě jeden z nejvtipnějších lidí, jako který v životě mám a spojuje nás spousta lásek a k seriálům, k hudbě filmový, k filmům a vlastně k tomu, k té naší práci. Vlastně, když mi zavolali, jako jestli bych do toho nešla, tak jsem vím, že jako jsem vlastně ani vteřinu nepřemýšlela nad ničím jiným, jenom že jako jasně, to je skvělý.
1: Je tam Ondra.
2: No, protože to podle mě se vám fakt jako nestane každý den, že si můžete zahrát se s tím fakt nejbližším kámošem. A ještě tam jste fakt jenom vy dva. Máme tam teda skvělou partu tanečníků a muzikanti jsou s náma na jevišti, což si myslím, že je strašně prospěšný celý ty věci a je to hlavně vždycky uchvatný, když tu hudbu máte živě. A takže jsme si dělali srandu, že kdyby se třeba, jsme se lidem už omrzeli na podívanou my, tak tam prostě furt jsou jako lidi, co se bezvadně hejbou a do toho ty muzikanti, že to má až takovou jako koncertovou formu chvílema a jako je to skvělý, jako s Ondrou se takhle potkat i myslím, že nás to, jestli to jde, tak nás to ještě víc nějak jako zblížilo, že jsme se prostě poznali při té práci, která pro nás byla, myslím, pro oba dost náročná, co se týče toho zpěvu, že to byly takový jako milníky pro nás pěvecký. A
1: bylo to těžší než Iveta?
2: No určitě.
1: Bylo.
2: Protože, jak už jsem říkala, ta hudba je přenádherná a má třeba takovou pro mě jako zajímavost, to se i týče, když je to jako ve formě toho muzikálu, že každá ta písnička je vlastně trošku jiný žánr. A je to jako neuvěřitelně těžký prostě zpívání a zároveň i se vyznat v té hudbě občas. Já to mám takový třeba moment, kdy tou rukou, která je zády k lidem, si fakt doteď musím normálně odťukávat jako doby, abych se strefila správně, že a pak se nám s Ondrou dost ulevilo, když jako ti nejlepší z nejlepších jako muzikantů a Krištof Marek, který dělal hudební na studování, tak říkali, že to je fakt jako strašně zrádná ta muzika, že on tam vymyslel ten autor spousta takových jako vychcávek z prominutí, který jsou trošku zapeklitý a když člověk nedává pozor, tak a ještě my se s Ondrou jako nepovažujeme za úplně jako zpěvák, nebo Ondra je určitě muzicky nadanější a hraje perfektně na klavír a skládá hudbu, ale já třeba jako pro mě jsou noty matematika, takže já jako neumím, já se všechno učím z poslechu a snažím se to tak jenom jako nějak cítit, ale jako nezahraju vám z not písničku.
1: A pardon, stalo se třeba, že jste nastoupila špatně?
2: Jo, teď se mi to stalo před, jsme hráli zrovna včera, ale stalo se mi to představení před tím, že jsem v jedné písnice nastoupila trošku blbě, ale díky bohu to je taková finální pasáž v té jedné. Vlastně my tam máme s Ondrou každý solový písničky, jenom dva duety v tom celém představení jsou. A ten jeden je jako svatba a tam vlastně taková finální, jako takový kousek, kde já vlastně opakuju Ondrovu část a trošku se z něj dělám srandu, takže tam se dalo hezky jako vybruslit z toho, že mě nečekala ještě dvouminutová písnička, kde by se musela zorientovat v tom, že jsem blbě nastoupila, že to fakt byl jako kousek, kde jsem z toho nějak jako vybruslila, ale
1: dobře,
2: jsem spocená až na zádech z toho, to bylo hrozný. To člověk ví, ale ten to naštěstí jako snad nebylo poznat.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Vyměňte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Co si dáme v pondělí večer? Metaliku a

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je herečka Anna Prášilová-Fialová. Ale v rámci toho muzikálu jsem trošku z těch vašich rozhovorů pochopila, když to řeknu úplně jednoduše, že neberete úplně každou nabídku v rámci toho muzikálu, který se dělá v České republice.
2: Jo, nebo ne. Já se nějak...
1: Klidně to řeknete, jak to je?
2: No, ne, to já už jsem to tak jako... Já jsem vlastně měla možnost být tak jsme se i jako seznámili pořádně s Ondrou Brzo Bohatým, který, když napsal legendu jménem Holmes do Karlínského divadla.
1: A to je krásný muzikál.
2: Což bylo úplně taky pro mě jako zjevení tady, co se týče muzikálové scény a vlastně toho našeho nějaký, tý naší nějaký záliby český, že se dělají jako muzikály na písně někoho. A tam se vypíše příběh, který za mě, pardon, viděla jsem i nějaký ty věci, nemluvím o tom takhle, aniž bych něco viděla, za mě ty příběhy jsou takový našroubovaný, moc nedávají smysl, nebo jsou za mě nějak jako plitký a jsou tam našroubovaný písničky, já nevím, od Valdemara Matušky nebo Heleny Vondráčkový nebo někoho. Což jsou všechno skvělí interpreti a jejich písničky mám moc ráda. Ale nějak neholduju jako týhle formě, jako muzikálu, jenom proto, aby si lidi mohli zatleskat a zaspívat jako s lidma. Od toho jsou podle mě ty koncerty trošku lepší, než se tam snažit montovat nějaký jako herectví mezi to a nějaký příběhy. A, takže ten Holmes byl pro mě úplně jako... Jsem byla z toho strašně nadšená a bylo to pro mě strašně zásadní jako zkoušení. Mm-hmm. Bylo i pěvecky jsem tam měla takový první jako, doufám si říct, posun nebo něco, že jsem si uvědomila, že ten hlas je opravdu sval, se kterým, když jako pracujeme, tak se fakt jako vyvíjí neskutečným způsobem, když tomu věnujeme ten čas. A já jsem tam tehdy vlastně byla, dostala doporučení i na Pavlu Fendrichovou, což doteď je pro mě jako takový můj pěvecký guru, nebo jako já ji úplně zbožňuju, jak učí, jaká je a cokoliv jsem doteď dělala pěveckýho, ať už to byly písničky v Ivetě, nebo tady Pět let zpět, nebo jsem jenom zpívala Modlitbu pro Martu na Korzu 17. listopadu, tak vlastně ke všemu jsem se vždycky jako přihlásila k Pavle a žádala jsem o nějakou pomoc nebo nějaký klid, že vlastně furt z toho zpěvu mám stres docela, i když mě to moc baví, tak jsem v tom taková nejistá. No a pak přišel Anděl Páně v Karlíně od Ondřeje taky, což taky strašně, strašně rádi hrajem a taky jsme se tam vlastně díky Ondrovi nějak potkali jako zrovna i s Ondrou Rychlým nebo s Kristýnou Danihlovou, což je moje taky úplně nejbližší kamarádka. Alternuju se v roli se svojí nejbližší kamarádkou Karolínou Wagnerovou. Takže vlastně ta parta, co bych tady mohla jmenovat dál, jsme se tam potkali jako, což je podle mě hrozně vzácný, se potkat ve složení jako hlavní kamarádů. A těch Pět let tak zpět toho... byl taky jako hudebně takhle prostě, no a vlastně ty jiný, nebo zeptejte se, no.
1: Tak mi z toho vychází, ne, hezky o tom mluvíte, ale vycházíme z toho, že ve vašem případě ideálně, kdyby to byl broadwayský muzikál, nebo kdyby to napsal Ondra Brzo Bohatý, a ideálně, aby tam byli vaši kamarádi. To je taková
2: kombinace. To jsou takové věci, které jsou, to jsou takové tři věci, které se mi zatím jako přihodily muzikálově, myslím teď, jako takhle jako nějak významně, takže to samozřejmě jako funguje pro mě skvěle, ale věřím, že jsou jiné možnosti dobrýho muzikálu. Mě jde prostě o nějakou tu jako kvalitu té věci a kvalitu i, nebo je pro mě hrozně důležitý, jak o tom přemýšlí to vedení divadla, ty tvůrci, jak je to důležitý pro ty lidi, kteří v tom muzikálu jsou, protože jsem se prostě setkala s lidma, který ty věci mají tak jako na salámu nebo prostě mají ten přístup takový, se kterým prostě nesouzním a myslím si, že jsme se nějak strašně jako spokojili tady hlavně v Praze třeba, protože když jsem viděla právě muzikál Matilda třeba v Brně, tak byl fakt skvělej a viděla jsem ho pak i na West Endu v Londýně a musím říct, že jenom mi v tom Brně byl fakt o moc víc, což je prostě skvělý, takže teď to nechci házet jako na všechny, ale myslím, že tady v Praze jsme se hodně spokojili s nějakým takovým zvláštním jako spojením, to stačí, nebo že prostě tak jako děláme to, na co jsou ty lidi zvyklí a nesnažíme se nic moc jako změnit nebo tu kvalitu hnát vejš, nebo to naše myšlení o tom hnát někam jako jinam a takový jako spohodlnění, jako rozmazlený. Někdy mám pocit ty lidi z toho, i ty tvůrci.

0: reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je Anna Prášilová Fialová. A teď se hezky přesuneme do Dejvického divadla, protože 31. března jste měli premiéru inscenace Služebnictvo.
3: Ano, tak myslím, že jako nejhlavnější téma toho je manipulace. Napsal to Wayne Jordan, jirský režisér, který to s náma zkoušel, napsal to na motivy, nebo četl si hodně, inspirovali ho nejvíc knihy od Marivo a to zkoušení bylo výborný, to zkoušení bylo naprosto skvělý a hlavně díky tomu Wayneovi, kde jsme se všichni shodli, že jsme strašně, nebo ne strašně dlouho, ale že je nádherný pracovat s někým, kde je prostě jednak strašně vlídnej a zároveň ale přesně ví, co chce od nás i od toho výsledku, i od té práce a nějak vás jako vede a že to, že pro mě prostě vždycky strašně důležitý, že to jde se jako k sobě chovat fajn, hezky, lidsky, a, ale zároveň jako vytvářet fakt něco pro nás jako hodnotného, že to je pro mě prostě vždycky strašně fajn.
2: A Služebnictvo v jakém slova smyslu?
3: Služebnictvo je, tak my tam jsme vyloženi tam vlastně i kromě já a Dominik Teleky hrajeme prosté vesničany. Pepa Trojan hraje pána a všichni ostatní jsou vlastně sloužící, což je Lenka Krovotová, Klára Mlíšková, Pavel Šimčík a Tonča Formanová. A je to příběh, no, je to fakt, tam je zásadní pro mě ta manipulace. Já taky nevím, jak moc ho teď odvypravovat, abych neprozradila moc, ale je to skvělý, je to, můj kamarád měl jako skvělou po té premiéře, nebo skvělý poznatek, že vlastně během toho představení se lidi docela bavějí, což je podle mě fajn a na místě. My jsme se při prvních čtených zkouškách taky dost nasmáli a pak na konci se tam stane takový zvrat a on říkal, že si najednou uvědomil, že všichni kolem něj, včetně něj, byli jako předkloněný v těch sedačkách a pak se vlastně tak trošku jako styděl za to, čemu všemu se jako smál, že ta manipulace, když je takhle neviditelná a jako plíživá, tak je to fakt jako za mě docela zásadní forma nějakého zla nebo nějakého no.
2: A vlastně to odráží docela dost současnou dobu v určité míře.
3: Taky. Myslím si, že určitě ta manipulace je.
2: A v rámci Dejvického divadla vy jste vlastně prošla teď nejen vy, ale celý soubor, celé Dejvické divadlo dvěmi zásadními změnami a to je změna uměleckého šéfa, je tam teď Jirka Havelka a zároveň jste začali hrát a zkoušet a vůbec, no prostě hrát v Galaxii. A do Dejvického divadla se budete vracet, pokud všechno, protože byl tady Martin Mišička, pokud všechno klapne, tak snad začátkem roku 2027 vy jste se měli vracet.
3: Tohle si myslím, ano, že je poslední informace.
2: A vy tušíte, jak zásadní změny budou v rámci toho Dejvického divadla v těch Dejvicích? Jak se ten prostor promění? Vím, že se určitě bude rozšiřovat
3: trošku se
2: hlediště.
3: Hlediště a jinak úplně jako přesně. Jasně, asi netuším, jasně. Myslím si, že jako myslím si, že tam nějaký jako rozmístění jako šaten na těchto věcích zůstane jako při starým, jenom to bude v nějakém novém kabátu, ale hlavně bude rozšíření toho hlediště.
2: Což pro vás herce je fajn, protože to, tu šatnu máte rádi, tak jak je. A pro vás jako herečku je to velký skok a velký rozdíl z toho vlastně malinkého komorního Dejvického divadla v Dejvicích do Galaxie, která je poměrně velká.
3: Ani asi ne, já spíš jsem měla jako v té Galaxii je to hrozně fajn, tam se udělal neskutečný kus práce a myslím, že se nám tam hraje dobře z toho, co jsem tak pochytila od ostatních kolegů, že tam jsme spokojení, ale za mě je to jako, já tam mám to, že se těším zpátky, protože mám takový, že doma je doma, i když jsem tam vlastně předtím byla jenom dvě sezóny, takže to není úplně dlouho, ale zároveň právě mě strašně vyhovovalo, jak je to malý, i vzhledem ke tím, že jsem měla právě zkušenosti s větším divadlem nebo jevištěm, nebo právě i tím zázemím, tak pro mě jako to štěstí v těch Dejvicích je jedna z věcí, je vlastně ta komornost a i to zázemí, který si člověk fakt tam jako tak jako zaprdí ten svůj stolek a má tam prostě nevím, fotky, lovmasky, voní olej, cokoliv, co

0: skvelá novinka? Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not. Přidejte se.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je Anna Prášilová-Fialová a teď se dostaneme do té audiovizuální tvorby, protože když jsem vlastně zjistila, že jste součástí Ivety, že jo, Guru, Moniová, ta teprv bude mít premiéru, tak si říkám, ale to jsou hrozně silné a těžké příběhy a ještě navíc je to podle skutečnosti. Mm-hmm. Jak se s tímhle člověk srovnává?
2: Jo,
3: dá se to.
2: No, já myslím, že to je vždycky pro herce zajímavý, když je tam něco založený na té skutečnosti, protože třeba ten Guru byl inspirovaný tím příběhem.

0: Vlastně já jsem se jako nesetkala s tou konkrétní třeba obětí, nebo prostě to bylo trošku jiná forma než třeba v té Ivetě, kde jsem se prostě setkala s Arturem, kde opravdu jako ty lidi kolem vás, to máte jako víc na dosah, celý ten život toho člověka, který ho jako máte stvárnit. A no, tak vždycky to dalo nějakou práci se z toho dostat, ale postupem času jsem se nějak naučila, že je hrozně důležitý si jako dovolit si dát ten čas a netlačit na to, aby to už nějak, nevím, odešlo, nebo si jako nepřipustit, že by mě to mohlo nějak vzít víc než zdrávo, protože se to může stát a mně se to i stalo. Ne úplně třeba se všema těma projektama a po každý, ale jako byly těžší dny, jakože říkám, no, bylo pro mě nějak důležitý si připustit, že to je v pořádku a dát si na to čas a postupem času pak i o tom mluvit, ať už na terapii s kamarádem, nějak to, jako nenechat to někde hnít.
1: Prostě to ventilovat.
0: Určitě, ale samozřejmě jako nějaký dny to nešlo, nějaký dny byly o tom, že jsem si to měla jako jenom tak sama se sebou zavřený, ale...
1: A dokážete si v reálném životě představit, kdo je ta žena, která vlastně podlehne někomu, jako byl Guru Jára?
0: No, jo.
1: Tak já si to totiž vlastně, vůbec nedokážu představit.
0: Tak vlastně je ta postava té Alice, se myslím tam jmenovala, jako tam jsem měla nějaké okolnosti, že byla sama na dceru a finance, manžel, který se jí snažil jako to dítě připravit. Já si myslím, že ta hranice toho jako upadnout do nějaký beznaděje a hledat tu pomoc kdekoliv je strašně tenká. Samozřejmě je těžký si představovat takhle jako fatální osudy nebo situace, se kterýma se člověk, když se s nima nesetkal, tak je to těžší, ale zároveň považuji se za docela citlivýho člověka. Myslím si, že ta hranice je fakt tenoučká, no. Kdy začneme prostě lapat po té pomoci, ať už jakkoliv, nevím, zrovna v tomhle případě EZO, nebo absurdní, nebo...
1: A člověk sáhne vlastně po jakékoliv pomoci.
0: No, v jednu chvíli si myslím, že určitě jo. A naopak zase případ třeba jako zrovna Ivety a myslím si, že i tak trošku tý Simony Moniový je zase to, že se vám děje něco, s čím byste vlastně potřebovala pomoct, ale pokud vy ten problém jako si nepřipustíte a nepřiznáte si, že tu pomoc potřebujete, tak vám zase pomoc není, no. Což si taky myslím, že to tak fakt je, i co jsem se tak setkala jako ve svém životě se situacema z okolních od lidí, který třeba znám, že prostě není pomoci tomu, který vlastně tu pomoc nechce, anebo nevidí ten problém, nebo to... To, co není v pořádku v tom životě. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, jsem je stále herečka Anna Prášilová Fialová a mně se líbilo, jste zmínila v rámci nějakého rozhovoru citát od Polunina, tanečníka, teď vůbec nemusíme ho řešit, to je vedlejší.
2: Jen se chudák, nic moc, no.
1: Trošku
2: se to, trošku mu jeblo.
1: Trošku ale... vyhybka.
2: Ano, a ten citát byl fajn.
1: Každopádně ano, herec by měl být stále v pohybu.
2: Mm-hmm.
1: Jak jste si to vzala za své, tento citát? Jste stále v pohybu?
2: Jo.
1: Jo?
2: Já si doufám říct, že jo. Tak tam je důležitý zmínit, že to nemusí být ve fyzickém pohybu, ale což je teda taky super být ve fyzickém pohybu, to jako cítím hodně, když přestanu mít čas se pořádně hýbat, jak rychle to tělo začne vypovídat službu a bolet, ale...
1: Tak on to myslel i v rámci cestování.
2: Jednak a hlavně podle mě, myslím přesně jako tou myslí a nějak neustanout na jednom místě a furt mít chuť se něco učit nebo objevovat nějaký nový směry, potkávat nový lidi, zkoušet věci jinak.
1: A stalo se vám někdy období, že jste trošku začala být křeček v kolečku? Že to právě no, se přestalo hýbat?
2: Ale jako paradoxně vlastně nemám pocit, že by se mi to stalo na základě toho, že bych se někde jako vyloženě zasekla, ale ono někdy prostě, myslím si, že i když se snažíte to dělat poctivě a dobře nebo být opravdu jako open-minded všemu, tak si myslím, že teď se mi přesně stalo, že nějak se člověk jako zaciklí někde a má trošku krizi, že jako někdy, ať už ta práce je jako sebe víc skvělá, což musím říct, že jsem měla jako, myslím, že v té práci taky velký štěstí, tak si myslím, že se úplně snadno může stát, že prostě najednou člověk, když trošku přestane žít i jako ten svůj život mimo tu práci nebo řešit trošku nějaký jako jiný věci, tak to tak jako člověka trošku sežere vždycky, nebo nevím, nebo možná to nikdo ještě nezažil, ale jako mně se to teď zrovna stalo, no, že jsem byla v takovém, že vlastně všechno si říká, to je krásná práce, na co si stěžuješ, ale byla jsem nějaká vyčerpaná a nějaká jako, teď je to furt dokola. Vlastně, jo, takže premča, dobrý, teď všichni budou jako super, to bylo skvělý a vlastně zítra už to bude jako včerejší chleba a co tady budu dělat, ok, takže teď budu mít týden volno, pak začnu zkoušet, pak bude zase premča a všichni budu dělat, že to bylo super, anebo nic moc a vlastně druhý den to vlastně, že tak jako ten život teď někdy je trošku koloběh, hrozně.
1: Ale to si může říct i truhlář, no zase no, chtějí vyrobit stůl.
2: No jasně, že jo, úplně kdokoliv a podle mě je právě hrozně důležitý si tam furt něco jako něco si tam furt zvát novýho, ale je hrozně těžký se to udělat ten čas.
1: A mě s tím napadá další rčení no. A říká se, že herec buď leží nebo běží. Souhlasíte s tím?
2: A to jo, jako
1: běží
2: je pravda,
1: vlastně, že je pravda,
2: že, no je pravda, že mám pocit, že to fakt bývá tak, že jako buď nemáte skoro vůbec žádnou práci, anebo tak jako občas po večerech hraju, a nebo se můžu úplně z toho zbláznit. Slušně řečeno, že prostě nějak se to nastřádá a nevědomky. Já si pamatuju, že já jsem třeba jednu dobu vlastně chodila s kamarádem tancovat a společenský tance. Já jsem říkala, hele dobrý, teď jsme se neviděli, ale v dubnu mám volno, to je super, to tam jenom trošku hraju a budu mít jako pohodu. A pak fakt nevím, jak se to stane nějakým jedním, že tady řeknu, jo, tak tady 3 dny, to bude v pohodě, tady zaskočím jasně nebo něco. A najednou mu píšu na konci dubna sorry, prostě. A vůbec, no, to se tak stává.
1: Na úplný závěr, na co se těšíte? Co vás čeká tenhle rok?
2: Těším se.
1: A nebo možná ještě lepší otázka, co by se vám líbilo v té vaší práci? Já vím, že spoustu krásných rolí
2: no máte jasně, za sebou. Ne, já upřímně právě teďko jsem si tak trošku naordinovala a těším se na to a líbí se mi to, je právě volno trošku. Protože, jak jsem zmínila, že jsem teď právě trošku se do nějakého zvláštního, jako začarovaného kruhu dostala, tak mě teď čeká vlastně volnější období a na to se strašně těším.
1: Se mnou byla herečka Anna Prášilová Fialová. Moc vám děkuju.
2: Taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Co si dáme v pondělí večer? Metaliku a 55.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a také výstavu. Nejen o Heleně Vondráčkové budeme mluvit s Lenkou Hatašovou.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Lenka Hatašová. Já vás zdravím.
2: Krásné odpoledne.
1: A začneme rovnou vaším aktuálním projektem, což je Helena Vondráčková, která příští rok v červnu oslaví 80 a k tomu fotíte, dokumentujete. Je to tak?
2: No, já vytvářím vlastně takový projekt, který si myslím, že tady neměl ještě v dějinách české pop music obdoby. A sice velkou obrazovou monografii právě k tomu velkému výročí, které proběhne příští rok k Heleniným 80. A vlastně dalo by se říct, že už skoro 3/4 roku jsem na ní nalepená, nebo jsem jí v patách a jezdím s ní na všechny koncerty, nejenom na koncerty, ale třeba se pohybuji i u ní doma nebo na různých jiných aktivitách a pořizuju fotografie, které ale chci, aby byly trošku zvláštní a jiný, aby ukázaly tu Helenu ve světle, v jakým úplně nejsme zvyklí vlastně ji vidět.
1: Nenalíčenou.
2: Je tam i nenalíčená občas, ano, ano, přesně tak.
1: Takže se trošku vzdálíte od té tradiční portrétní fotografie, ale je to čistě dokument, dalo by se to tak říct?
2: No, já se možná tak trošku vracím ke svým začátkům dokumentárním, protože já jsem původně začínala jako dokumentární fotografka před několika desítkami let, ale už to pojímám vlastně trošku jinak. Jo? Hodně dávám, kladu důraz na světlo i na různé. A dalo by se říct, že já vlastně v ateliéru, když portrétuji, tak vytvářím atmosféru těch fotografií, ale teď ji naopak vyhledávám, jo, a snažím si ji do těch fotek zakomponovat, takže to bude opravdu velkolepá podívaná. Portréty budou také samozřejmě součástí té knihy a myslím, že se fanoušci Heleny, ale nejenom fanoušci, ale i fanoušci fotografie mají na co těšit.
1: Světlo je velká součást každé fotky. Vy jste zmínila, že tu Helenu Vondráčkovou vždycky v fúzovkách vychytáte v nějakém momentu, kdy je tedy nasvícená přirozeným světlem, nebo protože třeba někdy vidíte zajímavou situaci, ve které je, ale není zrovna v dobrém světle. Jak si v tuhle chvíli poradíte jako fotograf?
2: No, myslím si, že dobrý fotograf si právě musí poradit s každou světelnou situací, takže to už je potom na fotografovi, co s tím udělá.
1: A bude kniha a bude třeba i výstava, nebo co všechno obsahuje ten projekt?
2: Plánuju k tomu i výstavu v Praze a možná potom třeba i putovní a v rámci té výstavy se ta kniha pokřtí. Mělo by to být na podzim příštího roku. Proto limitovaná edice, takže možná už fanoušci a zájemci o tu knihu si můžou ještě to není v běhu, ale můžou si už pomalu začít rezervovat.
1: Jak to Helena Vondráčková vnímá a cítí, když jste jí v patách?
2: No, my se známe už hodně dlouho, dalo by se říct třeba 30 let, ale teď jsme se hodně zblížili díky tady tomu projektu. A musím říct, že mi to hodně změnilo život za ten poslední rok, protože ona je hodně inspirativní žena. A do mého života přinesla spoustu nových věcí. Třeba namátko, když řeknu, ona je velmi disciplinovaná. Takže ona mě třeba zkouší a ptá se mě vždycky, když spolu jedeme na nějaký koncert, jestli jsem cvičila ráno, protože ona opravdu cvičí každé ráno, taky to je na ní vidět, že ona je velice vitální. Takže já teda občas vynechávám, takže vždycky zdvihne ukazováček, že bych měla, což já kvituju s povděkem. A pak třeba, ona je úžasná diplomatka, takže ona mě třeba učí diplomacie, protože já jsem tak trošku hrom do police, takže já už jsem se díky ní taky trošku, dalo by se říct, skrotila, protože ona mě tady v tom inspiruje. Navíc je to pro mě, nebo v mých očích, velmi laskavá žena s dobrým srdcem, která hodně pomáhá lidem, je charitativní a myslím si, že to, co ona vysílá, tak to taky sklízí a ten její úspěch a ten její vyhlas, já to sleduju, nějak začal poslední dobou hodně stoupat, hodně mladých lidí si oblíbilo, takže na koncertech tam se děje úplné šílenství. Já kolikrát si říkám, že jsem na koncertě Beatles, protože to není možný. Koncerty jsou vyprodané, mladí lidé šílí, tancují a všechno vlastně směřuje k tomu koncertu v červnu příštího roku, kde ona vyprodá pražský stadion Eden, který je pro 35 tisíc diváků a to bude opravdu velkolepá podívaná.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále fotografka Lenka Hatašová, ještě chvíli zůstaneme u Heleny Vondráčkové. Ty situace, momenty, koncerty, ta soukromá místa, vybírá ona anebo vy tam, kde budete fotit?
2: No, ona se vlastně nic nevybírá. Já prostě mám přístup do jejího diáře, takže já podle toho diáře si organizuju svůj čas a vždycky, když se vyjíždí na koncert, který jsou docela často a po celé republice a nejen po naší republice, ale třeba i po Slovensku nebo Polsku, takže já jsem vždycky součástí toho týmu a to, jak si já tam poradím potom s těmi situacemi, to už je na mě. Dokonce jsme nedávno byli v Brazílii. Na 3 dny sice jenom, ale to bylo taky hodně zajímavý pro mě fotograficky.
1: A předpokládám, že ta vaše práce už potom s tou Helenou funguje tak, že ona o vás vlastně neví.
2: No já se právě o to snažím, aby o mě nevěděla, protože si myslím, že by to bylo hodně obtěžující, kdyby neustále musela být ve střehu nebo se mi snažit pozovat, takže přesně tak, si myslím, že ona o mě moc neví, ale zároveň tak povědomě trošku ví a spolupracuje. Je to fakt skvělá spolupráce.
1: A čí to byl nápad?
2: Byl to můj nápad.
1: Byl to váš nápad a jak reagovala Helena Vondráčková?
2: No, já jsem jí zavolala, co by na to říkala, kdyby se něco takového vytvořilo a jo, jí se to líbilo.
1: A řekněte mi, vy už jste to lehce naznačila, ale ona oslaví 80 let. Nejenom, že vypadá výborně, ale je v úžasné psychické kondici. Pamatuje si prostě, já vím, že to zní jako jednoduše, ale v 80 letech vyprodat Eden, O2 arénu a tak dále, tak je to ohromný fyzický, ale i psychický výkon. Čím si to vysloužila?
2: No já si myslím, že Helena Vondráčková je prostě úkaz.
1: Přírodní úkaz.
2: Přírodní úkaz, no. Není to obvyklý, přesně jak jste řekla, v tomhle věku, aby člověk dokázal jet v takovémhle zápřahu a ještě to zvládat nejen psychicky, ale i psychicky. Prostě ona na sobě pracuje nejen na své fyzické schránce, ale i na té psychické a je to na ní vidět.
1: A kromě toho, že cvičí, tak jaké má rituály?
2: Myslím si, že ona je gurmánka, ona hodně ráda jí a na jídle si, jak jsem byla svědkem, umí hodně pochutnat. Ona například, nemůžu říct, jestli jakože úplně medituje, ale má takové své sklidňující jako momenty, kdy opravdu jenom sama ze sebou věnuje se hodně dechu, dýchání, protahování, procházkám se psem, že ona miluje přírodu, ona miluje svoji zahrádku, ona je velká zahradnice, takže to si myslím, že to jsou všechno takové ty momenty, které jí přinášejí tu pohodu a ten klid na duši.
1: A součástí těch fotek předpokládám budou i další lidé, kteří ji obklopují. Je to tak? Nebo ona bude opravdu středobodem?
2: Ano, samozřejmě, kolem bude její tým, její dvorní vizážista Zdeněk Fencl, se kterým já mimochodem spolupracuji i jinak než v rámci Heleny Vondráčkové, a její lidé nejbližší z týmu Patry Petra, Lenka, ale i třeba samozřejmě manžel Martin Michal, jejich pes Jesse a tak dále.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým hostem Lenkou Hatašovou. Když jsme se v úvodu bavili o Heleně Vondráčkové, že jste rozjela tento projekt a příští rok se tedy můžeme těšit na knihu, na výstavu a tak dále k 80. Heleny Vondráčkové, tak v současné době vás všichni vnímají jako portrétní fotografku, ale vy jste začínala právě tím dokumentem a tou reportáží. Jak to, že jste u toho nezůstala?
2: Přesně tak, to byl odjakživa už vlastně od malička můj sen, kdy jsem říkávala už snad ve školce, že budu fotoglavka, protože můj tatínek byl fotograf, takže já už jsem to vlastně měla takhle možná zakódováno v DNA, když jsem na svět přišla. No, vlastně se to tak stalo a myslím si, že velký podíl na to má dáma jménem Helena Pavlovská, která kdysi nastoupila co by vedoucí kulturní rubriky do jednoho deníku, kde já jsem pracovala jako reportérka, a ona si mě tak jakoby stáhla k sobě s tím, že já budu s ní chodit na rozhovory ke známým osobnostem a dokumentovat celé to dění kolem českého showbiznisu a kultury vůbec. A tak to vlastně začalo, ta moje cesta k těm portrétům, která si myslím, že je takovým přirozeným vývojem. Asi ne pro každého fotografa, ale pro mě byla, protože postupem času, jak už stárnete, nechcete být pořád v terénu a někde běhat. Je to i fyzicky náročné, takže já jsem se začala tak trošku sklidňovat a stahovat se právě do toho šera ateliéru nebo šero světla.
1: A není to občas těžké a náročné fotit známé osobnosti?
2: Ne, vůbec, já to miluju.
1: A dokážete je vždycky uvolnit?
2: No, myslím si, že jo.
1: A je to tím, že vytvoříte třeba v tom ateliéru nebo někde venku na určitou atmosféru a nějaké kouzlo, na které oni se naladí a odevzdají se vám?
2: Jak už jsem řekla, tak já tu atmosféru vlastně vytvářím v tom ateliéru, ale to spíš jsem mluvila o té světelné atmosféře. Ale já si myslím, že tady je takový jeden aspekt, který je hodně důležitý pro mě. A to je vlastně takový to takzvaný flow, jo, protože já jak tu svoji práci opravdu miluju a beru ji jako svoji profesi, ale jako určité poslání možná. Tak já při tom focení se dostanu do takového stavu, co to třeba znají herci, oni tomu říkají jevištní anestezie, tak já jsem vlastně tak trošku ne mimo, ale něco se prostě děje se mnou a já si myslím, že to, co se děje se mnou, se potom dostává i do toho prostoru a nasává to i ten portrétovaný, takže se tam vytvoří mezi námi takové zvláštní pole a dokážu ty lidi do toho vtáhnout. A hrozně pěkně se v tom pracuje.
1: A teď mi řekněte, dejme tomu, přijde naštvaný herec nějaký, je to úplně jedno, nebo prostě nemá náladu nechat se fotit a vy víte, že ho vtáhnete do té atmosféry, že se to povede, poznáte ten okamžik, kdy to takzvaně cvaklo, kdy se třeba změnil a už ty fotky dávají smysl?
2: Ano, tohle se stalo už několikrát, že přišel někdo totálně naštvaný a nenaladěný. Vlastně se to stává docela často, protože lidé nesnáší focení.
1: Jak
2: a herci, herci obzvlášť. U herců já mám takovou teorii, která si myslím, že je pravda, protože a ještě čím lepší herec, tím horší, tím více to focení nemá rád, protože herci vlastně na jevišti anebo před kamerou vlastně nejsou sami za sebe. Tam jsou v rolích, že jo. A najednou před tím objektivem jsou obnažení. Vy chcete, aby byl najednou on a oni nevědí vlastně, jak to vypadá, že jo? Jak to je být sám za sebe. Takže to je speciální disciplína fotografovat herce. No a ten moment, kdy já poznám, že to zaklaplo, jak jste řekla, tak přesně poznám, protože já mám takový svůj vlastní indikátor a to je mrazení v zádech, takže když mi začne běhat mráz po zádech, tak já vím, že už se to děje. No.
1: Když se to stane třeba po půl hodině toho focení, tak dá se jednoduše, když to řeknu úplně na placato, dá se říct, že půl hodina těch fotek je pase? Že ne, se nepoužije?
2: Ne, to určitě to ne. To si myslím, že ne. To je takový průřez s celým tím photosession, takže vybíráme od začátku až do konce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Lenka Hatašová. Vy jste fotila Zuzanu Čaputovou, Dalaj Lámu, Danu Drábovou, byl tam i Russell Crowe nebo Johnny Depp. A mě možná zajímá ta Zuzana Čaputová. Jaké s ní bylo fotit, pracovat?
2: No, Zuzana Čaputová vlastně byl takový můj fotografický, možná jeden jediný sen, protože já už jsem poslední roky žádné fotografické sny moc neměla, ale tak jí jsem opravdu chtěla poznat se, seznámit se s ní. I jako s člověkem, nejenom jako se svým objektem. A podařilo se to vlastně v rámci kalendáře Proměny fantazie, který jsem spolu s kolegyní Monikou Navrátilovou vytvářela pro nadaci Archa Chantal. Takže ona byla vlastně jednou z portrétovaných vlastně v tomto roce. A byl to pro mě opravdu velký den, když ona přišla do mého ateliéru, protože tato dáma je mi blízká hodně, už jenom tím, jak vlastně žije, to, co stělesňuje, představuje a i vlastně svou životní filozofii, s kterou já se hodně stotožňuji.
1: Byla třeba v soukromí jiná, než tak, jak jste ji vnímala z médií, anebo se ten obrázek jenom propojil?
2: Myslím, že se absolutně propojil a byla vlastně ještě skromnější, pokornější, vřelejší a srdečnější, než vůbec na mě působila jako z veřejných médií.
1: A jak se fotila? Protože ona je zvyklá se nechat fotit. Dá se říct, že ona už je profesionálka.
2: Ano, myslím si, že jí to docela i s námi bavilo. My jsme jí připravili takovou speciální fantazii, kde tam je ona za zahradnici, protože ona ani, asi to není ani úplně známé, ona miluje zahradničení, takže jsme ji takhle stvárnili pro tento kalendář. Jo, v rámci tady toho focení vznikly i jako jiné portréty, které jsem si chtěla jako vytvořit pro sebe. A myslím si, že jsme se tak jako zblížili, že jsme se pak ještě setkali jednou nebo dvakrát v rámci předávání nějakých věcí, fotografií, které jsem jí nesla i podpisu a to. A dokonce jsem od ní nedávno dostala e-mail, který mě hodně jako překvapil a potěšil, protože jsem vlastně byla z něj nadšená, protože jsem o ní hovořila v jednom televizním pořadu a ona to náhodou viděla a na základě toho vlastně se mě ozvala a děkovala mi za ta slova, která jsem směrem k ní vysílala, tak to bylo moc hezky.
1: A teď skok úplně jinam, jaký byl Russell Crowe?
2: No tak, vlastně musím říct, že tam jsem naopak byla trošku zklamaná, protože jak se o hollywoodských a celosvětových hvězdách říká, že jsou jako nepřístupně, mají své manýry, tak myslím, že on to trošku stělesňoval. Takže tam se musela hodně chodit kolem mě po špičkách.
1: Takže tam se nedalo ani nastavit a vytvořit takovou tu energii, kterou používáte nebo která se vám daří vytvořit u jiných osobností. No, on ji zkrátka nepřijal.
2: No, tohle to byl vlastně úplně jiný případ, toho jsem fotografovala v rámci Karlovarského festivalu a na něco takového tam vůbec nebyl čas. Mm. Takže to byla opravdu taková rychlovka, že jsem vůbec ráda, že vlastně vznikly zajímavé portréty, ale bylo to jako hodně rychlý.
1: A kolik jste na něho měla času?
2: Třeba 2 minuty.
1: A i tak vznikly tak krásné fotky.
2: Jo, jo, jo.
1: A Johnny Depp, tam jsem pochopila, že to bylo zase formou spíše toho dokumentu nebo reportáže.
2: Jo, jo, jo, tak tam Johnnyho Deppa já jsem si tak trošku vychytala zase v rámci vlastně Karlovarského festivalu, kde on tam různě se vítal s fanoušky na karlovarských kolonádách a tak. A já jsem nějak tak jako šla s ním, šla za ním a fotografovala jsem si ho i trošku z dálky a ty portréty jsem v postprodukci potom upravila, že oni vlastně vypadají jako studiové, ale nejsou, no.
1: Je pravda, že jste po dlouhé době vytáhla ten teleobjektiv?
2: Přesně tak, no. Ale ten už teďko zase používám hodně, protože ho používám na koncerty s Helenou Vondráčkovou.
1: A je velký rozdíl mezi světovými hvězdami a českými hvězdami?
2: No, minimálně tam je trošku ta jazyková bariéra, i když já anglicky hovořím docela obstojně, ale já nevím, vlastně si myslím, že ne, prostě jsou to jenom lidi, všichni.
0: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. V jednom rozhovoru jsem narazila na zajímavou citaci od vás, že fotky, které třeba jste fotila před 15 lety, že se na ně ani nemůžete podívat. Jak to?
2: A zrovna před těma 15 lety, vidíte, já vlastně tu svoji profesi vnímám tak, že tam je hodně důležité, kdo za tím foťákem stojí. Jo, jaké má nastavení, jaký má vůbec i třeba světonázor, jak smýšlí, jestli je negativního, spíš zaměřený nebo pozitivnější, optimista, pesimista. A to se potom zobrazuje v těch fotografiích. Ono se třeba říká, že fotograf umí vyfotit duši někoho, nebo to. Já si myslím, že to takhle není, že fotograf v těch fotografiích zobrazuje hlavně svoji duši, že to je o tom fotografovi. No a já vlastně zrovna před těmi 15 lety jsem prošla takovou svoji velkou vnitřní transformací a já to vidím, že se to vlastně v těch fotografiích zobrazilo, že to tam najednou to mé vidění se hodně změnilo. To vnímání světla, jo, to vidění světa, takže přesně já už nechci být před těmi, ten, kdo byl před těmi 15 lety.
1: Takže logicky, jak se člověk vyvíjí, jak vlastně stárne, sbírá zkušenosti, tak se mění i ta jeho práce.
2: Je to tak, no. A to je asi ve všech profesích.
1: Určitě. A je to třeba i o tom, že teď vás, když vyfotíte, já nevím, kolik fotek třeba vyfotíte za jednu fotku.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. Když teď pracujete s Helenou Vondráčkovou, je vůbec čas na portrétní fotky a na spolupráci třeba s institucemi, jako je divadlo nebo Studio 2 a tak dále?
2: Určitě. Tak my spolu nejsme každý den a já jsem trošku workoholička, takže já ten diář mám docela plný. A ano, Studio 2, to je moje srdeční záležitost, to je opravdu, to je jako neuvěřitelný projekt. Mám za strašně ráda jejich veškerou produkci, ale i ty lidi kolem mě, kteří se kolem něj pohybují, Tomáše, Michala, tam to jsou fakt skvělí lidé a já jim tvořím ty hlavní
1: fotky.
2: Portréty, které vždycky asi vidíte na tramvajích nebo po Praze různě na billboardech, takže pro mě to je vždycky úplně radostné setkání, radost, svátek vlastně, když spolu fotíme.
1: Takže teď je to Špinárka a Berenika.
2: Přesně tak,
1: Kohoutová.
2: No.
1: Na úplný závěr mě napadá, jestli máte nějaký sen, nemusí to být fotografický, a možná vás lehce navedu, protože jste v jednom rozhovoru zmínila, že byste chtěla vrtulníkem obletět Mount Everest. A nevím, jestli jste si dělala legraci, anebo to myslíte vážně. A proč?
2: No, vlastně tímhle bych možná zaspomínala na svou přítelkyni Danu Drábovou, protože tohle my jsme si říkali spolu, že tohle bychom jednou chtěli spolu absolvovat. A bohužel už se to nestane a společně se to nestane, ale možná, že jednou, až k tomu dojde, a já věřím, že jo, protože já věřím v manifestaci přání a vůbec v to, že člověku se plní to, co si hodně přeje, takže bych na počest Dany ten Everest stejně jednou obletět chtěla.
1: A proč?
2: No, protože už asi nemám na toho vyšplhat, takže bych ho chtěla vidět aspoň prostě z vrchu nebo z nějaké jiné strany.
1: A nafotíte to pro nás?

0: Nafotím to na mobil.
1: Se mnou byla fotografka Lenka Hatašová. Moc vám děkuju.
0: Děkuju moc a zdravím posluchače.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu.

0: Petici za návrat tramvaje číslo 14 na trasu z Pražských Holešovic do centra města podepsalo skoro 3600 lidí. Řemeslníci ze 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Návrh dnes projedná vláda. Falešné weby stále častěji zneužívají identitu společnosti Fortuna a Olvin. Dnes má být oblačno, na většině území města přehánky nebo déšť a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Skoro 3600 lidí podepsalo petici za návrat přímého spojení Pražských Holešovic s centrem města tramvajovou linkou číslo 14. Organizátor veřejné dopravy ji zrušil v polovině dubna kvůli častým zpožděním spojů této linky. Peticí se bude v polovině května zabývat zastupitele Prahy 7, říká starosta Jan Čižinský z Prahy Sobě.
2: Jedná se o největší petici týkající se tramvajových linek v historii Prahy. Lidé chtějí přímé spojení Holešovic s centrem a my je v tom maximálně podporujeme. Z ROPIDu zaznívá, že návrat propojení Holešovic s centrem by stál okolo 20-25 milionů korun.
0: Společnost ROPID podle svého mluvčího Filipa Drápala s Prahou 7 o možných úpravách tramvajových tras jedná. Řešení chce najít společně s ostatními městskými částmi. Ke změně by mohlo dojít podle Drápala nejdříve od září letošního roku. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň tříletou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
3: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
0: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale také keramici, krejčí nebo kadeřníci. Provozovatelé hazardních her v Česku se ve zvýšené míře potýkají s takzvaným brand spoofingem, tedy krádeží identity. Podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek, aby hráče nalákali na falešné weby s nelegálním hazardem, na kterém pak vydělávají. Zhruba 10x týdně se s tím setkává například společnost Olvin nebo Fortuna, dodává její mluvčí Petr Schrein.
4: V poslední době se ale ten problém skutečně prohlubuje. Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
0: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí se je navíc snaží blokovat. Švédské hry, poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem ovládli Finové a to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce na pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Friburgu začne pro Rulíkův výběr v pátek. Dnes bude zatažená obloha na většině území města, déšť nebo přehánky kolem poledne by měly ustat, ale ve druhé polovině odpoledne a večer se vyskytnou opět na většině území. Teploty dnes 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách a my se podíváme na silnice a jak to na nich vypadá. Prozradí nám to kolegyně Katka Jelenová. Tě zdravím.
6: Krásné dobré ráno přeji. V Praze jako obvykle v tuto dobu ještě v celku klid, jen kratší zdržení naberete v Českobrodské do centra v úseku mezi Újezdem a Bychovicemi. Stejně tak ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína mezi Kolobenovou a Poděbradskou a také do Třetice na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. A pokud se chystáte vyrazit ven z města sedmičkou na Slaný, počítejte se zdržením před omezením u letiště. 5 až 10 minut teď popojíždíte z odbočky na Horoměřice.
5: Díky moc, Katko, měj se.
6: Měj se krásně, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
5: 3/4 minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 11. května. Svátek mají Svatava a Svatoslava, tak všechno nejlepší holky. Co nás čeká, třeba Olivia Rodrigo a Drop Dead? Taky Kecá je Gabriela a krásné ráno a příjemné vstávání.

0: Alex Hepburn, Under, ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Tentokrát na Facebooku Rádia Praha rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer, a bojují spolu Metallica s deskou Load a The Killers s deskou Battleborn. Je tam 103 hlasů. Čtyři jsou neplatné, 82 jde za Metallicou a jen 17 za The Killers. Vypadá to docela jasně, nicméně hlasuje se až do dnešního poledne. Praha je nej.
1: Je stále považovaný za největší stadion v České republice, přestože největší slávu už má dávno za sebou. Velký strahovský stadion je dnes spíš historickou připomínkou všesokolských sletů, spartakiád, ale i těch největších hudebních koncertů. Dokáže pojmout až 250 tisíc lidí a koncert tu měly samé slavné kapely, třeba Rolling Stones. Dokonce tu sloužil bohoslužbu i papež Jan Pavel II. Dnes je strahovský stadion bohužel už jen chátrající betonový kolos, kde trénují mladí fotbalisté. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Je pondělí a v Praze budeme mít zataženo až oblačno, na většině území města přehánky nebo déšť, večer možná i bouřky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 11 a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. V bouřkách bude mít nárazy kolem 55 km za hodinu. Teď zase Katka Jelenová a dopravní informace.
2: A pomalu nám začíná housnout provoz na severu metropole, tradičně v Liberecké, už od Cínovecké, zatím k Bulovce, pak se jede v celku plynule jak k Blance, tak do Argentinské. Kbelská Zlatňan do Hloubětína je plnější mezi Novopatskou a Poděbradskou, Českobrodská do centra stále mezi Újezdem a Běchovicemi, východní část okruhu se plní už z úrovně hradecké dálnice D11, pomaleji se pak pokračuje až do Štěrbohol k Průmyslové. V Karlovarské do centra se tvoří fronta už od sjezdu z okruhu, nesouvisle se sune až k Bílé hoře, před Vypichem se zpomaluje v Bělohorské v obou směrech. A na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný popojíždí kratší kolona před omezením u letiště, z odbočky na Horoměřice je na 5 až 10 minut.
0: Díky moc, Katko, měj se.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Týdne. Jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko.

0: první byla novinka? Je, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
2: I týdny.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not. Přidejte

0: Lenny number one v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Krajský soud v Praze by měl dnes rozhodnout v kauze bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici u Berouna. Tatiana Hanbůr podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když neoprávněně převedla darem klášter a jeho nemovitosti na ruské podnikatele. Státní zástupce pro ní navrhuje 7leté vězení a Batyše se hájí snahou zabránit prodej kláštera. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů, hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Ty nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. O situaci na Blízkém východě nebo o ruské agresi proti Ukrajině budou dnes v Bruselu jednat unijní ministři zahraničí. Na schůzku osobně dorazí i šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Česko bude na jednání zastupovat náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Dnes by mělo být zataženo, oblačno a na většině území přehánky nebo déšť a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace a s těmi je tu Katka Jelenová.
3: Dobré ráno přeji. Příjezd do Prahy směrem z brněnské D1 brzdí omezení Zachodovem. Na magistrále na úrovni obejí jsou v levém pruhu silničáři. Jede se tak pouze prostředním a pravým. Fronta je zatím na 5 až 10 minut. Dál ve směru do centra se zastavíte i na Nuselském mostu zhruba z jeho poloviny. K prvním semaforům v Legerově pojedete okolo 10 minut. Liberecká se ucpává od Letňan. Trasa k Blance vyjde zhruba na 20 minut. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka, kolona na bezmála půl hodiny. Na trase k Barandovskému mostu naberete zdržení jak ve Strakonické, nejdříve od Lahovic, pak od Malé Chuchle, tak i v ulici k Barandovu. Tam provoz brzdí tradičně omezení u teras.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Půl 7 na Rádiu Praha, Sam Fender, Olivia Dean, Rayman. A bude Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: To byl Calum Scott, If You Ever Change Your Mind. Je 6:45. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 míst chce do 2 let vedení pražských hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta.
1: Zrovna jsem zaparkoval v pražských hřepích. V ulici na Moklině byla parkoviště úplně plná. Najít volné místo mi trvalo asi 10 minut. Podobnou zkušenost má například pan David, který parkuje kousek ode mě.
2: Třeba po té 6. hodině, po 7. je to fakt jako špatný tady. Musí se jezdit jako klidně 500 metrů daleko jenom kvůli parkovišti. Jako zrovna dneska mám štěstí. Je to poměrně blízko, ale jinak je to fakt špatný.
1: Volné místo pro své auto kdysi hledával i pan Jiří. Teď už raději platí stání na hlídaném parkovišti.
3: Já si myslím, že po 17. hodině už tady člověk nezaparkuje na volných místech. Ale tady je to nějaká výjimečně, protože potřebuji naložit plno věcí, kde bydlím jako blízko, ale já parkuju na placeném parkovišti tady vedle. Tam mám prostě svoje místo a doufám, že to bude jako dlouho takhle platit.
1: Praha 17 chce nechat vystavět na 2 existujících parkovištích patrové nástavby. Podle místostarosty městské části Martina Benkoviče z Hnutí ANO má na nich být 500 až 800 míst.
4: Součástí takového řešení ale musí být i úprava okolí, tedy bezpečnější pohyb pro chodce, nové osvětlení, kvalitnější pro povrchy a také kultivace celého prostoru, aby to bylo funkční a zároveň důstojné pro místní obyvatele.
1: V pražských hřepích chybí podle studie ČVUT zhruba 1600 parkovacích míst. Podobné problémy s parkováním řeší třeba i Praha 4, která připravuje stavbu 2patrových nástaveb. Říká její radní pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
5: Po vyhodnocení reakcí občanů a možnosti výstavby nám zůstají 2 parkoviště, kde vlastně občané přijímají tady tu výstavbu. Jedno je na ulici Štúrova a jedno v ulici Jílovská.
1: V Řepích by nové nástavby mohly být v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Vedení radnice začalo společně s technickou správou komunikací připravovat projektovou dokumentaci. Samotná stavba by mohla začít do konce letošního roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, na většině území města přehánky nebo déšť, večer možná i bouřky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 11 stupních. A foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který v bouřkách v nárazech zesílí na 55 km/h. A jak to vidí Katka Jelenová?

0: Z D1 do centra budete popojíždět do 10 minut. Dál na trase zpomalíte zhruba v polovině Nuselského mostu a do Legerovy k prvním semaforům pojedete také okolo 10 minut. Sever metropole se jako obvykle plní už v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Pomaleji se následně pokračuje jak Libereckou k Blance, tak k Belskou dolů do Hloubětína. Hodně ucpaná je i Ďáblická ze Starých Ďáblic až ke Střelničné. Po Vltavskou se budete sunout z Čuprovy k Bulovce, Trojskou od Kazanky. A kvůli uzavřené části Plzeňské ulice směrem z centra se plní jak Vrchlického, tak Duškova k tunelům. Před Vypichem Bělohorská hlavně směrem z centra, pak i Kukulova ze spod od Plzeňské.
1: Díky moc, zatím hezké ráno.
0: Měj se, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Rudimental Rag & Bone Man, Nights Like These. No, tak, možná se to naučíš říkat. Je 7 hodin, ve studiu se mnou je Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: parkovacích míst by mohlo vzniknout v pražských Hřepích díky patrovým nástavbám na parkovištích. Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský je obviněný ze znásilnění 4 klientek. Některé z nich zneužil opakovaně, píše se to v policejních dokumentech, které získal Český rozhlas. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou u hráčů hráči z úspěšné dvacítky z minulých let. Dnes by mělo být zataženo na většině území přehánky a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do 2 let vedení pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
2: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
0: Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Český rozhlas podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Muž vystupoval před klienty jako psychoterapeut a nabízel jim pomoc ve špatných životních situacích, říká mluvčí policie Richard Hrdina.
3: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
0: Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali i další ženy, které k němu docházely na terapie. Jedna z nich popsala, že ji přesvědčoval, že byla sexuálně zneužívaná v dětství. Podle policie takové informace tvrdil asi 28 ženám. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Na mistrovství světa v hokeji si zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer a Tomáš Galvas, dále pak útočník Matyáš Melovský. O posledních dvou mluví trenér Radim Roulík.
4: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mý strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem možná zažil na dvacítkách, je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější, už má rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
0: Na mistrovství světa bude hrát po 13. Roman Červenka a také jeho pardubický spoluhráč Lukáš Sedlák. Z AHL pak tým doplní Matěj Bliml. Ještě se čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře z Filadelfie, která o víkendu vypadla z bojů o Stanley Cup. Do Švýcarska naopak nepoletí hráči se zkušenostmi z NHL obránce Hovorka a útočník Klapka. Dnes má být zataženo, oblačno, na většině území města přehánky nebo déšť. Kolem poledne budou srážky ustávat, ale odpoledne a večer se opět objeví teploty dnes 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Po zprávách si dáme dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
6: V tunelu Blanka ve směru z Břevnova do Troji zbystřete kousek za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí dvě nabouraná osobní auta. Zdržíte se v kratší frontě. Libereckou od nájezdu z Veselské pojedete k Blance téměř půl hodiny. Trasa ze Kbelské až do Hostivaře k jižní spojce přes Průmyslovou teď vyjde také zhruba na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy směrem z D1 čekejte nesouvislou kolonu od Průhonic. Zpomaluje se na 6. kilometru a pomaleji se jede až k omezení za Chodov. Na úrovni Oby levý pruh tam zabrali silničáři. Omezení se týká i v směru z centra, i tam je neprůjezdný levý pruh, ovšem tam se jede bez zdržení. Před Barandovským mostem popojíždí dlouhá kolona ve Strakonické, téměř od sjezdu z okruhu, také v ulici k Barandovu na jižní spojce zatím spíše kratší nesouvislá fronta, a to od sjezdu na Modřany.
5: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 11. května. Máme 7:15 po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Lola Janka Messi. A taky třeba Tom Grennan a jeho Somewhere Only We Go.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Harrisa Kasabian, Release the Pressure, je 7:45 a my se budeme zabývat datem 11. května.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená Svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady perný den s pořadovým číslem 5000. Poprvé se náš flashback vysílal 3. září 2012. Od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude v Praze zatažené až oblačné, na většině území města s přehánkami nebo deštěm, večer možná i bouřky budou, maxima 20 až 22 stupňů, stále jsme na 11 stupních Celsia. A foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. Teď zase Katka Jelenová a dopravní informace.
4: V Blance směrem z Břevnova do Troji se výrazně zpomaluje za Prašným mostem. Příčinou byla nehoda kousek za sjezdem na Letnou. Před chvílí z levého pruhu odjela 2 lehce nabouraná osobní auta. Už se opět projíždí, ale začali kvůli tomu regulovat provoz v tunelech na městském okruhu. Se zdržením tak počítejte jak v Dobříšské před Mrázovkou, tak na Břevnově v Patočkově. D1 před Prahou se ucpává už kousek za okruhem. Silný provoz čekejte z 9. kilometru. K omezení za Chodovem se jede něco přes 20 minut. Na úrovni Oby zabrali silničáři levý pruh, projíždí se tak pouze prostředním a pravým. Liberecká do centra plná z Cínovecké až do Holešoviček, Ďáblická do centra od Hřbitova ke Střelničné, Prosecká v celé délce od Letňanského metra až do Luk Povltavské. Povltavskou se popojíždí mezi Čuprovou a Bulovkou. A na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný popojíždí kolona před omezením u letiště, natáhla se až ke sjezdu do Evropské, je na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: I tobě, Honzo.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lola Janka Messi v 7:30 na Rádiu Praha. Teď si dáme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou také investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Prezident Petr Pavel přijme dnes dopoledne 6 členů Kongresu Spojených států. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Na hradním webu o tom informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Debatovat chce mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud rozmístí své vojenské lodě v Hormuzském průlivu. Teherán tak učinil po oznámení obou evropských zemí, že vysílají své vojenské lodě do oblasti, uvedla to agentura AFP. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie se nezúčastní žádné blokády a usiluje o obnovení volné plavby v průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy a plynu. Tenistky Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková postoupily do 8. finále turnaje v Římě. 20-letá Bartuňková senzačně vyřadila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou 6-3, 1-6, 6-4. Plíšková zdolala Němku Lauru Ziegemundovou 6-1, 6-4. Do 8. finále prošla dříve také Linda Nosková. Dnes bude v Praze zataženo, oblačno s přehaňkami a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace, připravená je s nimi Katka Jelenová.

0: Na úrovni Oby pracují silničáři v levém pruhu. Před Barandovským mostem popojíždí dlouhá kolona ve Strakonické téměř od sjezdu z okruhu. Také v ulici k Barandovu se zpomaluje před omezením u teras. Na jižní spojce zatím spíš jen kratší nesouvislá fronta od sjezdu na Modřany. Liberecká do centra zůstává hodně plná z Cínovecké až do Holešoviček. Ďáblická také do centra od Hřbitova ke Střelničné. Prosecká v celé délce od metra Letňany až dolů k Povltavské. A zmíněnou Povltavskou budete popojíždět v úseku mezi Čuprovou a Bulovkou.
1: Díky moc a hezké ráno.
0: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: and I'll write your name.
1: To byla Taylor Swift a Blank Space ve 7:45 na Rádiu Praha. Restaurátoři sundávají sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je budou několik týdnů opravovat. Práce přímo na staroměstském náměstí sleduje kolega reportér Petr Kastner. Přeju ti dobré ráno.
2: Dobré ráno. U staroměstského Orloje mají technici přistavenou plošinu. Nejdřív museli odstranit ochranou síť proti ptákům, potom sundali 4 sochy ze spodní řady, tedy písaře, anděla, kronikáře a hvězdáře. Sochy se musí pravidelně opravovat kvůli povětrnostním vlivům a zejména kvůli slunci. Když se podívám například na anděla, tak vidím, že barva se z něj částečně odlupuje.
1: Budou mít práce dopad i na fungování Orloje?
2: Nebudou, protože jde pouze o práce zvnějšku Orloje. Podle původních informací měl být dnes na krátkou chvíli odstaven, ale jak mi před chvilkou tady na místě řekla jednatelka firmy L. Heinz, která sochy sundává, technici Orloj zastavit nemusí. Turisti a lidi, kteří si chtějí Orloj tak prohlédnout, tak normálně můžou. Jen prostor zhruba v okruhu 10 metrů od věže mají pracovníci označený a lidé do něj kvůli práci sem nesmí vstupovat.
1: Prosím tě, Petře, a kdy technici ty sochy na Orloj zase vrátí?
2: Tyto 4 sochy budou opravovat 1 až 2 měsíce a pak je tedy vrátí. Hned pak sundají technici další 4 sochy z vyššího patra. I ty převezou do restaurátorské dílny a opraví. Vše by měly stihnout nejpozději do konce října. Vedení hlavního města předpokládá, že jejich oprava, včetně sundání a zpětné instalace, bude stát zhruba přes 370 000 korun.

0: Říká ze Staroměstského náměstí v Praze Petr Kastner. Moc díky, hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze zataženo až oblačno, na většině území města přehánky nebo déšť, večer možná i bousky. Maxima 20 až 22 stupňů, teď jsme na 11 a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v bouřkách mít nárazy kolem 55 km za hodinu. A jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
2: Hezké ráno. Sever metropole tradičně ucpaný už od zdib před nájezdem na dálnici D8 je plná jak devítka od Líbeznic, tak stará ústecká 608 od Klíčan. V ní nesouvislá fronta až do Kobylis. Za Kobyliským náměstím se ucpává i Zenklova k Bulovce. Libereckou z úrovně Letňan k Blance pojedete přes půl hodiny, zdržíte se i v Ďáblické od Hřbitova, v ulici na Stráži od Střížkova i v Povltavské z Čuprovy a Trojské téměř od zámku. Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína trvá kolona v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Pokud pokračujete dál na Hostivař, čekejte po pojíždění i v Průmyslové mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce strávíte půl hodiny mezi Hradeckou D11 a Průmyslovou a na příjezdu do Prahy směrem z D1 od Brna popojíždí půlhodinová kolona od okruhu z 9. kilometru. Krokem se jede až k omezení Zachodov. Na úrovni Oby se nedá projet levým pruhem.
0: Díky moc, Katko, měj se.
2: Měj se krásně, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Topíte se v reklamách.

0: Linkin Park a Kiara Heavy v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, s nimi ve studiu už je Denisa Žižková. Přejeme krásné pondělní ráno.
1: Hezké ráno.

0: Rodinám dětí s vývojovou vadou má pomoci začínající týden rané péče. Změny v oblasti důchodů nebo financování investic budou tématy dnešního jednání tripartity. Jihokorejský technologický gigant Samsung čelí žalobě od zpěvačky Dua Lipy. Očekáváme zataženo, oblačno a na většině území města přehánky, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začíná týden rané péče o světové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška budou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
2: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením, a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
0: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese. Zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat také o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plán, jaké peníze jsou určené na investice a jaké na povinné výdaje státu.
3: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
0: Plán financování investic ze státního rozpočtu chtějí znát také odbory. Vláda v únoru představila hospodářskou strategii, která počítá například s hospodářským růstem založeným na soukromém sektoru nebo zvýšením výstavby nových bytů. Britská zpěvačka Dua Lipa žaluje jihokorejskou společnost Samsung. Hudebnice tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Lipa požaduje náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů, v přepočtu přes 310 milionů korun. Zpěvačka podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost ji ale nevyslyšela. Samsung případ odmítl komentovat. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Keysovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Němkou Ziegemundovou 2-0 a večer narazí na Rybakinovou z Kazachstánu. Linda Nosková kolem poledne zabojuje o postup do čtvrtfinále proti Rumunce Kirsteové. Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území města přehánky nebo déšť, kolem poledne budou srážky ustávat, ale odpoledne a večer se opět vyskytnou a mohou se objevit také bouřky. Teploty dnes 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, podíváme se tedy ještě na to, jak to vypadá na silnicích, a ten pohled nám zprostředkuje Katka Jelenová.
5: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy po pojíždí nesouvislá kolona za sjezdem na Benešov. Brzdí se na 18. kilometru a hodně přes 40 minut se pokračuje až k omezení v Praze u Chodova. Na úrovni Oby uzavřeli silničáři levý pruh. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most čekejte zdržení od Spořilova. 15 až 20 minut se fronta sune těsně za sjezd do ulice v Korytech. Pravý pruh tam blokuje nepojízdný kamion. Z druhé strany naberete dlouhé zdržení na východní části okruhu, následně i na Štěrboholské spojce. Půl hodiny se vleče kolona mezi hradeckou dálnicí D11 a Průmyslovou. Ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína trvá kolona v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. A pokud pokračujete i dál směr Hostivař, čekejte po pojíždění i v Průmyslové mezi Českobrodskou a jižní spojkou.
4: Díky moc, Katko, zatím ahoj.
5: Měj se pěkně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Tři čtvrtě minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v pondělí 11. května. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Lady Gaga, Doechii, Runway. Baby, ale farbna Kido, jejich Baby Goodbye, hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Je 8:15, posloucháte Rádio Praha a na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer v 9. Bude to Metallica deska Load nebo The Killers a jejich deska Battleborn. Je to na vás, hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Máte čas do dnešního poledne. Je pondělí 11. května, v Praze bude zataženo až oblačno, na většině území města přehánky nebo déšť, večer možná i bouřky. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. A teď zase dopravní informace a s nimi Katka Jelenová.
1: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most narostla kolona už k podjezdu magistrály. Kousek za sjezdem do ulice v Korytech se jede přes 20 minut. Pravý částečně i připojovací pruh tam blokují následky srážky kamionu s osobním vozidlem. V opačném směru zůstává hodně ucpaná východní část okruhu, následně i Štěrboholská spojka. Zhruba půl hodiny se popojíždí z úrovně Černého mostu až k Průmyslové. Trasa z Gbelské od sjezdu z Cínovecké přes Průmyslovou až k jižní spojce je aktuálně na více než 40 minut. Jen o něco kratší čas ztratíte na příjezdu do Prahy brněnskou D1. Z okruhu z 9. kilometru se jede velmi pomalu až k omezení u Oby. Stále se tam nedá projet levým pruhem.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: I tobě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko.

0: první byla novinka? Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
2: I týdny.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not. Přidejte se.

0: Adonisa Game v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, letiště Praha letos rozdělí 13 milionů 300 tisíc korun mezi městské části a obce, které zatížil převedený provoz na vedlejší dráhu kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye. Peníze dostanou například na rekonstrukce hřišť nebo budov. Práce na hlavní dráze začaly na konci března a potrvají do 14. srpna. Loni, kdy byla ve stejném období hlavní runway také uzavřená z důvodu modernizace, letiště rozdělilo přes 10 milionů korun. V Česku dnes na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách může v úterý i sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu, poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se dnes ministři zahraničí zemí Evropské unie shodnou na uvalení sankcí vůči násilným židovským osadníkům. Kallasová to uvedla před začátkem jednání v Bruselu. Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem. Dnes bude v Praze zataženo, oblačno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
3: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most trvají velké potíže, kousek za sjezdem do ulice v Korytech. Pravý částečně i připojovací pruh, tam stále blokují následky střetu kamionu s osobním autem. Kolona téměř od Vídeňské je zhruba na půl hodiny. Kvůli tomu se začíná plnit i Spořilovská, nepomáhá ani omezení v ulici 5. května u Oby ve směru do centra. Uzavřený levý pruh, kolona na více než půl hodiny se suné už z okruhu z 10. kilometru. Na hlavní části okruhu směrem z D1 letiště regulují provoz v obou tunelech, kolona se tvoří už před Jesenicí a sever metropole zůstává tradičně hodně plný už od zdib. Před nájezdem na dálnici D8 se ucpává jak devítka od Líbeznic, tak stará Ústecká 608, teď zhruba z úrovně Klecan. V ní nesouvislá fronta až do Kobylis za Kobyliským náměstím zůstává plná i Zenklova směr Bulovka. A Libereckou z úrovně Letňan k Blance pojedete přes půl hodiny, zdržení nabíráte stále i v Ďáblické od Hřbitova, i v ulici na Stráži od Stříškova v Povltavské z Čuprovy i v Trojské od Zámku.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Měj se hezky, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
6: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
5: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní company. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

deváté v ranní Praze, Fanyang Cannibals a She Drives Me Crazy. A bude taky Ray Dalton, All We Got.

0: To byly The Silver Spoons a Groundbreaking ve 8:45. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Když se na jednom místě objeví dva lidé, kteří jsou si k nerozeznání podobní, přinese to nemalé komplikace. A co teprve, když jsou tři? V komedii Geniální nápad hraje David Gránský hned tři postavy, které jsou si k nerozeznání podobné a na scéně se objevují zároveň. Jak je to možné, dozvíte se v divadle Palas. Představení Geniální nápad začíná v pondělí v 19 hodin. A na co roky nám zkuste snímek podle skutečné události. Za dozvuku druhé světové války prchá Josef Mengele, nacistický doktor z Osvětimi, do Jižní Ameriky, aby v ústě

0: Raní začal nový život. Prizmatem jeho syna, který ho vystupuje, je Mengele konfrontován s minulostí. Snímek zmizení Josefa Mengeleho promítají v Edison Film Hub v pondělí od 9:30 večer. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
1: Praha žije kulturou.
2: Praha bude dnes zatažená až oblačná, na většině území města s přehánkami nebo deštěm. Večer možná budou i bouřky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 12. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. A jak to vypadá na silnicích, doplní Katka Jelenová.
3: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se brzdí už kousek za nájezdem z Vídeňské. Přes 20 minut zabere trasa k nehodě za sjezdem do ulice v Korytech. V pravém i připojovacím pruhu zůstává havarovaný kamion s osobním autem. Ucpaná kvůli tomu i Spořilovská, předtím i D1 od Čestlic zhruba z 8. kilometru. V ulici 5. května do centra navíc na úrovni Oby trvá omezení v levém pruhu. Před Barandovským mostem popojíždí nesouvislé fronty ve Strakonické od Lahoveček. Na spojce od sjezdu na Modřany také v ulici k Barandovu. Před Vypichem je plno v Bělohorské v obou směrech, v Evropské do centra pak v úseku mezi Dědinou a Veleslavínem.
2: Díky moc, Katko, měj se.
3: Krásné ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dejte si viny.

nebo The Killers a LP Battleborn. Metallica nebo The Killers. Vybírejte do pondělního poledne u nás na Facebooku.

0: Vedení Prahy 12 plánuje opravu dvou ulic v Modřanech. Začíná rekonstrukce silnice 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Potrvá zhruba rok. Německý ministr obrany Pistorius bude dnes jednat v Kyjevě. Čekejte zataženou oblohu a na většině území přehánky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 12 chce opravit Chuchelskou a Převoznickou ulici v Modřanech za 750 tisíc korun. Nechává vypracovat projektovou dokumentaci. Hotová má být v průběhu letošního roku. Následně začne rekonstrukce silnic i chodníků, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
2: Komunikace mají nevyhovující stav a povrchy vozovek jsou živičné, svítluky, chodníky mají různorodý a nerovný povrch, jsou zde patrné také starší zásahy po opravách přípojek či rekonstrukcích podzemních sítí.
0: Silničáři ode dneška opravují část takzvané staré Benešovské silnice v úseku mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou za 140 milionů korun. Kompletně vymění povrch a postaví nový kruhový objezd. Se zimní přestávkou práce potrvají zhruba rok, říká nezávislý starosta Kamenice Pavel Čermák.
3: Vždycky bude opravována jedna polovina vozovky až na výjimku.

0: Po prázdninách, kdy bude přerušen kvůli můstku celý ten úsek nebo celá ta vozovka a poté druhé se bude jezdit.
1: Ode dneška řidiči neprojedou z Kamenice do Hlubočinky. Objízdná trasa pro auta i autobusy vede přes Křížkový Újezdec. Opačně je silnice průjezdná. Německý ministr obrany Boris Pistorius přijel do ukrajinské metropole Kyjeva, informuje o tom agentura DPA. V plánu má Pistorius například jednání o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířil. Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze Švédských her, kdy Červenka i Sedlák chyběli. Nebyl tam ani útočník Matěj Blíml, kterému nedávno skončila sezona po vypadnutí v play-off AHL, pokračuje trenér Rulík.
2: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
1: V nominaci jsou zatím brankáři Kořenář, Kváča a Pavlát. Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku dalšího golmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Dnes bude zataženo, oblačno a na většině území města přehánky kolem poledne ustanou, ale k večeru se opět objeví a mohly by se objevit také bouřky. Teploty dnes 20 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
5: Na brněnské D1 před Prahou trvá hodně silný provoz od průhonic z 6. kilometru. Přes 20 minut se popojíždí až k omezení u Chodova. Na úrovni Oby je stále uzavřený levý pruh. A situaci nepomáhá ani nehoda na jižní spojce směrem k Černému mostu. Za Spořilovem blokuje pravý a připojovací pruh a havarovaný kamion a osobní auto. Pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na okruh směr letiště, počítejte s dalším zdržením. I tam pokračuje výrazná regulace provozu v obou tunelech a kolona aktuálně popojíždí už před Jesenicí. Mimo jiné totálně ucpaná oblast Balabenky, Sokolovská i Českomoravská dál, Čuprova i Povltavská směr Blanka. Ve spojovací čekejte frontu už před Jarovem, do centra se sune i Hartigovou. V Novovysočanské aktuálně kolona na půl hodiny mezi spojovací a Krejcárkem.
4: Díky moc, Katko, měj se.
5: Pěkné ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 11. května. Máme 5 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Sabrina Carpentera Taste. A bude taky Dermot Kennedy a Funeral. Dobrý den.
7: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Kennedy Funeral ve čtvrt na 10 na Radiu Praha. Máme pondělí 11. května a právě 11. květen nás teď bude zajímat.
1: První den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Pondělí 11. května. Svátek má svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí. Přes 4 tisíce. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady perný den s pořadovým číslem.

0: 5000. Poprvé se náš flashback vysílal 3. září 2012. Od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: To pondělí bude v Praze zatažené až oblačné, i když teď to tady teda takhle nevypadá, v Karlíně krásně svítí sluníčko do zahrady. Nicméně na většině území města mají být přehánky nebo déšť, večer možná dokonce bouřky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13 a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v bouřkách mít nárazy kolem 55 km za hodinu. A jak to vidí Katka Jelenová?
2: Na jižní spojce před Barandovským mostem se sune 20-minutová fronta od sjezdu na Pankrác. Na spojce naberete podobně dlouhé zdržení i v opačném směru, tedy z Barandovského na Černý most. Kolona od podjezdu magistrály se sune k dřívější nehodě těsně za sjezdem do ulice v Korytech. Neprůjezdný tam byl pravý a připojovací pruh, teď už se jede opět všemi. Plná stále Spořilovská, předtím i D1 od průhonice z 6. kilometru. Provoz zpomaluje i kvůli omezení v ulici 5. května směr centrum. Na úrovni oby zabrali silničáři levý pruh. Pokud vyrážíte ven z Prahy směrem na Slaný, tedy po silnici 7, čekejte kolonu od sjezdu do Evropské, zhruba 15 minut pojedete k omezení u letiště. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce trvá silný provoz mezi Hradeckou D11 a Průmyslovou. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti naberete zdržení už kousek za sjezdem z dálnice. Příčinou je pokračující regulace provozu v obou tunelech.
1: Díky moc, hezké ráno.
2: I tobě, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: To byly 21 Pilots a Stressed Out. Je 9:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Skoro 3600 lidí podepsalo petici za návrat přímého spojení Pražských Holešovic s centrem města tramvajovou linkou číslo 14. Organizátor veřejné dopravy ji zrušil v polovině dubna kvůli častým zpožděním spojů této linky. Peticí se budou v polovině května zabývat zastupitelé Prahy 7. V prvním čtvrtletí letošního roku se v českých hotelech a penzionech ubytovalo 4 miliony 400 tisíc turistů. Meziročně je to o více než 5% víc. Zvýšil se počet zahraničních i tuzemských hostů. V ubytovacích zařízeních strávili 11 milionů nocí. Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů a jako odškodné požaduje nejméně 15 milionů dolarů. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Společnost Samsung se k žalobě odmítla vyjádřit. Hokejistka Kateřina Mrázová si zahraje s Otavou o titul v zámořské lize PVHL. K postupu do finále česká útočnice pomohla asistencí u vítězného gólu, který na začátku druhého prodloužení Kanaďanka Kavová dala. Otava porazila Boston 4-3 a sérii ovládla 3-1 na zápasy. Dnes by mělo být oblačno, na většině území města přeháňky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
3: V Kutnohorské ve směru z centra popojíždí dlouhá kolona téměř ze Štěrbohol ke křižovatce u čerpací stanice Tank Ono. Jízdní pruh tam blokuje porouchané nákladní vozidlo. Průjezd je dost komplikovaný. Kolona se sune i z druhé strany od Uhříněvsi. Na D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení od průhonice z 6. kilometru. Nesouvislá fronta se sune až k omezení u Chodova na úrovni Oby, stále uzavřený levý pruh a plní se stále i Spořilovská před jižní spojkou. V Liberecké do centra kolona od Střížkova k Blance v Povltavské už jen nesouvislá mezi Čuprovou a Bulovkou a dnes extra dlouhé zdržení čekejte v Novovysočanské. Mezi spojovací a Krejcárkem pojedete hodně přes půl hodiny.
0: Díky moc a hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

desáté na rádiu Praha třeba Coldplay a BTS, My Universe. A bude Alex Warren, Fever Dream.

0: Jako jsem to asi jeho, oh hello, je 10:15, posloucháte Rádio Praha. Pravidelně vyráží naše letající redaktorka Sabina Vosecká do terénu a mapuje pro vás zajímavosti z Prahy. Kam zavítala tentokrát, to nám prozradí ona sama. Zdravím tě, Sabino.
1: Hezké ráno, také tě zdravím a zdravím tě přímo z Vinohrad, přesně z Rýgrových sadů. Já jsem vyrazila přesně sem, protože je to oblíbené místo a oáza nejen tedy pro místní, kteří využívají park třeba pro sportovní aktivity. Je to ale taky místo, kam míří často třeba

často vyhledávají. Mimochodem, sady vznikly už na začátku 20. století a nesou jméno českého politika Františka Ladislava Riegera. Park má přibližně 11 hektarů a kromě zeleně je tu taky spousta míst, kde se můžete občerstvit. Navíc teď to tu překrásně kvete, je to asi to nejhezčí období z celého roku. Je to skutečně hezké.

0: Továrny, původně tedy z ledáren v Braníku, právě sem a taky do areálu výstaviště v Holešovicích.
1: Doporučíš ještě nějaká další místa v okolí, která stojí za návštěvu?
0: Doporučím a ráda je i doručím, protože tady v okolí je toho skutečně spousta, navíc to umístění, jak už jsem zmiňovala, Riegerových sadů má obrovskou výhodu v tom, že je odsud zkrátka v podstatě to kousek kamkoliv, třeba do centra, na Václavské náměstí, na muzeum, na Žižkov, k televiznímu vysílači, na náměstí Jiřího z Poděbrad, těch variant je nespočet, takže je to ideální varianta, jak tu strávit hezké odpoledne, jak si dát piknik. Mimochodem právě tady vedle hned sousedí Vysoká škola ekonomická, takže sem taky míří často studenti, kteří tady právě odpočívají třeba mezi přednáškami nebo po přednáškách, zkrátka tu tráví čas se svými přáteli.
1: Říká Sabina Vosecká, naše létající redaktorka. Díky, měj se.
0: Naslyšenou a hezký den.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
1: Praha bude dnes zatažená až oblačná, na většině území města přehánky nebo déšť, večer možná i bouřky. Maxima 20 až 22 stupňů, pořád jsme na 13. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. V bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. A ještě Katka Jelenová a doprava.
3: Ta dnešní ranní špička už na ústupu kolony se krátí jak v Liberecké k Blance, tak na trase z Letňan přes Hloubětín do Hostivaře. Rozjeli se v Radlické, Plzeňské i Evropské do centra. O něco silnější provoz trvá před Vypichem v Bělohorské, hlavně ve směru z centra, také v Patočkově před tunely. Naopak velmi silný provoz čekejte netradičně v Kutnohorské ve směru z centra. Přes půl hodiny se budete sunout ze Štěrbohol ke křižovatce u čerpací stanice Tank Ono. Přímo v ní stále překáží porouchané nákladní vozidlo. Novovysočanská mezi Spojovací a Krejcárkem zůstává zcela zaplněná v celé své délce. I tam strávíte hodně přes půl hodiny. Plná i Hartigova před ohradou směrem z Jarova. V ní nabíráte 10 minut navíc od vozovny Žižkov.
1: Díky moc za dnešní spolupráci. Přeju ti hezké pondělí a celý týden. Ahoj.
3: Taky tak, Honzo, měj se krásně. Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží.

Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.ruzovymaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pondělí 11. května, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Policie viní známého pražského léčitele ze znásilnění 4 žen, některé zneužil opakovaně. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Rodinám dětí s vývojovou vadou má pomoci začínající týden rané péče. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru. Dnes bude zataženo, většinou přehánky a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Investigativní tým Českého rozhlasu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Český rozhlas to vyčetl z usnesení o zahájení trestního stíhání. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně.
3: Jarkovského vyhledávali převážně ženy v těžkých životních situacích. Léčitel byl známý tím, že při terapiích klientům podával psychedelické látky. Ve chvíli, kdy byly klientky pod vlivem těchto drog, je měl Jarkovský sexuálně zneužít. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
4: Kriminalisté muže obvinili z trestných činů znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, za což může v případě odsouzení strávit až 10 let za mřížemi.
3: Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Radiožurnál vypátral i další ženy, které k němu docházely. Některé popsali, že je během terapií přesvědčoval o tom, že byly v dětství zneužité. Policie vyzývá další možné poškozené ženy, aby se obrátily na linku 158. Vít Kubant, Český rozhlas.
1: Začíná týden rané péče o světové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška budou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
5: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením, a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítě. Dítěte s postižením.
1: Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u evakuované pasažérky z lodi MV Hondius. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stefania Ristová s tím, že se zdravotní stav pacientky přes noc zhoršil. Na palubě lodi bylo celkem 5 Francouzů. 4 měli test negativní, budou ale otestováni znovu. Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal ve druhém kole play-off NHL výhru Anaheimu nad Vegas 4-3. K vyrovnání série na 2-2 pomohl 18 zákroky. Za poražené si první gol v play-off připsal Tomáš Hertl. Gólman Montrealu Jakub Dobeš přispěl 26 zásahy k vítězství nad Buffalem 6-2. Canadiens se tak v sérii dostali do vedení 2-1 na zápasy. Dnes bude v Praze většinou zataženo až oblačno, občas přehánky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích sleduje Katka Jelenová. Katko, zdravím tě, hezké dopoledne.
6: I to vy krásné dopoledne, Vojto. Na jižní spojce před Barandovským mostem čekejte zdržení v koloně od nájezdu z Vídeňské. Okolo 15 minut se jede ke sjezdu na Modřany. Tam nějakou dobu blokovalo jízdní pruh nepojízdné nákladní vozidlo, proto se vytvořila fronta. Teď už ho přesunuli do zálivu. Zdržení by se tak mělo začít krátit. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Těsně za sjezdem na Písnici na 5. kilometru teď navíc čerstvá nehoda. Chvíli v levém pruhu v celku rychle havarovaná auta přesunuli do odstavného. A na okruhu dál směr D7 nabíráte zdržení od sjezdu do Evropské. Čtvrt hodiny pojedete k omezení u letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, aktuální čas, necelých 5 minut po 10. hodině. I v dopoledním vysílání Rádia Praha, které teď začíná, vám samozřejmě budeme hrát spoustu hitů, zazní Miles Smith. Připravená zpěvačka Jade. věnovat se budeme třeba velkému pražskému tématu z uplynulého víkendu, a to sobotnímu nedohranému derby mezi Slaví a Spartou. Momentálně totiž probíhá vyhodnocování situace policií. Podrobnosti přidáme ve vysílání už za chvíli. Hezký poslech, přeji Vojtěch Přívětivý.

0: Adamsky a Seal doznívají v dopolední Praze. No a téma, které se vám o víkendu určitě nevyhnulo, to je to sobotní nedohrané derby mezi Slaví a Spartou, kdy fanoušci Slávie před koncem zápasu vběhli do hřiště a napadli dva spartianské hráče. Připomenu, že v době předušení zbývalo k dohrání toho druhého kola nadstavbové části už jen několik minut. Aktuálně probíhá vyhodnocování situace policií, ta teď zajišťuje kamerové záznamy kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Policejní mluvčí Richard Hrdina Českému rozhlasu řekl, že, cituji, není vyloučené, že trestních stíhání bude daleko více. Konec citace. Policisté běžně při zápase zasahují až na podnět pořadatele, v sobotu tak učinili bez něj. Celý rozhovor si můžete přečíst anebo poslechnout na webu irozhlas.cz.
1: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na silnice. V Novovysočanské mezi Spojovací a Krejsárkem stále popojíždí až půlhodinová kolona. Zdržíte se i v Hartegově před ohradou od Žižkovské vozovny. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru zde jedna k letišti a dál pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice a na okruhu dál směrem D7 čekejte frontu od sjezdu do Evropské. 15 minut pojedete k omezení u letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Dámy a pánové, nás dovedl ke krátkým zprávám. Chvilku po půl jedenácté pro vás má na Rádiu Praha Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny. Soud zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka, který se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce. Zváží, že se odvolá. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se podle Českého statistického úřadu v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 700 000 turistů. Data také ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus, informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ministryně zdravotnictví dodala, že se ale test podstoupí znovu. Dnes máme zataženou až oblačnou oblohu a na většině území města očekáváme přehánky nebo déšť. Kolem poledne by měly ustat a k večeru se opět objevit a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Vojto, na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most kousek před sjezdem na Dolní Počernice bouralo osobní auto s motorkou. Blokují levý pruh, kolona na 10 až 15 minut po pojíždí od sjezdu z hradecké dálnice D11. V Novovysočanské mezi spojovací a křížením s ulicí na Ohradě stále po pojíždí kolona na bezmála půl hodiny. Příčinou je uzavírka pravého pruhu těsně před křížením s Hartigovou a v Kukulově směrem od Plzeňské těsně před Vypichem pozor na nehodu dvou osob. Aut. Tam čekejte jen kratší zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3 minuty po půl jedenácté pokračuje dopolední Praha. Děkujeme, že nás posloucháte. Tváří se jako Fortuna nebo Alvin, ale ve skutečnosti jde o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývám. Lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. Téma, které probereme už za chvíli. Hezký poslech.

0: Jakuba Ondru jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha, za okamžik bude 10:45. No a hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu, pak byste měli dávat pozor, jestli jste na oficiálních webech a nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Alvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé s dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Sazka. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak aktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: A pojďme se podívat na pražské silnice, na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most, kousek před sjezdem

0: na Dolní Počernice odklízejí následky po nehodě osobního auta a motorkáře. Blokovaný zůstává levý pruh. Kolona na 10 až 15 minut po pojíždí odcestu z hradecké dálnice D11. Zdržení naberete i z druhé strany. Fronta se sune v úseku mezi Průmyslovou a Sjezdem na Počernice. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína čekejte nesouvislou frontu mezi Novopatskou a Poděbradskou. Před Hloubětínem se zdržíte i ve směru z Hostivaře. Kolona po pojíždí Průmyslovou před Poděbradskou a v Novovysočanské mezi Spojovací a Ohradou stále po pojíždí kolona na bezmála půl hodiny. Příčinou je uzavírka pravého pruhu těsně před křížením s Hartegovou. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Podvodníci v Praze mají nový trik, lákají z lidí přístup k bankovním účtům pomocí nabídky práce. Sochy z pražského staroměstského Orloje opraví restaurátoři. Kapacita společných obnovitelných zdrojů energie v Evropě vzroste do 4 let o víc než 450%. V Praze bude dnes zataženo, odpoledne ojediněle dešť a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Podvodníci mají podle pražské policie nový trik. Cílí na lidi, kteří hledají práci nebo brigádu. V inzerátech na internetu nabízí zájemcům přivýdělek v řádech tisíců korun za testování bankovních aplikací. Pražská policie nyní eviduje jednu sérii těchto podvodů, kdy na jeden inzerát zareagovalo asi 400 lidí, říká její mluvčí Jan Daněk.
2: Minimálně o třech případech víme, kdy ti podvodníci byli úspěšní a podařilo se jim získat přístup k bankovním účtům, ze kterých následně mohli provádět transakce, které spočívaly v legalizaci výnosů z trestné činnosti.
0: Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
3: Až si dáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
4: Říká jednatelka firmy L. Heinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
3: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
4: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
5: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
4: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Kapacita společných obnovitelných zdrojů energie a baterií v Evropě vzroste do roku 2030 o více než 450%. Nejatraktivnější zemí pro výstavbu projektů bude Německo. Větrné a solární elektrárny jsou podle agentury Reuters v oblasti obnovitelných zdrojů v Evropě stále častěji realizované společně s akumulátory. To producentům umožňuje energii ukládat, místo aby ji prodávali se ztrátou v případě přebytku v síti. Fotbalové Slavii nehrozí vyšší odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. O teoreticky získané body může přijít jen v případě kontumace utkání. Ačkoliv zápas byl přerušen, za vedení Slavie 3-2 nad Spartou. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
6: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohoto pohledu je to odebrání bodů.
0: Slavii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne komise Ligové fotbalové asociace zítra. Dnes bude v Praze oblačno, odpoledne přeháňky a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Katky Jelenové.
8: Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most kousek před sjezdem na Dolní Počernice odklidili následky po nehodě osobního auta a motorkáře. Blokovali levý pruh, teď už je přesunuli do odstavného. Kolona ale dlouhá, zhruba 10 až 15 minut po pojíždí od sjezdu z hradecké dálnice D11. Z druhé strany od Barandovského mostu se budete sunout už na jižní spojce od Lanového mostu. Odtud do Běchovic pojedete více než 20 minut. Pokud vyjíždíte z Prahy směr D7 na Slaný, počítejte se zdržením už na okruhu od sjezdu do Evropské. Z 28. kilometru k omezení u letiště je to přibližně na čtvrt hodiny. A jedete-li směrem na Hradec po dálnici D11, brzdit budete už kousek za sjezdem na Úvaly na 11. kilometru. Na 15., kde je průjezdný pouze levý pruh, se jede téměř půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Dobrý den, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, 11 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. I po 11. pro vás samozřejmě máme další muziku, připravení Limp Bizkit.

připravená Olivia Rodrigo. Podle čeho si vybíráte jídlo? Výzkum ukázal, že potraviny jíme podle toho, jak vypadají. Jejich vzhled může dokonce i zhoršit vztah k jídlu. Podrobnosti o tomto výzkumu už za chvíli. Teď Calvin Harris a Dua Lipa. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: slíbení Limp Bizkit právě teď dozněly v dopoledním vysílání Rádia Praha. Věděli jste, že prostředí a to, jak jsou nám nabízeny produkty a jaký je design jejich obalů, zásadně ovlivňuje náš výběr potravin? Výzkumy ukazují, že v boji proti narůstající hrozbě obezity způsobené nadbytkem průmyslově zpracovaných potravin hraje označování výrobků velkou roli. Etikety můžou totiž prokazatelně pomoci dělat zdravější rozhodnutí a měnit nákupní zvyklosti k lepšímu. Výrobci těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin totiž produkty upravují tak, aby byly co nejneodolatelnější, ne-li návykové. A děje se tak navzdory stále většímu povědomí o jejich nepříznivých dopadech na zdraví, dokonce i předčasných úmrtích. Pokud se tato skutečnost na etiketách potravin jasně uvede, může to vyvolat změnu chování spotřebitelů. Víc o tom píšeme v článku na našem zpravodajském webu jrozhlas.cz, tak se tam podívejte. My se podíváme na pražské silnice, na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol, z Bystřete, kousek za sjezdem z dálnice D11. V pravém pruhu se totiž srazil kamion s osobním autem, fronta se protahuje až na úroveň Černého mostu. Jedete-li po D11 směrem na Hradec, čekejte kolonu za sjezdem na Úvaly z 11. kilometru. Na 15., kde zůstává průjezdní pouze levý pruh, a pojedete téměř půl hodiny, a pokud vyjíždíte z Prahy směr D7 na Slaný, tak počítejte se držením už na okruhu od sjezdu do Evropské z 28. kilometru k omezení u letiště, je to na čtvrt hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: time.
1: Zpěvačka LP nás dovedla ke krátkým zprávám. Těsně po půl dvanácté je pro vás má na rádiu Praha Denisa Žižková.
2: A já vám přeji hezké dopoledne. V nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů. Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy na odstranění škod po požáru v Českém Švýcarsku. V případě další potřeby ministerstvo financí slíbilo pomoc státu. Na ministerstvu vznikne pracovní skupina, která se zaměří na vytvoření nové koncepce požární ochrany v přírodním prostředí. Budou v ní zástupci Národního parku, odborníci na lesní hospodářství i zástupci integrovaného záchranného systému. Hasiči s požárem bojovali téměř 5 dní. Prezident Donald Trump odmítl íránskou odpověď na nejnovější americký návrh příměří jako naprosto nepřijatelnou. Teherán v mírovém návrhu žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění zmrazeného íránského majetku, uvedla íránská diplomacie. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová nesouhlasí s kroky Mezinárodního olympijského výboru, který minulý týden doporučil sportovním federacím zrušit sankce proti běloruským sportovcům. Desátá hráčka světa označila počínání výboru za bolestné a upozornila, že její země dál čelí ruským útokům za podpory Běloruska. Dnes čekejte oblačno, zataženo, přechodně polojasno, odpoledne postupně četné přeháňky nebo déšť a teploty maximálně 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: No a pojďme ještě na pražské silnice. Katka Jelenová sleduje tu situaci. Hezké dopoledne.
4: Pěkné dopoledne. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most trvá silný provoz od Lanového mostu. Za sjezd na Dolní Počernice se jede 15 až 20 minut. Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol se sune fronta od sjezdu z dálnice D11. O kousek dál na 61. a půl kilometru blokují pravý pruh. Následky srážky kamionu a osobního vozidla. Výjezd z Prahy směr D7 na Slaný, tam se zpomaluje kvůli omezení u letiště. Hned u sjezdu do Aviatické je průjezd pouze jeden pruh, kolona od Evropské je na 10 až 15 minut a přímo v Praze trvá velmi dlouhé zdržení před ohradou. Kolony čekejte jak v Novovysočanské, tak také v Hartegově. Směr centrum. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: 3 minuty po půl dvanácté posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste s námi, ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Oslavit hudbou budoucnost a nabitou svobodu. To si přáli rok po konci druhé světové války zakladatelé Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Co všechno ale museli ještě před zahájením zařídit? A jak zněly první koncerty? I to si připomeneme prostřednictvím našeho rozhlasového archivu už za chvíli. Hezký poslech. Vám přeji Vojtěch Přívětivý. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still.

0: Dekonos. V dopoledním vysílání Rádia Praha dobrý den přejeme propojit po druhé světové válce Evropany hudbou. To se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Prozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Koho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě?
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Teď ale zpátky do současnosti, jak to předpolednem vypadá na pražských silnicích. Na úrovni Chodova ve sjezdu do Spořilovské směrem zde jedná popojíždí dlouhá kolona kamionů. Sunou se pravým pruhem i Spořilovskou až k jižní spojce na Černý most. Na magistrále o kousek dál směrem do centra na úrovni Oby zůstává uzavřený levý pruh. Jede se o něco pomaleji, kolona už se ale netvoří a provoz zeslábnul. Nuselský most směrem do centra je plný zhruba z poloviny, z druhé strany od Holešovic naberete na magistrále zdržení mezi hlavním nádražím a muzeem. Ječnou se sune fronta od Karlova náměstí Kýpe Pavlova a Novovysočanská zůstává ucpaná směrem ze spojovací k ohradě. V koloně strávíte

0: přes 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Před námi jsou aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: V pražských Holešovicích vznikne hřiště pro psy, rozlohou přesáhne 5000 metrů čtverečních. Právo volit obecní zastupitele by podle opoziční TOP 09 měli mít lidé už od 16 let. Írán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Dnes má být oblačno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský magistrát plánuje na místě nynějšího parkoviště u břehu Vltavy v Holešovicích vybudovat agility hřiště pro psy. Městští radní dnes schválili záměr vypsat na práce tendr s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun. Stavba by podle schváleného materiálu měla začít v letošním třetím čtvrtletí a trvat 2 měsíce. Právo volit obecní zastupitele by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí lidé, snížení věkové hranice prvovoličů. Nynější hranice podle předkladatelů neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života, jejich občanskou odpovědnost a schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Novela, kterou nejprve posoudí vláda ANO, SPD a motoristů, by měla být podle nich účinná od příštího roku. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu.
3: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Na mistrovství světa v hokeji si od pátku zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer a Tomáš Galvas nebo útočník Matyáš Melovský. Právě o Galvasovi a Melovském mluvil při oznámení nominace trenér Radim Rulík.
4: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mý strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem možná zažil na 20. Je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější, už má rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci. Je opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
1: Na mistrovství světa bude hrát po 13. Roman Červenka. Z AHL tým doplní Matěj Blíml. Mezi nominovanými golmany jsou Kváča, Kořenář a Pavlát. Čeká se na výsledek zdravotní prohlídky Daniela Vladaře z Filadelfie. Šampionát ve Švýcarsku začne v pátek, kdy se Češi utkají s Dánskem. Dnes má být v Praze oblačno, je zataženo přechodně polojasno, odpoledne přehánky nebo déšť a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Denisu Žižkovou střídá Katka Jelenová, ta sleduje provoz na silnicích. Hezké poledne.
5: Pěkné poledne, Vojto. V Brněnské na úrovni Chodova ve směru z D1 sledujeme silný provoz kamionů, pravým pruhem pokračují do Spořilovské, toupak na jižní spojku směrem k Černému mostu. Od Lanového mostu zpomalují i osobní auta v levém pruhu, rozjíždějí se před sjezdem do Průmyslové. Novovysočanská zůstává značně ucpaná mezi spojovací a ohradou. V koloně od Orlenu se popojíždí přibližně 20 minut, příčinou je nové omezení před křížením s Hartigovou. A na výjezdu z Nuselského mostu směrem k Legerově blokuje prostřední pruh porouchané osobní auto, kolona pak pokračuje dál ke křižovatce s Vencigovou a pak už pojedete plynule až do Holešovic. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: 12 hodin a bez pár sekund, 5 minut, to je aktuální čas, posloucháte vysílání Rádia Praha, no a jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že následující hodinu ve studiu opět nebudu sám, ale dorazí speciální host. Blíží se další ročník festivalu, který odemkne architektonické ikony i skryté klenoty Prahy. A mým dnešním hostem bude manažerka komunikace festivalu Open House Praha, Michaela Pánková. Za dvě písničky jsme u vás, hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: poslouchat Radio Praha, přejeme dobrý den. Už po 12. se letos zájemcům otevřou brány a dveře budov, do kterých se veřejnost běžně nedostane. Blíží se další ročník festivalu Open House Praha, který odemkne architektonické ikony i skryté klenoty hlavního města. A Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu, je dnes mým hostem. Michaelo, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Michaelo, Open House vznikl v roce 1992 v Londýně. Jak se ta myšlenka dostala k nám do Prahy?
1: Tak my jsme součástí právě mezinárodní sítě Open House Worldwide a tu myšlenku pojala zakladatelka Victoria Thornton. A ona sama, myslím, ani není architektka, ale hrozně zajímalo zpřístupňovat architekturu právě široké veřejnosti. A tehdy si pozvala dokonce i naši známou architektku Evu Jiřičnou, aby jim s tím otvíráním pomohla. A Eva nám tehdy při rozhovoru, když jsme ji oslovovali jako patronku festivalu, prozradila, že tomu zprvu úplně nevěřila, že by to mohlo fungovat, a o to víc jí překvapilo, jaký byl o to zájem. Takže festival se pak rozšířil do dalších měst po celém světě, do Ameriky, do Austrálie, nejprve do těch anglicky mluvících, ale dneska už je po celém světě, skoro na všech kontinentech a v Evropě, a my jsme jeho hrdou součástí od roku 2015.
0: A vlastně ta smlouva s londýnskou zakladatelkou Open House Victoria Thornton byla podepsaná v létě 2014, stanovila vlastně podmínku uspořádat ten festival do 2 let. A vy jste to stihli během 1 roku. Říkám si, jestli bylo náročné to vlastně poprvé zorganizovat.
1: Ano, pro nás ten první ročník, hlavně pro zakladatelku Andreu Šenkyříkovou a tým okolo, protože já jsem tehdy nastupovala už vlastně těsně před festivalem, takže si to pamatuju, že už všechno bylo v procesu, tak byl velmi náročný, protože tam byla velká obava z toho neznámého, jako co se stane, když pustíme někoho dovnitř.
0: Ze stran majitelů těch budov?
1: Ze stran majitelů budov. Takže ty v prvních letech byly ty výzvy opravdu tohodle typu dramaturgické, aby vůbec se nám podařilo něco otevřít. A rozhodli jsme se zariskovat tehdy a otevřít už v prvním roce alespoň nějaký počet budov, aby jsme měli ten precedens, aby jsme mohli pak ukázat, jde to. Daří se to, není to problém, je to skvělá akce, a z čeho jsme měli opravdu obrovské obavy, a bylo vlastně to zapojení dobrovolnické, protože v Čechách ta dobrovolnická tradice tehdy nebyla zas tak silná. Dobrovolníci samozřejmě jsou skvělí, pomáhají v různých charitativních projektech, sociálních projektech, ale v té kultuře jsme se báli, že nebudeme schopní vlastně ten festival takhle obsloužit, protože dobrovolníci jsou ti, kteří jsou v budovách, koordinují provoz, provádějí, takže my jsme nabírali v tom prvním roce hlavně dobrovolníky z řad našich blízkých, známých, přátel a rodinných příslušníků, aby jsme to zvládli, a do dneška si na to pamatují ty lidi a vzpomínají na to s láskou. Takže to byla pro nás vlastně ta největší výzva.
0: Nicméně vyšlo to celkem dobře. I ten první ročník. A počet těch budov byl konkrétně 33. A těch lidí a tehdy přišlo 38 tisíc. Asi vás to překvapilo, to číslo?
1: My jsme vůbec nevěděli, co máme čekat. Dokonce ten první rok si pamatuju, že probíhalo nějaké hokejové mistrovství, takže jsme se potkávali ve městě se spoustou fanoušků, a už první den jsme měli rozebraný všechny materiály, které jsme tiskli, a druhý den už lidi vlastně neměli už ani mapu, ani katalog, ale bylo to skvělý, právě nás namotivovala ta zpětná vazba od lidí, že o něco takového je zájem, a hlavně nás bavilo to, že ten festival je přístupný hlavně široké veřejnosti, že to není akce určená pro odborníky, ale opravdu vzbuzuje zájem o tu architekturu okolo města. Na téma toho města, ta architektura okolo nás je podle nás důležitá, to, jak se cítíme ve městě a jak na nás působí, a vlastně dobrá architektura nám pomáhá zkvalitňovat i ten náš každodenní život.
0: Říká Michaela Pánková z festivalu Open House Praha. Za chvíli pokračujeme. Teď se ale pojďme podívat na pražské silnice. V Praze komplikace na východní části okruhu směrem z Černého mostu k Průmyslové. U sjezdu na Hradeckou D11 řeší nehodu kamionu s osobním autem a kolona od obchodního centra Černý most je asi na 10 minut. Plní se i příjezdy do centra po magistrále. Na Nuselském mostě zdržení do Legerovy na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Velzonově od hlavního nádraží k muzeu. Kolona asi na 10 minut je i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Pomalu se jede od Břevnovského kláštera a ucpává se i okolí křižovatky Ohrada kvůli omezení. Plní se tak hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárku. Je to asi na 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha, je dnes hostem Rádia Praha. Michaelo, my jsme v minulém vstupu naťukli dobrovolníky. Vy jste říkala, že v tom prvním ročníku to bylo že to byly hlavně lidé z vašich okolí, z vašich známých, rodině, přátelé. Těch 80, těch dobrovolníků bylo tehdy asi 80. Loni jich bylo kolem 600. Jak se zrodila ta komunita, která festival vlastně dost nese na rukou?
1: Zrodila se motivem nebo způsobem nabalování sněhové koule, jak to tak řekla, sociologicky. Ale tehdy v tom prvním roce jsme byli tím hrozně překvapení a vlastně nám to přišlo neuvěřitelné, že máme těch 80 lidí.
0: Že vám to přišlo moc?
1: Přišlo nám to strašně moc tehdy, jo. Ale v průběhu let spousta lidí zůstala, přivedla své přátele, protože se jim ten zážitek líbil a tímhletím způsobem se vlastně z festivalu Open House Praha stala jedna z takových obrovských akcí kulturních, která stojí a padá na tom dobrovolnickém zapojení. Máme velký počet dobrovolnic, bych řekla, 70% z nich jsou spíše ženy, což je zajímavé, ale jsou to dobrovolníci různých věků, různých profesí, co je skvělé, že jsou rozděleni do menších týmů, to znamená, že se mezi sebou jako potkávají ty lidi a musí vlastně spolupracovat právě i jako v rámci těch různých generací, což je obohacující pro všechny, pro ty starší i pro ty mladší, a také dobrovolníkům a dobrovolnicím dáváme opravdu velký prostor pro to, tu svobodu připravit si například ten výklad, pokud provádíte hodně po svém, což spousta z nich vlastně kvituje. A pokud děláte třeba koordinátora v té budově, organizujete provoz, tak opět jakoby dostávají od nás nějaké základní instrukce, ale jsou tam a musí si poradit se spoustou i komplikovaných situací a jsou na to potom po víkendu velmi hrdí, že třeba spousta z nich překročila nějaké vlastní hranice a dokázala se s tím poprat. A z toho právě pramení i ten dobrý pocit a to, že se chtějí vracet.
0: Takže když mě na Open House Praha někdo provází v nějaké budově, tak je vysoká pravděpodobnost, že ten výklad, to, co mi říká, si připravil sám?
1: Ano, je to tak. My jsme už absolvovali s dobrovolníky, máme takové velké školení, kde jim poskytujeme informace. Naše odborná průvodkyně, konzistorička Markéta Čejková jim vlastně dá instrukce k tomu, jakým způsobem si ten výklad mají připravit. Dostanou od nás samozřejmě faktické informace, aby byly správně, ale my jim nepřipravujeme opravdu celý podrobný výklad, protože ta prohlídka se musí vést tím způsobem, aby byla nějakým způsobem logicky souvislá s tou budovou. Dobrovolníci hodně nechávají lidi si užít ten prostor a nechceme poskytovat a zahlcovat lidi přílišným množstvím informací, a spíš jim dát opravdu možnost si to prohlédnout, poskytnout jim nějaká zajímavá fakta, historky, a v průběhu toho víkendu oni nazbírají i spoustu informací přímo od těch návštěvníků, což je skvělé, že na konci toho víkendu oni jsou úplná studnice zajímavostí, protože každý má nějakou historku třeba spojenou s tou budovou, se školou, kde třeba kam chodil, anebo s institucí, kde dřív pracoval, takže oni toho opravdu na konci toho víkendu vědí úplné maximum o té budově.
0: Pokud by to některého z našich posluchačů teď okouzlilo natolik, že by se chtěl zapojit, je možné se zapojit ještě na ten letošní ročník, případně jak se zapojit obecně?
1: Obecně máme na webu registrační formulář, výzvu spouštíme většinou už v únoru, kde se nám zaplňují ty týmy. Dobrovolníci totiž chodí v dubnu už na zaškolení do budov v těch oblastech, které mají přiděleny, takže oni se podívají vlastně i na místa, nejen kde budou oni sami pracovat, ale i třeba do jiných budov, protože potřebujeme, aby ty dobrovolníci byli flexibilní, když se nám někde stane, že někdo vypadne, onemocní, tak aby ten tým doplnil operativně. Takže už vlastně od toho dubna oni už jsou součástí svých týmů a už se připravují postupně, ale samozřejmě se stává i před festivalem, že někdo právě onemocní, takže ty týmy doplňujeme i takhle průběžně na poslední chvíli, takže určitě se neváhejte přihlásit i letos, můžete být jako i náhradník, anebo rovnou na příští rok, a využíváme dobrovolníky i celoročně na našich celoročních akcích.
0: Říká manažerka komunikace festivalu Open House Praha Michaela Pánková, můj dnešní host.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním poledním hostem je Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha. Michaelo, ještě jednou dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Já jsem se dočetl, že takovou zásadní větou, kterou používáte, je to, že zpřístupňujete architekturu pro všechny. Je to třeba i ukázáno v tom, že je Open House Praha údajně prvním českým festivalem, který je plně přístupný i lidem se zrakovým a sluchovým handicapem?
1: To se neodvažuji tvrdit, ale myslím si, že v tomhletom jsme takový průkopníci i v Evropě, protože když jsme se potkávali s našimi evropskými partnery v rámci té evropské sítě, tak ne všichni vlastně to znali, ne všichni tyhle ty prohlídky speciální dělali. My když jsme s tím začínali, tak jsme intuitivně chtěli, aby na festival chodili hlavně třeba rodiče s dětmi, aby jsme se vychovali naše budoucí návštěvníky a hlavně proto,
0: že dobrovolníky
1: samozřejmě. Takže jsme se snažili už vlastně v těch prvních letech připravovat i speciální programy pro děti a držíme se toho a jsme rádi, když právě lidi přijdou i s dětmi, můžou přijít do naší stavitelské dílny i na speciální prohlídky, které jsou pro ně určené. A pak jsme si říkali, jo, ale je to hezká fráze, jsme pro všechny, ale skutečně jsme teda pro všechny. Jako tak, že jsme si řekli, tak jsme i pro lidi se sluchovým handicapem, tak jsme zjistili, že o tom vlastně vůbec nic nevíme o tom tématu. Spojili jsme se s odborníky, s institucemi a nechali jsme si poradit, jakým způsobem bychom třeba ty prohlídky mohli zpříjemnit a připravit tak, aby byly inkluzivní i pro lidi s nějakým sluchovým handicapem. Samozřejmě v prvním roce se ne všechno povedlo. Zjistili jsme, že není to jenom o tom zajistit například tlumočení do českého znakového jazyka, ale že spousta lidí ten český znakový jazyk nezná, že třeba ohluchlo v pozdějším věku a potřebují nějaký zase spíš textový přepis. A pak jsme si další rok řekli, dobře, tak teď už jsme asi zvládli po těch dvou letech i ty prohlídky pro lidi se sluchovým postižením, tak co kdyby jsme se zamysleli nad tím, jak zpřístupnit město i pro lidi s tím zrakovým handicapem. A opět, je to úplně jiný přístup, potřebují lidé speciální pomůcky, připravujeme například 3D modely, nebo speciální haptické mapy, kde ty lidé uvidí a nebo osahají si hmatem, prozkoumají i to okolí vlastně té budovy a tu budovu jako samotnou. A zase nás spoustu věcí překvapilo, například, že i lidé si užívají vyhlídky a nebojí se lézt na střechy a do sklepů a běžně nepřístupných míst. Takže každý rok zažíváme nějaké překvapení a je to skvělé, když se daří otevírat město skutečně všem a rozhodně tam jsou ještě další věci, které by se daly zorganizovat.
0: Ta přístupnost podle mě tkví i v tom, že je festival vždy zdarma a to je podle mě primárně díky tomu, že majitelé těch budov, které jsou v rámci Open House vždy otevřeny, se zapojují dobrovolně a bezplatně. Čím je přesvědčujete?
1: Tak v prvních letech jsme museli přesvědčit k tomu, že mají nádherné prostory a měli by se jimi pochlubit, protože spousta lidí do nich nikdy neměla možnost vstoupit. Takže je to snaží třeba u projektů, které se staví ve městě a do kterých se investují velké peníze, tak je logické, že chtějí ukázat vlastně ty aktuální trendy, třeba ukázat ten projekt. Architekti nám často také dobrovolnicky o víkendu provázejí v rámci speciálních prohlídek pro návštěvníky. A což je skvělé, protože si ty návštěvníci právě dozví i ty myšlenky zatím a dokáží tomu lépe porozumět. A v posledních letech už je to tak, že některé budovy se nám hlásí sami, což je skvělé, protože ta značka už je silná, ale také pořád jsou budovy, o které se snažíme leta letoucí a nedaří se to, protože třeba jsou to objekty, které chátrají a zatím se neví, co s nimi do budoucna bude, takže je tam i to bezpečnostní riziko. Takže Praha je architektonicky tak pestrá a zajímavá, že je opravdu pořád z čeho vybírat.
0: Říká Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha, která je dnes mým hostem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze byly komplikace ve Kbelské ulici směrem do Letňan za sjezdem na prosek na výjezdu z čerpací stanice Orlen byla nehoda, ta ale před pár minutami byla odklizená, takže kolony z Hloubětína i z Novopatské se rozjíždí, teď to zdržení okolo 15 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě, zdržení do Legerovy asi 10 minut, navíc na konci kolony v polovině Nuselského mostu odtahují z pravého pruhu nepojízdné auto. 10 minut se pak stojí v koloně i ve Vlzonově od hlavního nádraží k muzeu, kolona asi na 10 minut je i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, pomalu se jede od Břevnovského kláštera a ucpává se i okolí křižovatky Ohrada kvůli omezení, plní se tak hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárku asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
4: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Poledním hostem Rádia Praha je Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha. Michaelo, každý ročník Open House Praha má své téma. Jak to téma volíte? Je to intuice, je to reakce na dění ve městě, nebo je to nějaká možná dlouhodobě promyšlená dramaturgie? Jak se to tvoří?
1: My se ty témata snažíme nastavovat před každým ročníkem dopředu a většinou se týkají toho, že hledáme i výročí třeba architektů a snažíme se stavět i na budovách, které právě s těmi architekty souvisí, ale to se nám ne vždycky podaří. Většinou tahle ta linie se nám nedaří úplně zcela naplňovat, takže se podaří otevřít jenom třeba několik budov a pak to samotné obsahové téma většinou krystalizuje z toho, jaké budovy se nám podaří letos do programu zapojit a co ty budovy právě propojuje, a tím letošním tématem je hodně ta ochrana a péče o tu architekturu. Spousta budov, které právě jsou v procesu nějaké proměny, rekonstrukce, nebo na ní čekají, anebo jsou čerstvě po, a to ty lidi samozřejmě a návštěvníky hodně zajímá, jak se to město proměňuje. Takže tohle to je naše takový letošní silný ročník a jsme za to rádi, protože si myslíme, že i to téma té památkové péče by se nemělo zužovat na nějaké konzervativní přístupy, ale že by to město se mělo neustále posouvat dál a rozvíjet a adresovat ty potřeby těch lidí i třeba v souvislosti s tím, co se děje ve světě a i v souvislosti třeba s tou klimatickou krizí.
0: Ono ostatně letos, pakliže se budeme bavit o nějakém tom výročí, je to například 100 let od stavby velkého strahovského stadionu, 150 let Františka Rojta i 170 let Josefa Fanty. A potom ještě teda zmiňujete to, že se zabýváte tedy těmi místy a památkami a budovami, které třeba chátrají nebo prošly nějakou změnou, nějakou rekonstrukcí, to se můžeme bavit třeba o nákladovém nádraží Žižkov. Všechny tyto zmíněné budovy jsou součástí letošního ročníku?
1: Buď jsou součástí toho víkendového programu otevřených budov, anebo se snažíme nějakým způsobem připomenout právě těmi doprovodnými programy, jako
0: týdnu.
1: Je třeba v tom týdnu Jasně. festivalovém. A například právě k tomu nákladovému nádraží máme přednášku, která se má věnovat i tomu, co tady má vzniknout, vlastně úplně nová městská čtvrť. Některé akce se nám propojují, nádraží Praha Bubny teď opravdu prochází jakoby velkou proměnou, má tam vzniknout Centrum paměti a dialogu, ale také se vlastně podíváme do té oblasti jako takové, podíváme se na projekt třeba té nové Vltavské filharmonie a vlastně celé to území se má developovat. A pak je tady třeba i velké téma toho Smíchova, kde vznikají zase velké dopravní stavby. Nedávno vlastně otevřený Dvorecký most, Smíchovský lihovár, nádraží. Tam se vypravíme v rámci jak komentované procházky, tak i speciální cykloprojížďky. Takže my se to takhle snažíme kombinovat právě to, co se nepodaří otevřít.

0: co letos v tom programu podle vás nesmí divák přeskočit?
1: No já bych začala rovnou tím pondělkem, který je letos opravdu úplně nabitý. Jednak v pondělí otevíráme festivalové infocentrum v kampusu Hybernská, což je úžasný prostor, který sám o sobě stojí za návštěvu. A je to takový studentský hub, kde se odehrává spousta kultury a akcí. A my v jedné z těch budov už, myslím, třetím rokem máme infocentrum a lidé si tam můžou prohlédnout jednak nainstalovanou výstavu studentských prací, které se týkají městského prostoru, jednak si přijít pro nějaký náš festivalový magazín s mapou, anebo jenom právě pro tipy, kam zajít. A v to pondělí je nejvíc nabité a tam bych upozornila hlavně na akci, která se odehrává přímo na tribuně Velkého strahovského stadionu a budeme promítat dokument Olympijský mezičas. Aha. Je to dokument, který právě mapuje stavby, které vznikly pro olympiády a tu otázku, co se s nima po té olympiádě stane a právě v souvislosti s tím Velkým strahovským stadionem, který má letos výročí a o kterém se neustále mluví, ale vlastně stále se tam nic neděje. Budeme se bavit o tom, jestli se tam konečně začne něco dít a jestli tahle ta chátrající kulturní památka dostane nějaké nové využití. Takže lidé si můžou podívat na ten film a můžou i zavítat o víkendu přímo na prohlídku Velkého strahovského stadionu.
0: Říká Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na silnice. V Praze jsou nové komplikace ve Kbelské směrem do Letňan. Za sjezdem na Prosek na výjezdu z čerpací stanice Orlen řeší nehodu osobního auta s dodávkou. Kolona je od Novopatské na asi 20 minut. Plní se i příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě zdržení do Legerovy na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Velzonové od hlavního nádraží k muzeu. Kolona asi na 10 minut je i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Pomalu se jede od Břevnovského kláštera a ucpává se i okolí křižovatky Ohrad. Kvůli omezení dál se tak plní hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárku. Je to asi na 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Dopoledním hostem Rádia Praha je Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha. Michaelo, zakladatelka pražského Open Houseu Andrea Šenkyříková před 3 lety v rozhovoru pro Novinky.cz řekla, že máte vytipováno na 700 budov. Mě by zajímalo, jak to dopadlo za ty 3 roky. Kolik z těch 700 vytipovaných budov jste zvládli oslovit a na Open House dostat, jestli to víte vůbec?
1: Tak, teď se mě překvapila, ale myslím si, že celkově bylo zapojeno určitě přes 300 budov. Jako do toho programu některé budovy zapojujeme opakovaně každý rok, protože lidé nemají vždycky příležitost ten celý program obsáhnout v rámci jednoho víkendu, takže ten program se stává právě z nějakých starších budov, ale z nějakých novinek. Letos je to asi 20 novinek a tím, že se v Praze pořád staví, tak se ten dlouhý seznam pořád rozšiřuje a natahuje.
0: No a ten seznam, existuje nějaká vize, jak bude Open House Praha, nebo jak byste si přáli, aby Open House Praha vypadal třeba za 10 let?
1: Tak my máme nějaké krátkodobé vize a dlouhodobé vize a bohužel ten festival tím, jakým způsobem se připravuje z rok na rok a jakým způsobem se aktuálně financuje, tak nám nedává moc možností zabývat se tou dlouhodobou strategií, protože my jsme velmi rádi, že hlavní město Praha je naším letitým podporovatelem a partnerem, ale vlastně tím, že to stojí a padá vždycky na tom, na té roční podpoře, tak my většinou ještě do prosince vlastně vůbec nevíme, jestli ten festival budeme moc zorganizovat, jestli ta podpora vůbec jako bude. Takže my vlastně připravujeme festival s tím přáním, aby vůbec mohl proběhnout a jsme rádi za každého partnera, který se k nám přidává a tím pádem pro nás je to plánování dlouhodobé velmi obtížné, protože, jak říkám, jedeme z roku na rok a máme velmi malý organizační tým a i když festival vypadá jako obrovská akce, tak je to opravdu jenom díky tomu, že je to komunitní projekt a že se do něj zapojí právě majitelé, správci a velké množství dobrovolníků a bez těch by to vůbec nebylo možné.
0: Právě ti dárci vám mimochodem můžou na organizaci festivalu podpořit nebo přispět tak přes vaše webové stránky openhousepraha.cz. Je tady tlačítko Podpořte nás, Míšo, ale ještě úplně poslední otázka, prosím o stručnou odpověď. Máte nějakou budovu, o které třeba roky víte, že by do festivalu neuvěřitelně patřila, ale zatím se ji nepodařilo otevřít a zpřístupnit?
1: Určitě, máme těch budov více, ale nechceme je úplně prozrazovat.
0: Dobře, nebudu vás k tomu nutit.
1: Ale jsou to spíš starší budovy, které mají nějaký zajímavý interiér, ale je tam právě nějaké buď třeba bezpečnostní riziko, a nebo to, že ta instituce, která v té budově sídlí, tak vlastně ten formát toho festivalu víkendový jí nevyhovuje. A letos to byla ale budova, která nás jakoby mrzela, protože jsme o ní usilovali dlouhá léta, byl to Klárův ústav, vlastně, který je to takový komplex sestávající ze dvou budov a ta jedna je přímo naproti úřadu vlády. Je to dlouho chátrající objekt, který jsme se snažili od začátku z festivalu zpřístupnit, ale letos jsme měli pocit, že se nám to povede a povedlo, ale bohužel kvůli nějaké havárii jsme nakonec ty prohlídky museli stejně zrušit, takže to bylo spíš jakoby pro nás nešťastný. Nejdřív jsme se radovali a teď jsme z toho zase smutní, ale věříme, že ta budova bude mít dobrou budoucnost, protože se chystají rekonstrukce, takže se možná ještě podaří se nám tam podívat.
0: Přeju vám to, držím vám palce. Michaela Pánková, manažerka komunikace festivalu Open House Praha byla naším hostem. Děkuji za rozhovor.
1: My moc děkujeme a těšíme se na všechny návštěvnice a návštěvníky na festivalu.

0: 13 hodin ve studiu Rádia Praha je už připravená Denisa Žižková se zprávami. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Vedení Prahy 12 plánuje opravu dvou ulic v Modřanech. Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Ukrajina informuje o ruských útocích, a to i přes stále platné příměří. Dnes má být oblačno, zataženo, přechodně polojasno, teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 12 chce opravit Chuchelskou a Převoznickou ulici v Modřanech. Za 750 tisíc korun nechává vypracovat projektovou dokumentaci. Hotová má být v průběhu letošního roku. Následně začne rekonstrukce silnic i chodníků, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Komunikace mají nevyhovující stav a povrchy vozovek jsou živičné svítluky, chodníky mají různorodý a nerovný povrch, jsou zde patrné také starší zásahy po opravách přípojek či rekonstrukcích podzemních sítí.
1: Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
4: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
1: Zítra se také výrazně ochladí, na horách může dokonce sněžit. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 a 1 stupněm Celsia, nejvyšší denní mezi 7 a 14. V noci na středu pak může i mrznout. Rusko navzdory stále platnému příměří útočilo na Ukrajinu. Tamní armáda i úřady informují o dronových úderech a střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách. Šéf regionální správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že útoky nepřežil jeden člověk. Mrtvého hlásí také z Chersonské oblasti. Několik lidí i v dalších částech Ukrajiny je zraněných. Z porušování příměří se obě země přes víkend vzájemně obviňovaly. Hokejisté Finska mají v konečné nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku 12 hráčů z NHL. Oproti závěrečné přípravě přibyl do kádru jeden brankář, dva obránci a jeden útočník z prestižní ligy. Ve výběru nechybí ani zadák Sepela z pražské Sparty. Finové poslední přípravný turnaj vyhráli, když porazili Česko a domácí Švédsko. Švýcarům podlehli po nájezdech. Dnes má být oblačno, zataženo, přechodně polojasno, odpoledne ale postupně četné přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 13. hodině, to nám řekne Lukáš Miller. Lukáši, pěkné odpoledne.
5: Hezké odpoledne i ode mě, tak v Praze je ten provoz spíše poklidnější, bez zásadních komplikací. Pomalej se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové. Zdržení od Běchovic k Europarku je asi 10 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále, tradičně na Nuselském mostě. Zdržení do Legerovy zhruba z poloviny mostu asi na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Vilzenově od hlavního nádraží k muzeu a plní se i Ječná ulice. Tam ta kolona je už z Karlova náměstí až nahoru na IP Pavlova. Čekejte 15 minut navíc. A stále se ucpává na Žižkově okolí křižovatky Ohrada kvůli novému omezení. Plní se hlavně Novovysočanská ulice, od Krejcárku je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 5 minut a první odpoledne v novém týdnu toho přináší hodně. V odpolední Praze kromě jiného taky další skvělou muziku, postará se o ní třeba Lainey. I Maroon 5 Alisa. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Babeli The Cure na rádiu Praha, je 13 hodin 16 minut, přejeme krásné pondělní odpoledne. Pokud míříte do skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha, tak se rozhodně nudit nebudete, ale už jen do 17. května, čili do té nejbližší neděle, tady můžete opět obdivovat nejrůznější druhy exotických motýlů. Letošní výstava poodhaluje tajemství jejich úspěšného přežití. Na první pohled křehcí motýly totiž využívají k oklamání predátorů důmyslné strategie, no a taky si nenechte ujít souběžnou interaktivní výstavu Tajemství motýlího života, která představuje zajímavé druhy žijící v naší přírodě a nabízí nový pohled na jejich jedinečný svět. Podrobné informace najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. A my necháme aktuální dopravní informace. V Praze je teď provoz spíše klidnější. Pomalu se jede na Štěrbohorské spojce ve směru z Černého mostu Průmyslové. Zdržení od Běchovic k Europarku je asi 10 minut. Plní se i příjezdy do centra po magistrále. Na Nuselském mostě je zdržení do Lagerovy na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Vilznově od hlavního nádraží k muzeu. Plní se i Ječná ulice. Kolona je z Karlova náměstí až na IP Pavlova. Zdržení 15 minut. Ucpává se taky okolí křižovatky Ohrada kvůli omezení. Plní se tak hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárku. A zpoždění je zhruba 20 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Týdne. Jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko. Před ní jsou Lady Gaga a Doja. Ty spadly z prvního na páté místo s hitem Runway.

0: novinka. Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not. Přidej

0: půl druhé, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Pražský magistrát plánuje za odhadovaných 200 až 300 milionů korun zrekonstruovat budovu v Tusarově ulici, kde armáda spásy provozuje azylový dům. Novinářům to po dnešním jednání městské rady sdělila primátorova náměstkyně Alexandra Udženia z ODS. V objektu podle ní od května ukončilo činnost bezdomovecké denní centrum, které kritizovali místní obyvatele. Pražský magistrát plánuje na místě nynějšího parkoviště u břehu Vltavy v Holešovicích vybudovat agility hřiště pro psy. Městští radní dnes schválili záměr vypsat na práce tender s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun z DPH. Stavba by podle schváleného materiálu měla začít v letošním třetím čtvrtletí a trvat 2 měsíce. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku. 13. tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Soranou Kerstaovou dnes prohrála v italské metropoli 2-6, 4-6. Utkání proti nasazené 26 ztratila za hodinu a 22 minut. Dnes má být oblačno, zataženo, přechodně polojasno, odpoledne postupně přehánky nebo déšť a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se teď vracíme na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ten provoz je spíše klidnější, bez zásadních komplikací. Pomaleji se jede po Štěrboholské spojce na příjezdu k průmyslové od Běchovic, je to asi na 10 minut. Také na příjezdech do centra čekejte kolony, a to jak ve Velzonově od hlavního nádraží k muzeu, tak také z poloviny Nuselského mostu do Legerovy, zdržení vždy 5 až 10 minut. Plní se Ječná ulice, tam ty kolony jsou z Karlova náměstí na IP Pavlova, čekejte 10 minut navíc. Kolony zhruba na 10 minut jsou pak také ve Kbelské ulici, obou směrně mezi Poděbradskou a Opackou, a ucpává se stále okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, je to kvůli novému omezení, a ucpává se hlavně ulice Novovysočanská, od Krejcárku je to zhruba na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je s vámi pondělní odpolední Praha, dnes s datem 11. května. Začíná týden rané péče, osvětová kampaň pro rodiny dětí s vývojovou vadou. V Praze je možné navštívit třeba vyšetření sluchu. Podrobnosti nabídneme už za pár minut. A ještě písničky, ty má pro vás David Guetta a Sam Martin. A taky kapela Guns N' Roses. Hezký poslech vám všem.

0: Berný den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená Svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady perný den s pořadovým číslem 5000. Poprvé se náš flashback vysílal 3. září 2012. Od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli Kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: A vracíme se na silnice. V Praze zůstává provoz stále bez zásadních komplikací. Pomaleji se jede po Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, na příjezdu k Průmyslové od sjezdu na Hradeckou dálnici D11 a zdržení je zhruba 10 minut. Jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Silný provoz je ve Kbelské ulici z Hloubětína do Letňan. Jede také hodně kamionů a zdržení do Cínovecké je na 10 minut. Plní se i příjezdy do centra po magistrále ve Vilznově asi 5 minut postojíte od hlavního nádraží k muzeu a kolona na 5 minut je i z poloviny Nuselského mostu do Legerovy ulice. Zdržení je taky v ulici k Barandovu směrem z centra na Pražský okruh. U akvaparku pracuje údržba v pravém pruhu a kolona je od Lamačovy, od Lidlu na 15 minut. Kolona na 10 minut je taky v Bělohorské z centra před Vypichem. Kolona je od Kláštera. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám

0: Tak to byl Phil Collins na Rádiu Praha. Ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasson se zprávami v 15 hodin. Ahoj Mirku.
1: Hezké odpoledne. Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou, nafta zlevní výrazněji. Sochy z pražského staroměstského orloje opraví restaurátoři. Dnes jim technici odvezli první čtyři. Večer budeme znát vítěze hudebních cen Apollo. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno. Čekejte přeháňky a teploty do 12 stupňů. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Pumpaři budou moci litr benzínu prodávat maximálně za 4,40 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů míň než dnes. Litr nafty zlevní o korunu a 31 haléřů. Zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 42 koruny a 84 haléře. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Cenové stropy nově vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského orloje. První 4 dnes ráno sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
3: Až si dáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
4: Říká jednatelka firmy L. Heinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
3: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
4: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
5: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené, a bezpečně transportovali dolů.
4: První čtyři sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé čtyři. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: V pražském Lucerna Music Baru dnes oznámí výsledky cen české hudební kritiky Apollo za rok 2025. Nominaci na desku roku má celkem 7 kapel a hudebníků. Mimo jiné skupina Ida the Young, Jiří Imlauf, psychedeličtí astronauti nebo starší zástupci undergroundové scény Lumen. Získat ocenění single roku mají šanci třeba Aleš Macenauer, schovaný za projektem Zapomněl jsem, melancholická písničkářka Beata, společná píseň rapperů Jamesa Cole a ID nebo skladba od kapely Tata Boys. Dua Lipa žaluje jihokorejskou společnost Samsung. Britská zpěvačka tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Požaduje za to náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů, v přepočtu přes 310 milionů korun. Dua Lipa podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost ji ale nevyslyšela. Samsung případ odmítl komentovat. Čeští brankáři Jakub Dobeš a Lukáš Dostál vychytali v nočních zápasech výhry svých týmů ve druhém kole play-off NHL. Montreal i Anaheim si tak připsali druhá vítězství v sériích.
6: Víc práce měl ve třetím utkání série s Buffalem brankář Montrealu Jakub Dobeš. Za 26 úspěšných zákroků ho po výhře 6-2 mohutnými ovacemi a skandováním odměnili domácí fanoušci. Montreal se dostal do vedení 2-1 na zápasy. Na 2-2 vyrovnal Anaheim v sérii s Vegas díky výhře 4-3, ke které přispěl Lukáš Dostál 18 zásahy. První gól v letošním play-off dal útočník poraženého týmu Tomáš Hertl. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Odpoledne bude v Praze většinou oblačno až zataženo, postupně s četnými přeháňkami nebo deštěm, ojediněle s bouřkami a teplotami do 22 stupňů Celsia. Večer a v noci bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, k ránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přeháňkami. Večer bude srážky i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se opět vracíme na silnice. Lukáši, jak to v Praze a okolí vypadá?
7: Hezké odpoledne, tak v Praze už ten provoz sílí. Komplikace jsou třeba na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most ve sjezdu do ulice 5. Května na magistrálu. Na Chodov pracují silničáři. Kolona je už od spojky od sjezdu na Pankrác asi na 10 minut. Stále pomalejší provoz je také na Štěrboholské spojce. Tam jede hodně kamionů směr Lanový most, a to na příjezdu k Průmyslové od sjezdu na Hradeckou dálnici D11 zdržení asi 10 minut. Silný transitní provoz pak zůstává i ve Kbelské ulici, a to z Hloubětí na Doletňan. Také tam jede hodně kamionů, zdržení na vjezdu do Cínovecké pro osobní auta 10 minut. Stále se plní příjezdy do centra Prahy po magistrále, teď ta kolona je ve Vlzunově od Bulhara k muzeu na 10 minut, 5 minut naberete z poloviny Nuselského mostu do Legerovy, nebo také Věčné od Štěpánské na IP Pavlova. A kolonu na 10 minut pak čekejte v Bělohorské směrem z centra na Pražský okruh, a to od Břevnovského kláštera ke křižovatce Vypich. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 15:06, takový je aktuální čas a vaším pondělním parťákem je stále odpolední Praha. A s ní za chvíli taky Ivr Lavin. A taky Ray Dalton. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Dne. Před časem se po 5leté rekonstrukci znovu otevřelo pro veřejnost Muzeum Prahy a zve na aktuální výstavu, která se věnuje historii i vývoji hlavního města, a to napříč staletími. Město v čase, to je jedna expozice, 5 sálů a nespočet příběhů. Poznáte Prahu v 19. století a prohlédnete si unikátní dílo Antonína Langweila, který na svém modelu pracoval dlouhých 11 let. No a více se rozvíte i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Čerstvé informace má pro nás Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silnější provoz a začíná sílit. Před odpolední špičkou navíc komplikace na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most, ve sjezdu na magistrálu směrem na Brno pracují silničáři a v té koloně se teď jede od jižní spojky, de facto od sjezdu na Krč do Sulické ulice, a to zdržení je tam asi na 15-20 minut. Silný provoz je pak na Štěrboholské spojce, 15 minut se jede v koloně z Černého mostu k průmyslové Europarku, jsou to hlavně kamiony. Vázne provoz také ve Kbelské ulici, krokem se jede z Hloubětína až do Letňan k nájezdu na Cínoveckou, je to asi na 10-15 minut. Také na magistrále čekejte kolony jak ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, tak také na Nuselském mostě směr centrum. Ucpává se i Bělohorská ulice směrem z centra před křižovatkou Vypich. Kolona od Břevnovského kláštera je asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Pondělní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje zprávami v 15:30, přináší je Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slavií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování organizátorů. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slavie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jakub Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu, potvrdili to diplomatické zdroje. Návrh, který byl na stole už delší dobu, muselo jednomyslně schválit všech 27 států Evropské unie. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, výhrady ale měla i Česká republika. Česká fotbalová reprezentace odehraje před světovým šampionátem v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace České republiky. 4. června pak čeká tým Miroslava Koubka, ještě generálka na šampionát v New Jersey. Soupeře asociace ještě nepotvrdila. Zítra má být v Praze zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přeháňkami, večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 10 až 12 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se na silnice, vše důležité pro nás sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je odpolední špička, komplikace na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most ve sjezdu do ulice 5. května, to je na magistrálu, pracují silničáři a kolony kvůli tomu už ze spojky od sjezdu na Pankrác asi na 15:45. Pomalu se pak jede po Štěrboholské spojce směr Lanový most, a to na příjezdu k Průmyslové od sjezdu na Hradeckou dálnici D11 a zdržení je okolo 15 minut. Jsou to stále převážně kamiony v pravém pruhu. Pomalý provoz je i ve Kbelské ulici do Letňan směrem z Hloubětí. Také tam jede hodně kamionů, silný tranzit a zdržení do Cínovecké na 10 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak na Nusilském mostě, tak také ve Vlzonově od Florence k muzeu, je to vždy asi na 10 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony tak čekejte v Radlické nebo i v Plzeňské na Smíchově. A na Pražském okruhu je silný provoz směrem z D1 na letiště, asi 5 minut se zdržíte u sjezdu na Barandov na 16. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je bezmála 5 minut po 15:45, hezké pondělní odpoledne. 6 let vězení a zákaz činnosti, takový rozsudek si dnes vyslechla u krajského soudu v Praze bývalá matka představená kláštera v Loděnici na Berounsku. Víc si k tomu řekneme už za pár minut a v odpolední Praze přidáme další songy, s nimi už čekají Years and Years. Nebo BB Rexa Faithless. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Tohle byly The Police a Stingův hlas. Bývalá matka představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku má jít na 6 let do vězení. Dnes o tom rozhodl krajský soud v Praze. Abatyše Tatiana Hanhur měla podle něj zpronevěřit majetek za 73 milionů korun. Soud jí navíc zakázal činnost na 5 let. Rozsudek je zatím nepravomocný.
1: Já vás nyní tedy požádám, abyste povstali.

0: popisuje státní zástupce Lukas Němec.
1: Trestný čin, pro který byla odsouzena, byl úmyslný, čili musel vést proti majetku pravoslavného monastýru a jeho zřizovatele Pražské pravoslavné eparchie. Paní obviněná se toho trestného činu dopustila právě tím, že postupovala vlastně v rozporu s její povinností řádného hospodáře.
0: Státní zástupce Němec původně navrhoval 7 let vězení. Další postup teď zváží.
1: Paní předsedkyně senátu vyhověla tomu návrhu, který jsem podával, a uložila trest, který o 1 rok nižší, než byl návrh. Já si to přezkoumám a případně zvážím podání odvolání do toho výroku o trestu.
0: Abatyše Hanhur i její obhájkyně Věra Škvorová se k rozsudku odmítly vyjádřit. U soudu matka představená vinu odmítla. Svoje chování vysvětlila tím, že se snažila areál zachránit před prodáním. Na rozsudek naváže civilní soudní jednání, které bude rozhodovat o vrácení majetku pravoslavné eparchii, přibližuje její zmocněnec Michal Diamant.
2: Paní předsedkyně to sama řekla, my máme zažalováno vrácení toho majetku monastýru. V tuto chvíli nepravomocně tedy máme vyhráno a čekáme na odvolací řízení. V podstatě to bude determinovat ten náš další postup.
0: Tatiana Hanhur si nechala lhůtu na odvolání. Z Krajského soudu v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
3: V odpolední Praze teď pro vás máme opět aktuální dopravní informace, přináší je Lukáš Miller.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je silný, je odpolední špička a kolony třeba na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most, pomalu se jede od sjezdu na Pankrác až k nájezdu na magistrálu do ulice 5. Května. Tam je omezení přímo ve sjezdu, takže to zdržení i na jižní spojce je asi na 15 minut. 15 minut pak naberete také na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové k Europarku, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Pomalý provoz je pak ve Kbelské ulici z Hloubětí na Doletňan, také tam jede hodně kamionů. Zdržení do Cínovecké 15 minut, plné jsou příjezdy do centra po magistrále, a to zejména ve Vlzenově ulici, tam se jede od Florence k muzeu asi 15 minut, 15 minut naberete i Věčné ulici od tančícího domu na IP Pavlova. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte spíše kratší v Radlické nebo třeba v Plzeňské na Smíchově nebo také v Povltavské v Troji. Kolony jsou pak v Bělohorské z centra před Vypichem asi na 15 minut a 10 minut naberete i na Pražském okruhu z D1 směr letiště okolo sjezdu na Barandov. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede, a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: 7,1
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Je 16 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy s Mirkem Kasanem. Mirek už je tady, ahoj Mirku.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Řemeslníci budou moci skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. Na doplacení odměny ve výši přes 1,25 milionu korun nemá bývalý ředitel České televize Souček nárok, rozhodl dnes soud. V Německu jsou 4 lidé v nemocnici, byli na lodi v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno s přeháňkami, kterých bude večer spolu s oblačností ubývat. Naměříme nejvýš 12 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řemeslníci budou moci nově získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň 3letá praxe, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Zkouška se bude sestávat se 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
1: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Ex-ředitel chtěl po televizi víc než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Jana Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že nedoplacení bonusu nemá nárok. Jan Souček si ponechal lhůtu na odvolání. Pravděpodobně ho ale poda.
4: Je zřejmé, že Rada České televize nenaplnila podmínky smlouvy, kterou se mnou uzavřela ve chvíli, kdy jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tedy nenaplnila podmínky toho rozhodování o bonusu generálního ředitele.
1: Soud dnes zamítl taky Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele České televize. Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů na 4,40 korun a 3 haléře. Nejvyšší cena nafty pak klesne o korunu 30 na maximálně 42 koruny a 84 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Provozovatele čerpacích stanic vyzvalo, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí. Ve Frankfurtu nad Mohanem skončili v nemocnici 4 lidé, kteří byli na výletní lodi MV Hondius v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. Německé ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA informovalo, že nemají žádné příznaky onemocnění. Patrně i ještě dnes odvezou do spolkových zemí, kde žijí, a všichni 4 zůstanou v karanténě. Ministerstvo dodalo, že v následujících týdnech je budou průběžně sledovat. Inkubační doba hantaviru může trvat až 45 dnů. Fotbalové Slávii za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, takový trest není. Potvrdil to předseda komise Jiří Macner. Verdikt by měl padnout na úterním mimořádném zasedání. Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a mnohamilionová pokuta. Večer a v noci bude v Praze zpočátku zataženo s deštěm nebo přehaňkami, kránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přehaňkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace a Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích a výrazné komplikace na jižní spojice směrem z Barandovského na Lanový most. Kolona začíná už za Barandovským mostem, za sjezdem na Braník a pokračuje až ke sjezdu na magistrálu na Brno. Na vině je omezení právě ve sjezdu spojky na magistrálu a to zdržení i na samotné jižní spojice je přes 25 minut. Pomalu se pak jede na východě metropole po Štěrboholské spojice, kolony začínají u Hradecké dálnice D11 a pokračují k průmyslové k Europarku. Také ve Kbelské ulici silný provoz a to z Hloubětí na Doletňan čekejte 15 minut navíc. Ucpávají se příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově fronta od Florence k muzeu na 20 minut. 15 minut naberete i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolona na 10 minut je pak také na Nuselském mostě směrem do centra. A hodně se ucpává okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Je tam nové omezení a plní se hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárků. Tam se stojí přes půl hodiny až právě na Ohradu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké pondělní odpoledne, máme 6 minut po 16. hodině a v příštích chvílích se k nám v odpolední Praze přidá Kateřina Marie Tichá. I Rozalin. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Snap.
1: Je po 4:45, přejeme pěkné pondělní odpoledne na Rádiu Praha. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha a Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned dva víkendy za sebou. V sobotu 16. května nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu a v sobotu 23. a v neděli 24. května se tradičně připojíme k festivalu Open House Praha. Tak se přijďte podívat, odkud pro vás vysíláme. Zpřístupněné bude taky legendární hudební studio A i činoherní studio B, kde se točí rozhlasové hry, pohádky a zvukové efekty. Průvodci vám budou jak vedoucí programu, tak také moderátoři, zprávaři a další kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Moc se na vás těšíme a podrobnosti najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. No teď už je zpátky na silnice, jak to aktuálně vypadá v Praze a okolí, to ví Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze se hodně stojí, třeba na jižní spojce, tam je opravdu velká kolona směrem od Barandovského na Černý most, ta kolona začíná už kousek za Barandovským mostem, za sjezdem na Podolí a pokračuje až na magistrálu ke sjezdu na Brno, na vině je omezení, které je právě ve sjezdu z jižní spojky a to zdržení celkově asi 20 minut. Silný provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojice také obou směrně před Průmyslovou, pomalej se jede od Spořilovské, také v opačném směru od sjezdu na Běchovice. Je to vždy na 15 minut. 10 minut naberete i v Ekbelské ulici a to z Hloubětí na Doletňan. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově, fronta od Florence k muzeu. 10 minut naberete na Nuselské mostě směrem do centra do Legerovy. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony třeba čekejte v Radlické, menší zdržení je i v Dobříšské, nebo také v Patočkově ulici na Břevnově, stejně tak se stojí i v Povltavské v Troji, vždy směr tunely. A hodně ucpaná je křižovatka Ohrada na Žižkově, je tam nové omezení a hodně ucpaná je hlavně Novovysočanská od Krejcárku na více než půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte

0: Je téměř půl páté, s vámi Rádio Praha a máme pro vás další zprávy, které přináší Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se taky počet tuzemských i zahraničních hostů. Německá policie zadržela 17-letého Syřana, podezřelého z plánování

0: teroristického útoku v centru Hamburku. V současné době je ve vyšetřovací vazbě. Podle deníku Bild to dnes oznámilo generální státní zastupitelství. Podle vyšetřovatelů si mladík opatřil mimo jiné univerzální hnojiva, tekuté palivo na zapalování grilu, kuklu a nůž. Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Rumunce Soraně Kirsteové podlehla 2-6 a 4-6. O postup do čtvrtfinále dvouhry právě bojuje Nikola Bartuňková. První set s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou ale prohrála hladce 2-6. Karolína Plíšková se večer utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Praze má být zítra zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přehánkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Slovo má Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne a stále je silný provoz na hlavních tazích. Odpolední špička, největší zdržení asi na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most. Ve sjezdu na magistrálu do ulice 5. Května je omezení. No a ty kolony jsou na jižní spojce už od Barandovského mostu. Zdržení celkově asi 20 minut. Pomalu se pak jede po jižní a také po Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Ty kolony jsou teď od sjezdu na Zahradní město a v opačném směru od sjezdu na Pěchovice. Je to vždy k Průmyslové Europarku na asi 10 až 15 minut. Plní se také Kbelská ulice z Hloubětí na Doletňan, to je na 15 minut a 15 minut naberete i v Novopatské z Černého mostu do plné Kbelské ulice. Regulují průjezd tunely Blanka, menší kolony jsou třeba v Dobřížské ulici nebo také v Patočkově na Břevnově a menší zdržení je v koloně před tunelem také v Povltavské ulici v Troji. A ucpává se i příjezd do centra po magistrále, to jak ve Vilzonově, tam na příjezdu k muzeu asi čtvrt hodiny postojíte od Florence, tak také na Selském mostě, tam je zdržení od kongresového centra do Legerovy 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dnešnímu pondělí patří datum 11. května. Krásný den vám všem. V příštích minutách vám poradíme, kam vyrazit ve volném čase. A v odpolední Praze už čeká taky kamarád. Nebo skupina Maroon 5. Příjemný poslech.

0: Součástí odpolední Prahy jsou tradičně i pražské typy a stejně jako jindy je i dnes přináší Jirka Štefl.
1: Zábavný program pro malé i velké diváky v Rýgrových sadech. Přesně taková bude speciální akce hudebního festivalu Pražské jaro, kde můžete sledovat pod širým nebem zahajovací ceremoniál konaný v obecním domě. Má vlast Bedřicha jsme tady zazní v podání dirigenta Petra Popelky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v tomhle roce oslaví 100 let od svého založení. V Rýgrových sadech si v úterý můžete zahrát i hudební verzi oblíbené televizní soutěže AZ Quiz a poměřit tak své síly s operním pěvcem Adamem Plachetkou. A v Národním technickém muzeu je nová výstava Příběh mého domu s podtitulem Archivy vyprávějí. Právě archivy hrály při vzniku výstavy klíčovou roli. Objekty nemovitostí díky nim výstava představuje jako nositele cenných a vždy jedinečných příběhů, které

0: A to směrem z Barandovského na Černý most. Kolona se stále táhne od Barandovského mostu až do omezení u sjezdu na ulici 5. května na magistrálu. Navíc na jižní spojice u magistrály jsou teď komplikace také směrem k Barandovskému mostu. V podjezdu magistrály je hlášená nehoda a kolona se tvoří jak od magistrály odchodová, tak také na jižní spojice. Tam ta fronta se stáhne skoro od Lanového mostu právě k nehodě u magistrály. Pomalý provoz je pak třeba také ve Kbelské ulici a to zhloubětí na Doletňan, zdržení 15 minut, 10 minut naberete i v Novopatské od sjezdu na Satalice do Kbelské. Plní se tradičně i Vilzenová, to znamená úsek od Florence k muzeu nebo také Ječna od tančícího domu k magistrále k IP Pavlova. A hodně ucpané okolí křižovatky... okolí křižovatky Ohrada. Je tam nové dopravní omezení a hlavně v ulici pod Krejcárkem a v Novovysočanské jsou dlouhé kolony. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pondělní odpoledne na Rádio Praha nekončí, už za chvíli hned po zprávách v 17 hodin je tady Petr Zajíček a stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 17. hodina je tady a další zpravodajská relace, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: A se mnou už Petr Zajíček, hezké odpoledne. Fotbalová Slavia čelí kvůli výtržnostem fanoušků při derby správnímu řízení s ministerstvem vnitra. Asi 800 nových parkovacích míst by mohlo vzniknout v pražských Řepích díky patrovým nástavbám na parkovištích. Čína potvrdila termín návštěvy amerického prezidenta Trumpa v Pekingu. Začne ve středu. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno. Během dne proměnlivě oblačno. Čekejte přehánky a teploty do 12 stupňů. Večer bude srážek i oblačnosti ubývá.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Adama Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
1: Případem se zabývá i policie a Ligová fotbalová asociace. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do dvou let vedení pražských Řep. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích do Drahoňovského a Skuteckého ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
1: Praha 12 chce opravit Chuchelskou a Převoznickou ulici v Modřanech. Za 750 tisíc korun nechává vypracovat projektovou dokumentaci. Hotová má být v průběhu letošního roku. Následně začne rekonstrukce silnic i chodníků. Uvedl to starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
5: Komunikace mají nevyhovující stav a povrchy vozovek jsou živičné svítluky, chodníky mají různorodý a nerovný povrch, jsou zde patrné také starší zásahy po opravách přípojek či rekonstrukcích podzemní sítí.
1: Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Fotbalisté Barcelony porazili v El Clásico Real Madrid 2-0 a získali 29. titul mistra španělské ligy. Tři kola před koncem sezóny má katalánský klub v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před Realem. Barcelona zvítězila v 11. ligovém zápase v řadě. K zisku titulu by jí přitom stačil i bod za remízu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, zpočátku ojediněle s bouřkami. K ránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle postupně místy s přehánkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
6: Z hezké odpoledne, tak v Praze se ucpává křížení magistrály a jižní spojky, a to ze všech směrů. Na magistrále v ulici 5. května u Oby je omezení vždy v levém pruhu a kolony se tvoří jak na magistrále odchodová, tak také od sjezdu na Krč a také na jižní spojce. Tam jsou kolony před sjezdem na magistrálu od sjezdu na Pankrác a také v opačném směru Slanového mostu. Pomalej se pak jde po Štěrboholské spojce, 10 minut naberete od Běchovic k průmyslové k Europarku. Pomalý provoz je pak i ve Kbelské, z Hloubětí na Doletňan jede hodně kamionů, zdržení do Cínovecké 15 minut a 10 minut naberete i v Novopatské od sjezdu na Satalice směrem do Kbelské. Po pojíždí kolony i po Pražském okruhu, a to obousměrně před sjezdem na Ořech, od Lochkovského tunelu a také od plzeňské dálnice D5, to zdržení v obou případech asi 10 minut. A hodně ucpané je také okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Ode dneška je tam nové dopravní omezení a hodně ucpaná je hlavně ulice Novovysočanská, stojí od Krejcárku asi na 25 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Dermot Kennedy, David Koller.
8: Smažeme to, jedem dál. Už to není o nás dvou.
0: A budou tady Felix Jen a Jasmine Thompson. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký den.

0: To byl Green Day na Rádiu Praha a teď už pro vás mám pozvánku. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysíláme Rádio Praha a i naši kolegové Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevírá a to hned dva víkendy za sebou. Nejprve už tuto sobotu, tedy 16. května, nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu a o týden později to budou hned dva dny víkendové, jak sobota, tak neděle 23 a 24. Tradičně se připojíme totiž k festivalu Open House Praha. Takže se přijďte podívat, rádi vás uvidíme, odkud pro vás vysíláme. Samozřejmě zpřístupníme kromě vysílacích studií i další části naší budovy, třeba legendární hudební studio A nebo také činoherní studio B a také naší nádhernou zahradu tady u nás v Karlině. Hybešova 10, to je naše adresa. Přijďte. Jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále hodně ucpané křížení magistrály a jižní spojky. Je to kvůli novému omezení, které je na jižní spojce u Oby v obou směrech, teda na magistrále u Oby v obou směrech, a ty kolony jsou právě z jižní spojky, jak od sjezdu na Pankrác asi na 20 minut, tak také skoro z Lanového mostu, tamto zdržení je na 15 minut a ucpává se i samotná magistrála, jak od sjezdu na Budějovickou, tak také v opačném směru od Chodova. To zdržení vždy ke křižovatce jižní spojky a magistrály je 15 až 20 minut. Silný provoz pak zůstává ve Kbelské ulici, a to z Hloubětí na Doletňan, je to asi na 10 minut. 10 minut pak naberete i v Novopatské ulici od sjezdu na Satalice do Kbelské. Ucpává se i magistrála, konkrétně Vilzenova ulice od Florence k muzeu, nebo také Nuselský most do Legerovy ulice, tam je to asi na 10 minut. A stále hodně ucpané je okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, to také kvůli novému omezení, a ucpaná je hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárku se stojí skoro půl hodiny na Ohradu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko. Před ní jsou Lady Gaga a Doja. Ty spadly z prvního na

0: prostředí jsou dvě Taylorky, Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Druzí jsou K-popoví BTS, Swim. A že by první byla novinka? Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not. Přidejte se.
2: praha.rozhlas.cz.

0: Teď už krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Policie na webu varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně pak legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. Hrad o tom informoval v tiskové zprávě. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jakub Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Rusko navzdory stále platnému příměří útočilo na Ukrajinu. Tamní armáda i úřady informují o dronových úderech a střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách. Šéf regionální správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov řekl, že útoky nepřežil jeden člověk. Mrtvého hlásí taky z Chersonské oblasti. Česká fotbalová reprezentace odehraje před světovým šampionátem v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace České republiky. V Praze má být zítra zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojedinělé, postupně místy s přehánkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích a zejména ucpané křížení magistrály a jižní spojky ze všech směrů. Na magistrále v ulici 5. května je nové omezení u oby. Je vždy v levém pruhu zabraný právě ten jeden pruh a kolony se kvůli tomu tvoří jak na magistrále od sjezdu na Chodov, na Otce Chodov, tak také v ulici 5. května se popojíždí od sjezdu na Kačerov a hlavně na jižní spojce jsou dlouhé kolony jak od sjezdu do Sulické ulice, to znamená od sjezdu na Pankrác na 15 minut. Tak také na jižní a štěrboholské spojice kamiony pomalu jedou už de facto od Běchovic v pravém pruhu. Silný provoz je pak také ve Kbelské ulici, a to z Hloubětí na Doletňan, je to asi na 10 minut, jsou tu taky převážně kamiony. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově, 4 hodiny naberete od Florence k muzeu, 10 minut se zdržíte i v úseku v Legerově od Nuselského mostu k IP Pavlova a plná je i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují průjezd tunely Blanka. Menší kolony jsou tak v Dobřížské nebo i v Radlickém nebo také v Plzeňské na Smíchově. A hodně ucpané okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli omezení. Hodně ucpaná je tam Novovysočanská od Krejcárku na půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V Česku se ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. Počet se přitom podle týmu silniční bezpečnosti dlouhodobě nemění. Kde dětem hrozí největší nebezpečí, tak to řekneme už za chvíli.

0: To náhodný svědek, kdy se za pomocí Heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
2: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nouz plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Seřišťová.
3: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidičem, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
4: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co takové znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
4: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
4: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je ucpané křížení magistrály a jižní spojky, stále ze všech směrů na magistrále v ulici 5. května je ode dneška u obě nové omezení, blokovány v obou směrech vždy levý pruh a ty kolony kvůli tomu se tvoří jak na magistrále od Chodová, tak také v ulici 5. května od sjezdu na Krč a pomalu se jede i po jižní spojce, tam jsou kolony od sjezdu na Pankrác a také nesouvislé už ze Štěrboholské spojky od Běchovic, vždy ke křížení s magistrálou. Stále se plní příjezdy do centra po magistrále, jak ve Vlzenově, tam je to asi na čtvrt hodiny od Florence k muzeu, tak také v Legerově, tam je kolona od Nuselského mostu k IP Pavlova a plná je i Ječná ulice z Karlova náměstí nahoru na magistrálu k IP Pavlova. A zdržení je také v ulici k Barandovu, mezi Barandovským mostem a Lamačovou, je to teď obousměrně ty kolony asi na 10 minut a stále připomínáme ucpané okolí křižovatky. Ohrada na Žižkově je to kvůli novému omezení a více než půl hodiny stále naberete ve Novovysočanské ulici od Krejcárku. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha.
9: Pražákům je hej.
8: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
9: Pražákům je hej.
8: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Petici za návrat tramvaje číslo 14 na trasu z Pražských Holešovic do centra podepsalo skoro 3600 lidí. Sochy z pražského staroměstského orloje opraví restaurátoři. Dnes jim technici odvezli první čtyři. V Česku roste počet podnikatelů. Za první čtvrtletí letošního roku jich přibylo 1000. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno. Během dne proměnlivě oblačno s přehánkami, kterých bude večer spolu s oblačností ubývat. Naměříme nejvýš 12 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Skoro 3600 lidí podepsalo petici za návrat přímého spojení Pražských Holešovic s centrem města tramvajovou linkou číslo 14. Organizátor veřejné dopravy je zrušil v polovině dubna kvůli častým zpožděním spojů této linky. Peticí se budou v polovině května zabývat zastupitelé Prahy 7, uvedl to starosta Jan Čižinský z Prahy sobě.
2: Jedná se o největší petici týkající se tramvajových linek v historii Prahy. Lidé chtějí přímé spojení Holešovic s centrem a my je v tom maximálně podporujeme. Z Ropidu zaznívá, že návrat propojení Holešovic s centrem by stál okolo 20-25 milionů korun.
0: Společnost Ropid podle svého mluvčího Filipa Drápala s Prahou 7 o možných úpravách tramvajových tras jedná. Řešení chce najít společně s ostatními městskými částmi. Ke změně by mohlo dojít nejdřív od září letošního roku. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
3: Až si dáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
4: Říká jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
3: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
4: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
5: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
4: První čtyři sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé čtyři. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst počtu podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. Výletní loď Hondius, na které se rozšířil hantavirus, dnes opustí poslední cestující. Uvedlo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Celkem 22 lidí přepraví repatriační letadlo do Nizozemska. Na lodi zůstane už jen posádka, která s ní popluje do Nizozemska, kde je plavidlo registrované. Na palubě bude taky tělo jedné ze tří obětí nákazy. Nákaza hantavirem se podle zpravodajské stanice Al Jazeera potvrdila celkem u 10 lidí. Jsou mezi nimi například občané Spojených států, Francie nebo Velké Británie. Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou následně vyloučil fotbalistu Slávie Tomáše Chorého, oznámila to komise rozhodčích. Reprezentační útočník Chorý trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Sørensena. Sudí Rouček mu ukázal nejprve žlutou kartu, ale po přezkoumání videa je změnil na přímou červenou. Tomáše Chorého, stejně jako dalšího vyloučeného slávistu v derby Davida Douděru, včera vedení týmu vyloučilo z kádru. V létě si mohou hledat jiné angažmá. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, zpočátku ojediněle s bouřkami. Kránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Postupně se ochladí na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přehánkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat, naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A teď už doprava a Lukáš Miller. Hezký podvečer, tak v Praze stále provoz komplikuje nové omezení na magistrále v ulici 5. května u Oby a kolony jsou teď hlavně z jižní spojky, zdržení od sjezdu na Pankráci asi 10 minut. Stále se plní příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vilzonově fronta asi na 10 minut od Bulhara k muzeu, 10 minut nebude to také na Nuselském mostě od kongresového centra do Legerovy a plní se i Ječná ulice z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony pak čekejte stále třeba také v ulici k Barandovu, teď zejména směrem z centra před Lamačovou je to asi na 10 minut. 10 minut naberete v kolonách také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich od Kláštera nebo také v Karlovarské od Pražského okruhu ke Slánské, to také na 10 minut. A ještě Pražský okruh směrem z D1 na letiště, kolona se táhne od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech, zdržení celkově 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu se vydáme s naší letající redaktorkou do jednoho z parků, ze kterého je jeden z nejhezčích výhledů na Prahu. Dozvíte se, jak chtějí v Řepích vyřešit problémy s parkováním. A restaurátoři opraví sochy z pražského staroměstského orloje. První 4 dnes technici sundali a převezli do restaurátorské dílny. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme už za chvíli. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Praha nechá obnovit 8 soch ze stanov městského Orloje. První 4 dny sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
1: No, tady vidíte vlastně detail toho, jak vlastně degraduje ta barva, proto se to vlastně celý dělá.
2: Popisuje na sundané soše anděla jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
1: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách a nikdo nechce, aby se ty sochy poškodily.
3: A i písař tedy má barvu sloupanou. Jak jsou staré ty sochy?
1: Ty jsou poválečné, vlastně po roce 45, nějakého 47. 8. roku.
2: Sochy ve spodní řadě nejsou pohyblivé, pracovníci tak nemuseli zastavit Orloj. K sundání soch využili výškovou plošinu, popisuje technik Pavel Novák.
4: Tady je to poměrně jednoduché, naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
2: Jsou těžké ty sochy?
4: Cca kolem 20 kg.
2: Takže s kolegou se to dá unést? No,
4: úplně v pohodě.
2: Cítíte nějakou obavu, když sundáváte sochy z takhle významné památky?
4: Určitě. Bojíme se, samozřejmě, aby jsme nerozbili tady veřejně před všema historickou památku.
2: Dobře to ale dopadlo. Sochy jsou už v autě naložené.
4: Už jedou na restauraci a za chvilku budou zpátky.
2: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď ještě pražská doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze dopravu stále komplikuje omezení na magistrále v ulici 5. května u obě kolony jsou teď kvůli tomu hlavně z jižní spojky směrem od Barandovského mostu zdržení od sjezdu na Pankrác na magistrálu asi 10 minut. Stále se plní příjezdy do centra Prahy po magistrále a to jak na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy, to je na 10 minut, tak 10 minut naberete ve Vlzenově také od Bulhara k muzeu a plná je stále i Ječná z Karlova náměstí až na IP Pavlova. Zdržení je také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Fronta od Kláštera je asi na 15 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je kolona okolo sjezdu na Barandov. Mezi 15. a 17. kilometrem čekejte zdržení 10 minut. A stále připomínáme ucpané okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Je to kvůli novému omezení a ucpaná je tam hlavně ulice Novovysočanská od Krejcárku na více než půl hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
8: Topíte se v reklamě.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 míst chce do dvou let vedení pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta.
2: Zrovna jsem zaparkoval v pražských Hřebích. V ulici na Moklině byla parkoviště úplně plná. Najít volné místo mi trvalo asi 10 minut. Podobnou zkušenost má například pan David, který parkuje kousek ode mě.
3: Třeba po té 6. hodině, po 7. je to fakt jako špatný tady. Musí se jezdit jako klidně 500 metrů daleko jenom kvůli parkovišti.
2: Volné místo pro své auto kdysi hledával i pan Jiří. Teď už raději platí stání na hlídaném parkovišti.
4: Ale tady stojí výchový mečně, protože potřebuji vyložit a naložit plno věcí. Tady bydlím jako blízko. Ale parkuju na placeném parkovišti tady vedle. Tam mám prostě své místo a doufám, že to bude jako dlouho takhle platit.
2: Praha 17 chce nechat vystavět na dvou existujících parkovištích patrové nástavby. Podle místostarosty městské části Martina Benkoviče z hnutí ANO má na nich být 500 až 800 míst.
5: Součástí takového řešení ale musí být i úprava okolí, tedy bezpečnější pohyb pro chodce, nové osvětlení, kvalitnější pro povrchy a také kultivace celého prostoru.
2: V pražských Hřebích chybí podle studie ČVUT zhruba 1600 parkovacích míst. Podobné problémy s parkováním řeší třeba i Praha 4, která připravuje stavbu dvoupatrových nástaveb, říká její radní pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
6: Nám stojí dvě parkoviště, kde vlastně občané přijímají tady výstavbu. Jedno je na ulici Štůrova a jedno v ulici Jílovská.
2: V Hřebích by nové nástavby mohly být v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Vedení radnice začalo společně s technickou správou komunikací připravovat projektovou dokumentaci. Samotná stavba by mohla začít do konce letošního roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte pondělní pražský update, teď už souhrn dnešních zpráv a Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhuros pronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro sprejery. Nově můžou tvořit na 4 nových stěnách na Žižkově v Prokopově ulici. Jejich vytvořením chtěla radnice podpořit kreativitu mladých lidí a zároveň omezit nelegální sprejerství na fasádách nebo památkách. Večer budeme znát vítěze cen hudební kritiky Apollo. V pražském Lucerna Music Baru je udělí v kategoriích Deska roku a Single roku. Nominaci na Desku roku má celkem 7 kapel a hudebníků, mimo jiné skupina Ida the Young, Jiří Imlauf, Astronauti nebo undergroundový Lumen. Cenu za Single roku mají šanci získat třeba Aleš Macenauer schovaný za projektem Zapomněl jsem nebo společná píseň reperu Jamese Cola a Idei. V nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Porota z nich vybrala skoro 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem Práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Vláda teď ale podle ministra Šťastného věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Praze má být zítra zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přehánkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 10 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále dopravu komplikuje omezení na magistrále, konkrétně v ulici 5. května poblíž Oby. Je tam zabraný v obou směrech vždy pouze levý pruh a kolony jsou kvůli tomu hlavně z jižní spojky směrem od Barandovského mostu. Zdržení i pro osobní auta asi 10 minut od sjezdu na Pankrác a také kolony kamionů stojí na jižní spojce i v opačném směru, to znamená od Lanového mostu v pravém pruhu až k magistrále. Stále se plní příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Velzonově asi 10 minut. Stojíte v koloni od Bulhara k muzeu, stejně tak 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a stejně tak kolona je i v Věčné ulici z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony jsou pak v Bělohorské obou směrně před Vypichem asi na 10 minut v obou směrech a pomalý provoz je pak třeba také v ulici k Barandovu směrem z centra před Lamačovou, čekejte 5 minut navíc. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
5: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Máme 11. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená Svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí. Přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady Perný den s pořadovým číslem 5000. Poprvé se náš flashback vysílal 3. září 2012. Od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Zigimu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Rígrovy sady nebo také hovorově rígráče najdete přímo v srdci Vinohrad a patří rozhodně mezi oblíbená místa pro relax nebo sport. Lidé se ale také míří kvůli jednomu z nejhezčích výhledů na Prahu. Více už v reportáži naší letající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Ano, i na cymbálovku můžete narazit v Rígrových sadech. Tahle hudební ukázka je jen malou ochutnávkou toho, co všechno můžete v tomhle parku zažít. Sady vznikly na začátku 20. století a nesou jméno českého politika Františka Ladislava Rígra. Park má zhruba 11 hektarů a je to místo, kam lidé míří za sportem, třeba jako můj kolega Petr Kastner.
2: Já rád běhám, takže občas si sem zajdu zaběhat. Výhoda je, že je to do kopce, takže se dá

0: možností kombinovat ten sport, posezení tady, ideálně i s nějakým výhledem na Prahu, který je krásný. Co ještě mě napadá? Někdy jsou tady hrozně přeplněný koše. A to je teda něco, co trošku kazí dojem z toho místa, když si představím, že bych tady šel třeba na rande, tak sedět na lavičce, kde vedle přetíká koš odpadky, není úplně ideální.
1: Je to odsud kousek do centra, třeba na Václavské náměstí nebo k televiznímu vysílači na Žižkově. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. V létě se tu taky koná řada kulturních akcí. Vyrazit sem totiž můžete třeba na koncert. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
2: Pražský update na Rádio Praha. Pražský update. Pražský update.
3: A jak to vypadá v pražské dopravě, řekne Lukáš Miller.
4: Hezký podvečer, tak teď už docela dobře, ty kolony, které byly, tak se výrazně zkrátily. Největší zdržení aktuálně čekejte v ulici Pod Krejcárkem a v Novovysočanské na příjezdu ke křižovatce Ohrada, tam je totiž nové dopravní omezení a směrem od Vysočan ty kolony jsou stále zhruba na 20-25 minut. Zdržení asi 10 minut čekejte ve Vilzonově, teď od hlavního nádraží k muzeu nebo také Věčné ulici, tam se pomalu jede od Štěpánské nahoru na IP Pavlova. Zkrátily se kolony na magistrále kvůli omezení v ulici 5. května u Oby, teď už je to od jižní spojky asi na 5 minut a kolona asi na 10 minut vás zdrží stále také v Bělohorské ulici před Bílou horou směrem od Vypichu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

A v pražském updateu se ještě podíváme na počasí. V noci bude oblačno až zataženo a místy s deštěm nebo přeháňkami teploty nám klesnou na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle přeháňky, během dne proměnlivá oblačnost a místy přeháňky. Nejvyšší denní teploty 10 až 12 stupňů.

0: Je tady 19. hodina a s ní také další dnešní zprávy, které připravil Mirek Kasan. Mirku, teď už příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře. Výtržnostmi na víkendovém derby pražských S se bude zabývat ministerstvo vnitra i rada vlády. Vláda bude moci nařízením regulovat ceny pohonných hmot. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Dua Lipa žaluje jeho korejský technologický gigant Samsung o stovky milionů kvůli zneužití své fotografie. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno. Během dne proměnlivě oblačno. Čekejte přehánky a teploty do 12 stupňů. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slávie zahájí s vršovickým klubem správní řízení. Situaci na sobotním derby se Spartou řeší i policie a ligová fotbalová asociace.
3: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slávia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
3: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutím Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
3: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moci v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli, poslanci ale senátní veto přehlasovali. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Pumpaři budou moci benzín prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře za litr. To je o 39 haléřů míň než dnes. Litr nafty zlevní o korunu a 31 haléřů. Zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 42 koruny a 84 haléře. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Cenové stropy nově vypočítává střídenního průměru obchodních cen. Dua Lipa žaluje jihokorejskou společnost Samsung. Britská zpěvačka tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Požaduje náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů, v přepočtu přes 310 milionů korun. Dua Lipa podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnosti ale nevyslyšela. Samsung případ odmítl komentovat. Fotbalové Slávii za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, takový trest není. Potvrdil to předseda komise Jiří Macner. Verdikt by měl padnout na úterním mimořádném zasedání. Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a mnohamilionová pokuta. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, zpočátku ojediněle i s bouřkami. Kránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přehánkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě připojíme dopravní informace s Lukášem Millerem.
6: Hezký večer, tak v Praze už je ten provoz klidný, největší zdržení zůstává v okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Kvůli novému omezení jsou stále kolony v Novovysočanské ulici od Krejcárku. Teď to zdržení od Vysočan na Žižkově asi 20 minut. Stále čekejte menší zdržení na příjezdech do centra po magistrále, 5 minut naberete ve Vilzonově od hlavního nádraží k muzeu, také na konci Nuselského mostu do centra, fronta na 5 minut je pak i věčné před nájezdem na IP Pavlova. A nehoda překáží na jižním městě v ulici Mírového hnutí v křižovatce s ulicí k Horkám. U čerpací stanice EM Faul se srazila dvě auta. Kolony jsou tam obousměrně asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební mene po 19. hodině. Sam Fender a Olivia Dean. Taylor Swift. A třeba Artemas. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný večer.

0: Tak to byla skvělá věc ze skvělé desky, tedy skladba Amazing a deska, která vyšla v polovině 90. tedy zhruba před 30 lety, se jmenovala Get a Grip od vynikajících Aerosmith. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Projekt s podporou 1 300 000 korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.

0: nosu dětí s nádorem mozku.
1: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Praha žije vědou.
3: Praha žije vědou.
4: Jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko.

0: právě první byla novinka? Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli a hrát budeme přesně podle vašich not. Přidej.

Pojďme se podívat na počasí. V noci bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, teploty nám klesnou na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle přehánky, během dne proměnlivá oblačnost a místy přehánky. A ochladí se, teploty pouze 10 až 12 stupňů.

0: A teď už pražské tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Zábavný program pro malé i velké diváky v Riegerových sadech. Přesně taková bude speciální akce hudebního festivalu Pražské jaro, kde můžete sledovat pod širým nebem zahajovací ceremoniál konaný v obecním domě. Má vlast Bedřicha jsme tady zazní v podání dirigenta Petra Popelky a symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v tomhle roce oslaví 100 let od svého založení. V Riegerových sadech si v úterý můžete zahrát i hudební verzi oblíbené televizní soutěže AZ Quiz a poměřit tak své síly s operním pěvcem Adamem Plachetkou. A v Národním technickém muzeu je nová výstava Příběh mého domu s podtitulem Archivy vyprávějí. Právě archivy hrály při vzniku výstavy klíčovou roli. Objekty nemovitostí díky nim výstava představuje jako nositele cenných a vždy jedinečných příběhů, které se skrývají v konkrétních středočeských budovách. V Národním technickém muzeu můžete taky stále navštívit výstavu o železnici. Tahle expozice originálním způsobem prezentuje příběh moderní kolejové dopravy jako jednoho z klíčových motorů pro měny světa. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nelaďte se od pondělí do

0: Bývalý ředitel České televize Souček nemá nárok na doplacení odměny ve výši přes 1,25 milionu korun, rozhodl dnes pražský soud. Česko zasáhly bouřky, hasiči ve východní půlce republiky výjíždějí k desítkám zásahů. Evakuaci lidí z lodi, na které se rozšířil hantavirus, zkomplikoval silný vítr. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno s přeháňkami, kterých bude večer spolu s oblačností ubývat. Naměříme nejvýš 12 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Ex-ředitel chtěl po televizi víc než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Jana Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá nárok. Jan Souček si ponechal lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale poda.
2: Je zřejmé, že Rada České televize nenaplnila podmínky smlouvy, kterou se mnou uzavřela ve chvíli, kdy jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tedy nenaplnila podmínky toho rozhodování o bonusu generálního ředitele.
0: Soud dnes zamítl taky Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele České televize. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do 2 let vedení pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
0: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím asi ke 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovázejí i kroupy, ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí, že stejně jako pro zbytek východu republiky, výstraha proti silným bouřkám, a to až do půlnoci. Podle meteorologů místy spadlo v úhrnech kolem 40 mm srážek a podle předpovědi jich bude ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výletní loď, ze které španělské úřady evakuují pasažéry kvůli šíření hantaviru, se musela přesunout k pevnině. Důvodem je silný vítr. Cestující loď dosud opouštěly po moři v menších člunech. Podle španělského ministerstva zahraničí plavidlo asi před půl hodinou opustilo posledních 28 lidí. Evakuovaní nastupují do autobusů, které je odvezou na letiště. Na lodi zůstává jen posádka, která loď dopraví do Nizozemska, kde je registrovaná. Tenistky Nikola Bartůňková a Linda Nosková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje kategorie Masters v Římě. 20-letá Bartůňková podlehla 10. hráčce planety, Ukrajince Elině Svitolinové 2-6 a 3-6. Nosková v osmifinále končí poté, co podlehla Rumunce Soraně Kirsteové 2-6 a 4-6. Dnes večer se o postup do čtvrtfinále v Římě pokusí ještě Karolína Plíšková, kterou čeká zhruba za půl hodiny světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, zpočátku ojediněle s bouřkami. K ránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přeháňkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: A ještě dopravní informace, tak v Praze už nemáme hlášené žádné zásadní problémy. Kde se zdržíte, tak to je silnice 9 mezi Zdiby a Líbeznicí. Tady máme nějakou část přívěsu, která brání průjezdu a jezdí se Kyvadlově. Takže tady na 9 mezi Zdiby a Líbeznicí opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Po 8. večerní Ale Farben a Kido. Ed Sheeran. A budou tady Support Lesbians. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos v Ostravské ulici. Zastavením projektu vyústil spor politiku ve vedení města na prosincovém zastupitelstvu. O dalším postupu by mohli lidé rozhodnout na podzim v místním referendu.
1: Venkovní koupaliště by v teplých letních dnech ocenila například paní Miroslava, která v Milovicích žije s rodinou.
2: Pro Milovice by bylo fajn, kdyby tady byla nějaká možnost koupání a biotop by byl dobrý.
1: Před případným referendem by si ale chtěla záměr více prostudovat. Koupaliště by ve městě chtěl i pan Marek.
3: K referendu bych šel. Myslím, že to je dobrý nápad vracet se jako k přírodě. Vlastně to bude i místo pro děti, kde se můžou vykoupat a kde můžou trávit volný čas.
1: Podle plánu radnice měla stavba biotopu za 100 milionů začít letos. Zastupitelé ale potřebné peníze z rozpočtu vyřadili.
4: Ten protinávrh zněl, nechme tam 5 milionů na to, aby se zjistilo, jestli tam je vůbec nějaký vodní zdroj.
1: Říká zastupitelka Ludmila Šimková z KDU-ČSL. Vedle nejasnosti se zdrojem vody vadí opozici také umístění biotopu do Ostravské ulice.
4: Tam je v tuhle chvíli relaxační a klidová zóna pro obyvatele města, kterou bychom narušili tím, že bychom tam najednou postavili velký betonový monolit na téměř 2 hektarech.
1: Opozice podle zastupitelky Šimkové není proti stavbě koupaliště.
4: Ale já se domnívám, že v rámci Milovic bychom našli mnohem lepší lokalitu v jiné části města.
1: Radnice objednala průzkumný vrt, který má přítomnost vodního zdroje zjistit. Podle nezávislé místostarostky Kristýny Bukovské na výsledky čeká.
5: My tedy na oficiální výsledky ještě čekáme, ale z těch informací, které zazněly od těch dotyčných, kteří ten vrt prováděli, plyne, že obavu o vodu určitě nemusíme mít.
1: Za přípravu projektu město zaplatilo kolem 3 milionů korun. Místostarostka Bukovská proto nechce, aby záměr po komunálních volbách zanikl.
5: Já bych ráda, aby občané se tedy vyjádřili v referendu závazně a aby bylo příští vedení města, ať již v něm bude kdokoliv vázáno tím rozhodnutím občanů.
1: Než ale budou zastupitelé o vyhlášení referenda jednat, je třeba sezbírat dostatek podpisů od místních.
5: Není to málo, je to necelé 2000 podpisů, takže je to hodně práce, která nás čeká.
1: Dodává místostarostka Bukovská. Případné referendum by se mohlo konat spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Tak to byly The Course na Rádiu Praha. Máme 8:30 večer a zhruba za 35 minut tady bude náš pravidelný pondělní hudební speciál Vinyl. Tedy pořád jako jediný hudební speciál za týden, o kterém rozhodujete o jeho obsahu vy naši posluchači, a to hlasováním na Facebooku Rádia Praha. No a byly ve hře do dnešního poledne dva vinily. Obě jsou to americké kapely, jedna legendární Metallica, tady to bylo album Load z roku 1996, jejich 6. studiové album, anebo byla nabídka The Killers a 4. album této americké formace z roku 2012, které se jmenuje Battleborn. Tak nakonec jste celkem jasně zvolili Metalliku, takže za těch necelých 35 minut si dáme jejich skvělé album z roku 1996. Load máte se tady rozhodně na co těšit, tak poslouchejte i nadále Rádio Praha.

0: Hit 80, Primest Myself a Nick Kamen. Bývalá matka představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku má jít na 6 let do vězení. Dnes o tom rozhodl krajský soud v Praze. Abatyše Taťána Hanhur měla podle něj zpronevěřit majetek za 73 milionů korun. Soud ji navíc zakázal činnost na 5 let. Rozsudek zatím nepravomocný.
1: Já vás nyní tedy požádám, abyste povstali. Poslyšte rozsudek jménem republiky.
2: Zahájila jednání soudkyně Iva Říhová a pokračovala vynesením rozsudku.
1: Přisvojila si cizí věc, která jí byla svěřena a způsobila tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu, čímž spáchala zločin zpronevěry. A za to se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání 6 let nepodmíněně.
2: Matka představená Taťána Hanhur převedla v roce 2022 bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby na svaz spolupracující s Ruskem, popisuje státní zástupce Lukas Němec.
3: Trestný čin, pro který byla odsouzena, byl úmyslný, čili musel vést proti majetku pravoslavného monastýru a jeho zřizovatele Pražské pravoslavné eparchie. Paní obviněná se toho trestného činu dopustila právě tím, že postupovala vlastně v rozporu s její povinností řádného hospodáře.
2: Státní zástupce Němec původně navrhoval 7 let vězení. Další postup teď zváží.
3: Paní předsedkyně senátu vyhověla tomu návrhu, který jsem podával, a uložila trest tedy o 1 rok nižší, než byl návrh. Já si to přezkoumám a případně zvážím podání odvolání do toho výroku o trestu.
2: Abatyše Hanhur i její obhájkyně Věra Škvorová se k rozsudku odmítly vyjádřit. U soudu matka představená vinu odmítla. Svoje chování vysvětlila tím, že se snažila areál zachránit před prodáním. Na rozsudek naváže civilní soudní jednání, které bude rozhodovat o vrácení majetku pravoslavné eparchii, přibližuje její zmocněnec Michal Diamant.
4: Paní předsedkyně to sama řekla, my máme zažalováno vrácení toho majetku monastýru. V tuto chvíli nepravomocně tady máme vyhráno a čekáme na odvolací řízení. V podstatě to bude determinovat ten náš další postup.
2: Taťána Hanhur si nechala lhůtu na odvolání. Z krajského soudu v Praze Josef Beneda, Český rozhlas. Topíte.

0: Shania Twain nám dospívala na Rádio Praha. Jsou tady zprávy na 21. hodinu, které opět připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Petici za návrat tramvaje číslo 14 na trasu z Pražských Holešovic do centra podepsalo skoro 3600 lidí. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Německo se nechce vměšovat do české debaty o brněnském sjezdu sudetských Němců. A zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno. Čekejte přeháňky a teploty do 12 stupňů. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Skoro 3600 lidí podepsalo petici za návrat přímého spojení Pražských Holešovic s centrem města tramvajovou linkou číslo 14. Organizátor veřejné dopravy ji zrušil v polovině dubna kvůli častým zpožděním spojů této linky. Peticí se budou v polovině května zabývat zastupitelé Prahy 7, uvedl starosta Jan Čižinský z Prahy sobě.
3: Jedná se o největší petici týkající se tramvajových linek v historii Prahy. Lidé chtějí přímé spojení Holešovic s centrem a my je v tom maximálně podporujeme. Z ROPIDu zaznívá, že návrat propojení Holešovic s centrem by stál okolo 20-25 milionů korun.
1: Společnost ROPID podle svého mluvčího Filipa Drápala s Prahou 7 o možných úpravách tramvajových tras jedná. Řešení chce najít společně s ostatními městskými částmi. Ke změně by mohlo dojít nejdřív od září letošního roku. Praha 12 chce opravit Chuchelskou a Převoznickou ulici v Modřanech. Za 750 tisíc korun nechává vypracovat projektovou dokumentaci. Hotová má být v průběhu letošního roku. Následně začne rekonstrukce silnic i chodníků, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
4: Komunikace mají nevyhovující stav a povrchy vozovek jsou živičné, svítluky, chodníky mají různorodý a nerovný povrch, jsou zde patrné také starší zásahy po opravách přípojek či rekonstrukcích podzemních sítí.
1: Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet hnutí ANO, SPD a motoristů plánuje věk vrátit na 65 let od roku 2028. Podle Josefa Středuly je to ale pozdě.
5: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
1: Se zastropováním důchodového věku na 65 letech naopak nesouhlasí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj by to pro stát bylo příliš drahé. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Dnes to oznámilo německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. A dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka se bude konat poprvé. Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně vyloučil fotbalistu Slávie Tomáše Chorého, oznámila to komise rozhodčích. Reprezentační útočník Chorý trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Sørensena. Sudí Rouček mu ukázal nejprve žlutou kartu, ale po přezkoumání videa ji změnil na přímou červenou. Tomáše Chorého, stejně jako dalšího vyloučeného slávistu v derby Davida Douděru, včera vedení týmu vyloučilo z kádru. V létě si mohou hledat jiné angažmá. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, zpočátku ojediněle s bouřkami. Kránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno. Zpočátku ojediněle, postupně místy s přeháňkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.
7: Dobrý pondělní večer. Pravidelný posluchač Rádia Praha ví a zná. Teď se bude hrát vinyl a bude to jízda. Hlasování naprosto suverénním způsobem ovládla Metallica a její šesté 30 let staré album Load. Metallica je ještě o 15 let starší. Vznikla v roce 1981. V devadesátkách metalová legenda trochu zvolnila. Trojicí alb Metallica z roku 1991, právě Load z roku 1996 a Reload z roku 1997. Skalní fandové jim v té době říkali Rockalika, což zbytku nemetalového světa evidentně nevadilo. A Metallica právě těchto alb prodala rekordní množství a taky se dostala i do jiných než čistě rockových rádií. Album Load navázalo na to vyměklé období a do diskografie Metallica zařadilo tak zásadní songy jako Until It Sleeps, Hero of the Day, Mama Said nebo King of Nothing. James Hetfield a spol. Jsou tu a připraveni vás bavit dalších 55 minut. Víc času na album, které má skoro 80 minut, nemáme. A tak dneska si z něj zahrajeme to nejhranější a nejoblíbenější podle Spotify. Samozřejmě z elegantního, oranžově žíhaného, limitovaného vinilu. Tady je Metallica Load a díky za všechny hlasy.

0: Rádio Praha.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio.

0: je 22 hodin. Výtržnostmi na víkendovém derby pražských fotbalových S se bude zabývat ministerstvo vnitra i rada vlády. Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou, nafta zlevní výrazněji. Pražský obvodní soud pokračoval v projednávání případu exposlance Ferryho, viněného ze znásilnění. První z ledových mužů zítra výrazně srazí teploty, naměříme nejvýš 12 stupňů. Zpočátku bude oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno s přeháňkami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slávie zahájí s vršovickým klubem správní řízení. Situaci na sobotním derby se Spartou řeší i policie a Ligová fotbalová asociace.
2: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slávia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
2: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutím Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
2: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Pumpaři budou moci benzín prodávat maximálně za 4,40 korun a 3 haléře za litr. To je o 39 haléřů míň než dnes. Litr nafty zlevní o korunu a 31 haléřů. Zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 42 koruny a 84 haléře. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Cenové stropy nově vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen. Obvodní soud pro Prahu 3 dnes pokračoval v projednávání případu bývalého poslance Dominika Ferryho, obžalovaného ze znásilnění. Vyslechl svědka a hlavní líčení poté odročil na příští týden. Soudce Marek Bodlák přitom nevyloučil, že by na příštím jednání mohly zaznít závěrečné řeči. Dominik Ferry vinu dlouhodobě odmítá. Dnešního hlavního líčení se zúčastnil přes videokonferenci. Evropská unie se dohodla na sankcích vůči násilným izraelským osadníkům na západním břehu Jordánu. Zároveň schválila opatření namířená proti předním představitelům Hamásu. Schodu potvrdila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Návrh muselo jednomyslně přijmout všech 27 členských států. Dosud se proti stavělo hlavně Maďarsko. Výhrady ale měla i Česká republika. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar sankce odmítl. Podle něj mají Židé historické i morální právo usazovat se na západním břehu a Izrael bude pokračovat v jejich podpoře. Cílem je podle izraelské vlády znemožnit vznik palestinského státu. Čeští střelci získali na evropském šampionátu v Osijeku zlato a stříbro v mladých týmových disciplínách duet a trio. Titul spolu získali ve sportovní pistoli Helena Klajlová a Jindřich Dubový. Finálovou porážku od Norska utrpěli puškaři Jiří Přívratský, David Hrčkulák a Filip Nepejchal v třípolohové střelbě. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehaňkami, zpočátku ojediněle s bouřkami. K ránu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, během dne proměnlivě oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy s přehaňkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 10 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

Chart Rádia Praha letos po 19. právě začíná. Máme máj, lásky čas, ale 15 hitů v žebříčku se řezalo hlava nehlava o co nejlepší místo. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvilku v Top 10. Teď začínáme trochu relaxačně s 5 nasazenými songy. Budou potřebovat vaše hlasy, aby se za týden dostali do nejlepší desítky. Tady je první kapela s věkovým průměrem 1,80 let a kousek. Nejstarší rocková skupina světa má stále chudě rozdávat radost a svoji muziku. Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood, to jsou The Rolling Stones. Nejnovější majstrštyk se jmenuje In The Stars.

0: Kolikrát jsme něco podobného slyšeli a pokaždé v hlubokém předklonu říkáme paráda. Nejnovější Stouni a In The Stars v červenci budou mít nové album s pořadovým číslem 25.
1: Tedy přátelé, toto jsem opravdu nečekal.
0: To ani my, mistře, že z vaší dcery bude tak výtečná zpěvačka Charlotte Gott, Into Deep. Nový.

že mistr se v nebi tetelí blahem, jak jeho dcerka válí. Asi největší událost posledních dnů v naší muzice. Božská juniorka Charlotte Gott a první single z chystaného EP In Too Deep. I ona bude pro příští týden potřebovat spoustu vašich hlasů na praha-rozhlas.cz. Tak na ní nezapomeňte. Třetí novinka a další legenda. Po stounech i popová královna Madonna v 67 maká na nové desce. Nejnovější single má s o 41 let mladší Sabrinou Carpenter. Bring Your Life.

Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Life, třetí nasazený hit v 19. kole chartu Rádia Praha. Vojtáno, tedy herec, stand-up komik, rapper, zpěvák, moderátor a taky táta, byl ve čtvrtek hostem Vojty Přívětivého u nás na Praze. A samozřejmě nejvíc vyprávěl o nové desce Šťastnej. A třeba i o tom, proč udělal novou verzi songu Michala Davida z Diskopříběhu. Rozhovor si pusťte z našeho webu. Novou verzi si poslechněte právě teď. Je to blízko. Vojtáno.

Vojtěch Závezký. Vojtáno, ve čtvrtek byl hostem pořadu Pražákům je hej. Teď v hitu týdne jako čtvrtý nasazený. Je to blízko. Pátá nasazená a s ní pan zpěvák z americké Atlanty. Famózní Teddy Swims, Mr. Know It All. Hit.

0: pět nasazených v 19. vydání chartu Rádia Praha máme. Byly to The Rolling Stones in the Stars, Charlotte Gott in Too Deep, Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Life, Vojtáno Je to blízko a Teddy Swims Mr. Know It All. Teď budou potřebovat jen maličkost vaše hlasy, aby tu byly i za týden. Hlasování od konce nedělní premiéry do čtvrteční půlnoci na Praha rozhlas CZ. Jak dopadlo vaše hlasování tentokrát? Tady jsou výsledky a top 10 pro týden od 10. do 16. května.
1: Číslo 10.
0: Pardubická vypsaná fixa se drží třetí týden mezi nejlepší desítkou na Praze. Tím žolíkem je bez pochyby hokejová legenda Jiří Hrdina v Monterkách v klipu Bylo to jistý.

0: Vypsaná fixa po třetí a poslední, desáté místo. Britští Muse dneska bodují po šesté. Nové album odvysílají 26. června z vesmíru.
1: Pokud jsme ve vesmíru jediní, je to plýtvání místem.
0: Opravdu, tu nemůžeme být sami. Be with you.
2: 9.

koalici s vinylem, že místo na novou desku od Muse do Wow Signal. Těším se. Dneska 9. místo na Rádiu Praha. Dneska se povinně rozloučí Alex Warren. Vydržel celých 8 týdnů a to se cení. Dneska naposledy v

zpěvák a influencer s více než 20 miliony followerů. To je Alex Warren a tohle už není jeho nejnovější single. Ve středu Hot Zone jsme si hráli horkou novinku Fine Place to Die. Předchozí hit Fever Dream se právě s naším chartem povinně po 8. loučí. Dejme si trochu tanečních beatů. BB Rexa a houseová legenda Faithless, New Religion. 7.

páté na Praze New Religion, BB Rexa a Faithless číslo 7. Před týdnem bojoval Calvin Harris a Kasabian o bednu. Byli těsně čtvrtí. Dneska je to do nejlepší trojky

května. Ještě jsme neslyšeli ani jednu novinku a vězte, že bude tentokrát jediná. Vypadl jeden song a navíc před 4 týdny vítěz, ale hlasy došly.

stihli pakovat. Ale na novinku si ještě počkáme. Teď je tu velká rána. Dvojnásobná jednička posledních dvou kol je pátá. Lady Gaga, Doji a song z filmu Ďábel nosí Prádu 2, Runway.

0: Lady Gaga, Doji, ale taky Miranda, Andrea a Emily a další z filmu Ďábel nosí Prádu 2.
1: Já mám snad halucinace. Ahoj, Emily.
2: Ty ji znáš také?
1: Byli jsme v runway ve stejnou dobu, Mirando.
2: Vážně? Kde jsem byla já?
0: Nikde jsem kdysi slyšel dívčí zaklínadlo. Dior, Gucci, Prada. Vůbec teda nevím, o čem je řeč.

0: Před týdnem nejlepší novinka a dvojka. Teď je Drákulovi trochu víc světla ublížilo. Je čtvrtý. Dámy a pánové, nejlepší tři songy pro týden od 10. do 16. května jsou tu. A v nich nejbohatší zpěvačka světa pop music. Její muzika jí vydělala už víc než 40 miliard korun. Závidíte? Vezměte gitaru, piano a ukažte, že jste lepší. Třetí je Taylor Swift a další Taylor, Elizabeth.
1: Číslo 3.

Celé album The Life of a Showgirl jsme vám hráli v pondělí z vinylu. Dnes číslo 3 v hitu týdne. Elizabeth Taylor a Taylor Swift. A je tu finále. Poslední dva songy. Připomínám, že jsme ještě stále neslyšeli tu jedinou novinku. A neuslyšíme ji ani teď. Tenhle song je tu totiž po páté. K-popový BTS Swim.

one type. BTS bojovali o number one, ale nakonec jim kus chyběl. I tak je to jejich maximum a jeden song byl prostě nad jejich síly. Nejlepší novinka týdne, ale až za chvíli, teď celý chart. Nasazené The Rolling Stones in the Stars. Druhá nasazená Charlotte Goff in 2D.

0: nasazený je Vojtáno, je to blízko. A pátý nasazený Teddy Swims, Mr. Know It All. Desítka vypsaná fixa, bylo to jistý.
1: Bylo to čistý.
0: Číslo 9 Muse, Be With You.

0: Novou jedničku má kráska z kalifornské Murriety. V žilách jí ale koluje i filipínská krev. Asi jí to přidalo na kráse. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Číslo jedna.

0: Nová jednička na Praze je na světě. Dvakrát vyhráli Lady Gaga a Doji, teď je vystřídala jejich krajanka Olivia Rodrigo. Drop Dead je nová jednička na vaší pražské frekvenci 107.1 FM a na DAB+ v celé zemi v té nejlepší kvalitě. Playlist naší hitparády je vaše práce. Jak zahlasujete, tak budeme přesně za týden hrát. Bude mít druhou jedničku Olivia Rodrigo? Nebo kdo je podle vás nejlepší? Zahlasujte a za týden zase tady se budu těšit.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
3: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
4: Na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Lenky Vahalové.
5: Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a také výstavu. Nejen o Heleně Vondráčkové bude

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Lenka Hatašová, já vás zdravím.
2: Krásné odpoledne.
1: A začneme rovnou vaším aktuálním projektem, což je Helena Vondráčková, která příští rok v červnu oslaví 80 a k tomu fotíte, dokumentujete. Je to tak?
2: No, já vytvářím vlastně takový projekt, který si myslím, že tady neměl ještě v dějinách české pop music obdoby. A sice velkou obrazovou monografii právě k tomu velkému výročí, které proběhne příští rok k Heleniným 80. A vlastně dalo by se říct, že už skoro 3/4 roku jsem na ní nalepená, nebo jsem jí v patách a jezdím s ní na všechny koncerty, nejenom na koncerty, ale třeba se pohybuji i u ní doma nebo na různých jiných aktivitách a pořizuju fotografie, který ale chci, aby byly trošku zvláštní a jiný, aby ukázali tu Helenu ve světle, v jakým úplně nejsme zvyklí vlastně ji vidět.
1: Nenalíčenou.
2: Je tam i nenalíčená občas, ano, ano, přesně tak.
1: Takže se trošku vzdálíte od té tradiční portrétní fotografie, ale je to čistě dokument, dalo byste to tak říct?
2: No, já se možná tak trošku vracím ke svým začátkům dokumentárním, protože já jsem původně začínala jako dokumentární fotografka před několika desítkami let, ale už to pojímám vlastně trošku jinak. Jo? Hodně dávám, kladu důraz na světlo i na různé. A dalo by se říct, že já vlastně v ateliéru, když portrétuji, tak vytvářím atmosféru těch fotografií, ale teď ji naopak vyhledávám, jo, a snažím si ji do těch fotek zakomponovat, takže to bude opravdu velkolepá podívaná. Portréty budou také samozřejmě součástí té knihy a myslím, že se fanoušci Heleny, ale nejenom fanoušci, ale i fanoušci fotografie mají na co těšit.
1: Světlo je velká součást každé fotky. Vy jste zmínila, že tu Helenu Vondráčkovou vždycky v fúzovkách vychytáte v nějakém momentu, kdy je tedy nasvícená přirozeným světlem, nebo protože třeba někdy vidíte zajímavou situaci, ve které je, ale není zrovna v dobrém světle. Jak si v tuhle chvíli poradíte jako fotograf?
2: No, myslím si, že dobrý fotograf si právě musí poradit s každou světelnou situací, takže to už je potom na fotografovi, co s tím udělá.
1: A bude kniha a bude třeba i výstava, nebo co všechno obsahuje ten projekt?
2: Plánuju k tomu i výstavu v Praze a možná potom třeba i putovní a v rámci té výstavy se ta kniha pokřtí. Mělo by to být na podzim příštího roku. Bude to limitovaná edice, takže možná už fanoušci a zájemci o tu knihu si můžou ještě to není v běhu, ale můžou si už pomalu začít rezervovat.
1: Jak to Helena Vondráčková vnímá a cítí, když jste jí v patách?
2: No, my se známe už hodně dlouho, dalo by se říct třeba 30 let, ale teď jsme se hodně zblížili díky tady tomu projektu. A musím říct, že mi to hodně změnilo život za ten poslední rok, protože ona je hodně inspirativní žena. A do mého života přinesla spoustu nových věcí. Třeba namátkou, když řeknu, ona je velmi disciplinovaná. Takže ona mě třeba zkouší a ptá se mě vždycky, když spolu jedeme na nějaký koncert, jestli jsem cvičila ráno, protože ona opravdu cvičí každé ráno, taky to je na ní vidět, že ona je velice vitální. Takže já teda občas vynechávám, takže vždycky zdvihne ukazováček, že bych měla, což já kvituju s povděkem. A pak třeba, ona je úžasná diplomatka, takže ona mě třeba učí diplomacie, protože já jsem tak trošku hrom do police, takže já už jsem se díky ní taky trošku, dalo by se říct, skrotila, protože ona mě tady v tom inspiruje. Navíc je to pro mě, nebo v mých očích, velmi laskavá žena s dobrým srdcem, která hodně pomáhá lidem, je charitativní a myslím si, že to, co ona vysílá, tak to taky sklízí a ten její úspěch a ten její vyhlas, já to sleduju, nějak začal poslední dobou hodně stoupat, hodně mladých lidí si oblíbilo, takže na koncertech tam se děje úplné šílenství. Já kolikrát si říkám, myslím, že jsem na koncertě Beatles, protože to není možný. Koncerty jsou vyprodané, mladí lidé šílí, tancují a všechno vlastně směřuje k tomu koncertu v červnu příštího roku, kde ona vyprodá pražský stadion Eden, který je pro 35 tisíc diváků a to bude opravdu velkolepá podívaná.

0: pořadu host Lenky Vahalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Se mnou je stále fotografka Lenka Hatašová, ještě chvíli zůstaneme u Heleny Vondráčkové. Ty situace, momenty, koncerty, ta soukromá místa, vybírá ona anebo vy tam, kde budete fotit?
3: No, ona se vlastně nic nevybírá, já prostě mám přístup do jejího diáře, takže já podle toho diáře si organizuju svůj čas a vždycky, když se vyjíždí na koncert, který jsou docela často a po celé republice a nejen po naší republice, ale třeba i po Slovensku nebo Polsku, takže já jsem vždycky součástí toho týmu a to, jak si já tam poradím potom s těmi situacemi, to už je na mě. Dokonce jsme nedávno byli v Brazílii. Na 3 dny sice jenom, ale to bylo taky hodně zajímavý pro mě fotograficky.
2: A předpokládám, že ta vaše práce už potom s tou Helenou funguje tak, že ona o vás vlastně neví.
3: No já se právě o to snažím, aby o mě nevěděla, protože si myslím, že by to bylo hodně obtěžující, kdyby neustále musela být ve střehu nebo se mi snažit pozovat, takže přesně tak, si myslím, že ona o mě moc neví, ale zároveň tak povědomě trošku ví a spolupracuje. Je to fakt skvělá spolupráce.
2: A čí to byl nápad?
3: Byl to můj nápad.
2: Byl to váš nápad a jak reagovala Helena Vondráčková?
3: No, já jsem jí zavolala, co by na to říkala, kdyby se něco takového vytvořilo a jo, jí se to líbilo.
2: A řekněte mi, vy už jste to lehce naznačila, ale ona oslaví 80 let. Nejenom, že vypadá výborně, ale je v úžasné psychické kondici. Pamatuje si prostě, já vím, že to zní jako jednoduše, ale v 80 letech vyprodat Eden, O2 arénu a tak dále, tak je to ohromný fyzický, ale i psychický výkon. Čím si to vysloužila?
3: No já si myslím, že Helena Vondráčková je prostě úkaz.
2: Přírodní úkaz.
3: Přírodní úkaz, no. Není to obvyklý, přesně jak jste řekla, v tomhle věku, aby člověk dokázal jet v takovémhle zápřahu a ještě to zvládat nejen psychicky, ale i nejen fyzicky, ale i psychicky. Prostě ona na sobě pracuje nejen na své fyzické schránce, ale i na té psychické a je to na ní vidět.
2: A kromě toho, že cvičí, tak jaké má rituály?
3: Myslím si, že ona je gurmánka, ona hodně ráda jí a na jídle si, jak jsem byla svědkem, umí hodně pochutnat. Ona například, nemůžu říct, jestli jakože úplně medituje, ale má takové své sklidňující jako momenty, kdy opravdu jenom sama ze sebou věnuje se hodně dechu, dýchání, protahování, procházkám se psem, že ona miluje přírodu, ona miluje svoji zahrádku, ona je velká zahradnice, takže to si myslím, že to jsou všechno takové ty momenty, které jí přináší tu pohodu a ten klid na duši.
2: A součástí těch fotek předpokládám budou i další lidé, kteří ji obklopují. Je to tak? Nebo ona bude opravdu středobodem?
3: Ano, samozřejmě, kolem bude její tým, její dvorní vizážista Zdeněk Fencl, se kterým já mimochodem spolupracuji i jinak než v rámci Heleny Vondráčkové, a její lidé nejbližší z týmu Patry, Petra, Lenka, ale i třeba samozřejmě manžel Martin Michal, jejich pes Jesse a tak dále.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: These beautiful things that I've got.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Radio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem Lenkou Hatašovou. Když jsme se v úvodu bavili o Heleně Vondráčkové, že jste rozjela tento projekt a příští rok se tady můžeme těšit na knihu, na výstavu a tak dále k 80. Heleny Vondráčkové, tak v současné době vás všichni vnímají jako portrétní fotografku, ale vy jste začínala právě tím dokumentem a tou reportáží. Jak to, že jste u toho nezůstala?
3: Přesně tak, to byl vodák živa už vlastně od malička můj sen, když jsem říkávala už snad ve školce, že budu fotografka, protože můj tatínek byl fotograf, takže já už jsem to vlastně měla takhle možná zakódováno v DNA, když jsem na svět přišla. No, vlastně se to tak stalo a myslím si, že velký podíl na to má dáma jménem Helena Pavlovská, která kdysi nastoupila co by vedoucí kulturní rubriky do jednoho deníku, kde já jsem pracovala jako reportérka a ona si mě tak jakoby stáhla k sobě s tím, že já budu s ní chodit na rozhovory ke známým osobnostem a dokumentovat celé to dění kolem českého showbiznisu a kultury vůbec. A tak to vlastně začalo, ta moje cesta k těm portrétům, která si myslím, že je takovým přirozeným vývojem. Asi ne pro každého fotografa, ale pro mě byla, protože postupem času, jak už stárnete, nechcete být pořád v terénu a někde běhat. Je to i fyzicky náročné, takže já jsem se začala tak trošku sklidňovat a stahovat se právě do toho šera ateliéru nebo šero světla.
2: A není to občas těžké a náročné fotit známé osobnosti?
3: Ne, vůbec já to miluju.
2: A dokážete je vždycky uvolnit?
3: No, myslím si, že jo.
2: A je to tím, že vytvoříte třeba v tom ateliéru nebo někde venku na určitou atmosféru a nějaké kouzlo, na které oni se naladí a odevzdají se vám?
3: Jak už jsem řekla, tak já tu atmosféru vlastně vytvářím v tom ateliéru, ale to spíš jsem mluvila o té světelné atmosféře. Ale já si myslím, že tady je takový jeden aspekt, který je hodně důležitý pro mě. A to je vlastně takový to takzvaný flow, jo, protože já jak tu svoji práci opravdu miluju a beru ji jako svoji profesi, ale jako určité poslání možná. Tak já při tom focení se dostanu do takového stavu, co to třeba znají herci, oni tomu říkají jevištní anestezie, tak já jsem vlastně tak trošku ne mimo, ale něco se prostě děje se mnou a já si myslím, že to, co se děje se mnou, se potom dostává i do toho prostoru a nasává to i ten portrétovaný, takže se tam vytvoří mezi námi takové zvláštní pole a dokážu ty lidi do toho vtáhnout. A hrozně pěkně se v tom pracuje.
2: A teď mi řekněte, dejme tomu přijde naštvaný herec nějaký, je to úplně jedno, nebo prostě nemá náladu nechat se fotit a vy víte, že ho vtáhnete do té atmosféry, že se to povede, poznáte ten okamžik, kdy to takzvaně cvaklo, kdy se třeba změnil a už ty fotky dávají smysl?
3: Ano, tohle se stalo už několikrát, že přišel někdo totálně naštvaný a nenaladěný. Vlastně se to stává docela často, protože lidé nesnáší focení.
2: Jak
3: a herci,
2: to?
3: A herci obzvlášť. U herců já mám takovou teorii, která si myslím, že je pravda, protože a ještě čím lepší herec, tím horší, tím více to focení nemá rád, protože herci vlastně na jevišti anebo před kamerou vlastně nejsou sami za sebe. Tam jsou v rolích, že jo. A najednou před tím objektivem jsou obnažení. Vy chcete, aby byl najednou on a oni nevědí vlastně, jak to vypadá, že jo? Jak to je být sám za sebe. Takže to je speciální disciplína, fotografovat herce. No a ten moment, kdy já poznám, že to zaklaplo, jak jste řekla, tak přesně poznám, protože já mám takový svůj vlastní indikátor a to je mrazení v zádech, takže když mi začne běhat mráz po zádech, tak já vím, že už se to děje. No.
2: Když se to stane třeba po půl hodině toho focení, tak dá se jednoduše, když to řeknu úplně naplacato, dá se říct, že půl hodina těch fotek je pase? Že ne, se nepoužije?
3: Ne, to určitě to ne. To si myslím, že ne. To je takový průřez s celým tím photosession, takže vybíráme od začátku až do konce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Lenka Hatašová. Vy jste fotila Zuzanu Čaputovou, Dalaj Lámu, Danu Drábovou, byl tam i Russell Crowe nebo Johnny Depp. A mě možná zajímá ta Zuzana Čaputová. Jaké s ní bylo fotit, pracovat?
2: No, Zuzana Čaputová vlastně byl takový můj fotografický, možná jeden jediný sen, protože já už jsem poslední roky žádné fotografické sny moc neměla, ale tak jí jsem opravdu chtěla poznat se, seznámit se s ní. I jako s člověkem, nejenom jako se svým objektem. A podařilo se to vlastně v rámci kalendáře Proměny fantazie, který jsem spolu s kolegyní Monikou Navrátilovou vytvářela pro nadaci Archa Chantal. Takže ona byla vlastně jednou z portrétovaných vlastně v tomto roce. A byl to pro mě opravdu velký den, když ona přišla do mého ateliéru, protože tato dáma je mi blízká hodně, už jenom tím, jak vlastně žije, to, co stělesňuje, představuje a i vlastně svou životní filozofii, s kterou já se hodně stotožňuji.
1: Byla třeba v soukromí jiná, než tak, jak jste ji vnímala z médií, anebo se ten obrázek jenom propojil?
2: Myslím, že se absolutně propojil a byla vlastně ještě skromnější, pokornější, vřelejší a srdečnější, než vůbec na mě působila jako z veřejných médií.
1: A jak se fotila? Protože ona je zvyklá se nechat fotit. Dá se říct, že ona už je profesionálka.
2: Ano, myslím si, že jí to docela i s námi bavilo. My jsme jí připravili takovou speciální fantazii, kde tam je ona za zahradnici, protože ona ani asi to není oni úplně známé, ona miluje zahradničení, takže jsme ji takhle stvárnili pro tento kalendář. Jo, v rámci tady toho focení vznikly i jako jiné portréty, které jsem si chtěla jako vytvořit pro sebe. A myslím si, že jsme se tak jako zblížili, že jsme se pak ještě setkali jednou nebo dvakrát v rámci předávání nějakých věcí, fotografií, které jsem jí nesla i podpisu a to. A dokonce jsem od ní nedávno dostala e-mail, který mě od ní jako překvapil a potěšil, protože jsem vlastně byla z něj nadšená, protože jsem o ní hovořila v jednom televizním pořadu a ona to náhodou viděla a na základě toho vlastně se mě ozvala a děkovala mi za ta slova, která jsem směrem k ní vysílala, tak to bylo moc hezky.
1: A teď skok úplně jinam, jaký byl Russell Crowe?
2: Vlastně musím říct, že tam jsem naopak byla trošku zklamaná, protože jak se o hollywoodských a celosvětových hvězdách říká, že jsou jako nepřístupně, mají své manýry, tak myslím, že on to trošku stělesňoval. Takže tam se musela hodně chodit kolem mě po špičkách.
1: Takže tam se nedalo ani nastavit a vytvořit takovou tu energii, kterou používáte nebo která se vám daří vytvořit u jiných osobností. No, on ji zkrátka nepřijal.
2: No, tohle to byl vlastně úplně jiný případ, toho jsem fotografovala v rámci Karlovarského festivalu a na něco takového tam vůbec nebyl čas. Mm. Takže to byla opravdu taková rychlovka, že jsem vůbec ráda, že vlastně vznikly zajímavé portréty, ale bylo to jako hodně rychlý.
1: A kolik jste na něho měla času?
2: Třeba 2 minuty.
1: A i tak vznikly tak krásné fotky.
2: Jo, jo.
1: A Johnny Depp, tam jsem pochopila, že to bylo zase formou spíše toho dokumentu nebo reportáže.
2: Jo, tak tam Johnnyho Deppa já jsem si tak trošku vychytala zase v rámci vlastně Karlovarského festivalu, kde on tam různě se vítal s fanoušky na karlovarských kolonádách a tak. A já jsem nějak tak jako šla za ním a fotografovala jsem si ho i trošku z dálky a ty portréty jsem v postprodukci potom upravila, že oni vlastně vypadají jako studiové, ale nejsou. No.
1: Je pravda, že jste po dlouhé době vytáhla ten teleobjektiv?
2: Přesně tak, no. Ale ten už teďko zase používám hodně, protože ho používám na koncerty s Helenou Vondráčkovou.
1: A je velký rozdíl mezi světovými hvězdami a českými hvězdami?
2: No, minimálně tam je trošku ta jazyková bariéra, i když já anglicky hovořím docela obstojně, ale já nevím, vlastně si myslím, že ne, prostě jsou to jenom lidi, všichni.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. V jednom rozhovoru jsem narazila na zajímavou citaci od vás, že fotky, které třeba jste fotila před 15 lety, že se na ně ani nemůžete podívat. Jak to?
2: A zrovna před těma 15 lety, vidíte, já vlastně tu svoji profesi vnímám tak, že tam je hrozně důležité, kdo za tím foťákem stojí. Jo, jaké má nastavení, jaký má vůbec i třeba světonázor, jak smýšlí, jestli je negativního, spíš zaměřený nebo pozitivnější, optimista, pesimista. A to se potom zobrazuje v těch fotografiích. Ono se třeba říká, že fotograf umí vyfotit duši někoho nebo to. Já si myslím, že to takhle není, že fotograf v těch fotografiích zobrazuje hlavně svoji duši, že to je o tom fotografovi. No a já vlastně zrovna před těmi 15 lety jsem prošla takovou svoji velkou vnitřní transformací a já to vidím, že se to vlastně v těch fotografiích zobrazilo, že to tam najednou to mé vidění se hodně změnilo. To vnímání světla, jo, to vidění světa, takže přesně já už nechci být před těmi, ten, kdo byl před těmi 15 lety.
1: Takže logicky, jak se člověk vyvíjí, jak vlastně stárne, sbírá zkušenosti, tak se mění i ta jeho práce.
2: Je to tak, no. A to je asi ve všech profesích.
1: Určitě. A je to třeba i o tom, že teď vás, když vyfotíte, já nevím, kolik fotek třeba fotíte za jedno focení, dejme tomu nějakého herce nebo zpěvačky, tak je tam velké množství fotek a je to třeba i o tom, že dřív vás zaujaly jiné fotky toho člověka a teď jsou to zase úplně jiné, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím, jak to myslíte, ale asi to tak není úplně, protože já to prostě fotím už jinak. Jo, takže
1: rozumím.
2: Mě zase zaujmou prostě ty fotografie, které korespondují s tím mým současným viděním.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. Když teď pracujete s Helenou Vondráčkovou, je vůbec čas na portrétní fotky a na spolupráci třeba s institucemi, jako je divadlo nebo Studio 2 a tak dále?
2: Určitě. Tak my spolu nejsme každý den a já jsem trošku workoholička, takže já ten diář mám docela plný. A ano, Studio 2, to je moje srdeční záležitost, to je opravdu, to je jako neuvěřitelný projekt. Mám za strašně ráda jejich veškerou produkci, ale i ty lidi kolem mě, kteří se kolem něj pohybují, Tomáše, Michala, tam to jsou fakt skvělí lidé a já jim tvořím ty hlavní
1: fotky.
2: Portréty, které vždycky asi vidíte na tramvajích nebo po Praze různě na billboardech, takže pro mě to je vždycky úplně radostné setkání, radost, svátek vlastně, když spolu fotíme.
1: Takže teď je to Špinárka a Berenika.
2: Přesně tak,
1: Kohoutová.
2: No.
1: Na úplný závěr mě napadá, jestli máte nějaký sen, nemusí to být fotografický, a možná vás lehce navedu, protože jste v jednom rozhovoru zmínila, že byste chtěla vrtulníkem obletět Mount Everest. A nevím, jestli jste si dělala legraci, anebo to myslíte vážně. A proč?
2: No, vlastně tímhle bych možná zazpomínala na svou přítelkyni Danu Drábovou, protože tohle my jsme si říkali spolu, že tohle bychom jednou chtěli spolu absolvovat. A bohužel už se to nestane a společně se to nestane, ale možná, že jednou, až k tomu dojde, a já věřím, že jo, protože já věřím v manifestaci přání a vůbec v to, že člověku se plní to, co si hodně přeje, takže bych na počest Dany ten Everest stejně jednou obletět chtěla.
1: A proč?
2: No, protože už asi nemám na toho vyšplhat, takže bych ho chtěla vidět aspoň prostě z vrchu nebo z nějaké jiné strany.
1: A nafotíte to pro nás?
2: Nafotím to na mobil.
1: Se mnou byla fotografka Lenka Hatašová. Moc vám děkuju.
2: Děkuju moc a zdravím posluchače.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: doprava. Informace. Rádio Praha. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení.
2: Za znásilnění dvou dívek a jeden pokus o něj má za mřížemi strávit celkem 3 roky.
3: Po uplynutí poloviny trestu Feri požádal o podmíněné propuštění.
4: A tomu v lednu zamítl okresní soud v Teplicích.
1: Bývalý politik TOP 09 proti rozhodnutí podal stížnost.
3: Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil.
5: Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
0: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Ex-poslanec Dominik Feri chce předčasně z vězení. Má na to nárok. A co bude s jeho dalším soudem? Všechno to probereme s Tomášem Pikou, redaktorem serveru iRozhlas.cz. Dnes je pondělí 11. května. Ahoj Tomáši, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12.
6: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
7: Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. dubna 2026 o stížnosti odsouzeného Dominika Feriho proti...
0: Ty jsi získal usnesení Ústeckého krajského soudu, který vyhověl stížnosti Dominika Feriho na zamítnutí jeho žádosti o podmínečné propuštění.
7: Napadené usnesení se zrušuje a okresnímu soudu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
0: V Ústí se rozhodli, že námitky Feriho jsou důvodné. Feri si stěžuje, že přeci udělal maximum možného, aby ho propustili.
8: Jsem do krajnosti přesvědčen o tom, že jsem při výkonu trestu vykonal naprosté maximum, kterého je možné v prostředí věznice objektivně dosáhnout.
0: Tak v čem všem dávají v Ústí Ferimu za pravdu?
6: Tak v první řadě je odvolacím senátem vytýkáno, že okresní soud v Teplicích nedodržel stanovené lhůty. On měl rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o podmíněné propuštění. Feri svou žádost o podmíněné propuštění podal 25. listopadu 2025 a rozhodnuto o ní bylo až 15. ledna letošního roku. Tedy jednoduchými počty zjišťujeme, že ta lhůta skutečně překročena byla. A stejně tak byla překročena i lhůta pro vypracování písemného usnesení prvoinstančního soudu. Ta je totiž stanovena zase na 10 pracovních dnů od toho rozhodnutí z 15. ledna. Nicméně, jak konstatuje soud, k odeslání toho usnesení došlo až 27. února. Tedy vlastně i den po prodloužené lhůtě, kterou schválila předsedkyně Teplického soudu s odvoláním se na rozsah odůvodnění, tedy že by mělo být rozsáhlejší a argumentačně propracovanější.
0: To znamená, že to nejsou jenom technikálie, ale je tam i námitka, že to je nedostatečné to odůvodnění, proč dochází k zamítnutí té žádosti.
6: No to je právě to, k čemu se chci dostat. Jak konstatoval odvolací soud, to usnesení nakonec bylo ve skutečnosti velice stručné, celé obsahuje jen 3 strany a to, jak je v něm argumentováno, opravdu nedostatečné bylo, teda podle odvolacího senátu. Ten prvoinstanční soud ve svém rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o podmíněné propuštění argumentoval mimo jiné i tím, že je zde předpoklad, že se Feri zatím ve výkonu trestu nepolepšil a nepovede tedy řádný život. Odvolací krajský soud ale píše, že v prvoinstančním usnesení není tohle tvrzení řádně podloženo. Konkrétně, abych to vysvětlil, odvolací soud kritizuje, že se soudce Jaroslav Malchus, který v Teplicích o Feriho podmíněném propuštění rozhodoval, že si nevyžádal trestní spis z Feriho kauzy, který obsahuje jeho znalecké posudky, a taky Feriho osobní spis z věznice. Nemohl tak prý reálně posoudit, zda k polepšení skutečně došlo či nikoliv. A soudce Malchus tak měl správně podle odvolacího soudu ty znalecké posudky provést, měl provést i svědeckou výpověď vězeňské psycholožky, vychovatelky, speciálního pedagoga, tedy všech těch, kteří podle odvolacího soudu s Ferim ve výkonu trestu pracovali a měli by tak jeho případné polepšení být schopni vyhodnotit. A v případě, že by i toto bylo vlastně nedostatečné pro ten soud, tak si mohl sám ještě zažádat o vyhotovení dalšího znaleckého posudku, který by mu ty jeho otázky zodpověděl.
0: To, že se operuje se slovem spekulace,
9: v tom usnesení Ústeckého krajského soudu, že měl tebou zmíněný soudce i spekulovat o tom, jak by mohl nebo nemohl žít řádný život Dominik Feri po tom propuštění. To se taky týká nedostatečného odůvodnění.
6: Ano, ten odvolací senát zkrátka vyčítá to, že to, co tam tvrdí v tom prvoinstančním usnesení nebo v tom svém rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o podmíněném propuštění, takže není podložené konkrétními důkazy, ale podle teda odvolacího senátu stojí spíše na tom, jak tu situaci vnímá ten soudce. Na druhou stranu je na tomto místě asi důležité zdůraznit, že odvolací soud tímto neříká, že by se Feri polepšil a měl by být tedy propuštěný. On tohle vůbec nehodnotí. Pouze říká, že prvoinstanční soud má své rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o propuštění, které má podle něj řadu pochybení, tedy lépe podložit.
9: Znamená to v důsledku, že v Teplicích budou na základě rozhodnutí v Ústí rozhodovat o Ferim znovu?
6: Ano, ano. K tomu bude muset nutně dojít.

0: jim se celý ten případ tedy vrací k novému rozhodnutí.
1: A dostal teplický okresní soudce už nějaké i úkoly od odvolacího senátu, na co se zaměřit, koho tedy vyslechnout? Ty jsi jmenoval několik těch bodů, které neproběhly, tak teď bude čas na nápravu.
0: Tak předně ten nejdůležitější vlastně příkaz ze strany odvolacího senátu je ten, aby si okresní soud v Teplicích vyžádal celý ten trestní spis od obvodního soudu pro Prahu 3 a taky osobní Ferryho spis z teplické věznice, kde ex-politik vykonává svůj trest. Okresní soud má také znovu právě vyslechnout ty znalce, řešit jejich posudky, vyslechnout má také, jak už jsem zmínil, psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga z teplické věznice, kteří by se měli vyjádřit k současnému Ferrymu postoji, k těm trestným činům a k možnostem, že by je mohl na svobodě zopakovat. No a nakonec si může vyžádat i právě zmíněný nový posudek z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky či z odvětví psychologie, který by mu mohl zodpovědět ještě nějaké další otázky, které by ten okresní soud mohl mít.
1: Nabízí se jednoduchá otázka, proč tohle to všechno už neudělal ten okresní soud v Teplicích? Navíc, když si vzal víc času na to rozhodnutí, než kolik zákonně měl, ty už si to popsal, že tam byly ty problémy s těmi technikáliemi. Tak na základě čeho soudci Jaroslav Malkus rozhodl?
2: Přetrvávají pochybnosti o absenci nějaké sebereflexe pana odsouzeného k tomu jednání, pro které byl odsouzen. Tudíž je tam obtížné dovozovat naplnění úplného polepšení v těchto segmentech jeho chování a jeho osobnosti.
0: To jeho rozhodnutí vychází ze tří podmínek, které musí každý vězeň před podmíněným propuštěním splnit. Tou první podmínkou je časová podmínka, že podle závažnosti spáchaného činu musí vykonat odsouzený určitou část vyměřeného trestu. U méně závažných činů to musí být třetina trestu, ve Ferryho případě to ale musela být polovina. V listopadu, když Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podával, byl ve výkonu trestu už rok a půl ze svého tříletého trestu, takže tuto časovou podmínku splnil. Co ale podle okresního soudu nesplnil, to jsou ty další dvě podmínky, a to je podmínka polepšení, tedy toho, že si vlastně uvědomuje, že udělal něco špatně, je tam ten náhled na ten spáchaný čin, na nějaká sebereflexe. A s tím je spojená i poslední podmínka, tedy předpoklad, že povede už dále řádný život, jednoduše řečeno, že se zkrátka neuchýlí znovu k té trestné činnosti. No a toto podle okresního soudu Dominik Ferry dosud nesplňuje, proto jeho žádost v první instanci zamítl.
1: To, jak se chová Ferry ve vězení a to, že se chová řádně, to na propuštění soudci prostě nestačilo.
0: No očividně nestačilo, teplický soud se to vysvětloval tím, že Ferry nebyl odsouzený za obecnou trestnou činnost, třeba majetkové povahy, ale specifickou mravnostní trestnou činnost. A v takovém případě třeba posuzovat nejenom to, jak se chová ve vězení ve specifickém prostředí, ale především to, zda už teda u něho vznikl nějaký náhled na celou tou svou trestnou činnost. A to včetně vlastně těch příčin a podmínek, které k ní vedly. Právě proto je podle soudu třeba, aby byly patrné změny ve Ferryho přístupu, tak aby k podobnému nežádoucímu chování už v budoucnu nedocházelo.
1: Já tomu rozumím. Na druhou stranu, když tam vykonává práci ve věznici, je knihovníkem, má kázeňské odměny, kontaktoval pobočku probační a mediační služby, pomáhá odsouzeným správními věcmi, to tedy podle soudce není předpokladem k tomu, že by mohl na svobodě žít řádný život.
0: Tak je to specifické prostředí a ten jím spáchaný trestný čin je do jisté míry specifický, jde o nějaké, jak vysvětlovala mi už dříve zmocněnkyně obětí Adela Hořejší, jde o nějaký specifický druh nějakého mocenského charakteru. On vlastně nikdy neměl problém s autoritami, to znamená to, jakým způsobem se chová v tuto chvíli Dominik Ferry ve vězení, nebylo podle okresního soudu úplně relevantní ve vztahu k tomu jeho jím spáchanému trestnému činu. Nelze z toho úplně usuzovat to, že by se polepšil v rámci toho, co provedl. Takhle to argumentoval okresní soud. Nicméně odvolací soud zase říká, že by se i k tady tomuto přihlížet samozřejmě mělo a bude se to teda muset zřejmě do toho jeho nového rozhodnutí promítnout.
1: Okresní soudce taky tehdy argumentoval tím, že Ferry mu chybí, a to bylo zásadní, sebereflexe, respektive, že přetrvávají takové pochybnosti. Co tím přesně myslel? Že si neuvědomuje, za co byl pravomocně odsouzený?
0: No on tam mimo jiné vlastně uváděl, že Dominik Ferry vlastně neprojevil zájem o následky duševního stavu těch žen, těch svých obětí, neprojevil zájem o psychologickou pomoc, terapii, nějaké poradenství. Tady je ale opět nutné vlastně uvést to, že Dominik Feri tady toto rovněž rozporoval. On tvrdí, že se už dříve omluvil a psychologickou pomoc vyhledal. I proto odvolací senát opět okresnímu soudu přikázal, aby pravdivost tohoto Feriho tvrzení ověřil a potvrdil ho či vyvrátil právě na základě důkazů, které jsou součástí trestního spisu. Takže to by se měl okresní soud dozvědět teď z toho vyžádaného trestního spisu.
1: Já připomenu, že Feri je odsouzený za 2 znásilnění a 1 pokus o znásilnění. Ty skutky se odehrály v letech 2016 až 2018. Feri před soudem řekl, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen.
3: Tu subjektivní újmu, kterou poškozené cítí, tak ta mě velmi mrzí, ale jsem nucen trvat na svém. Ty situace se takto neodehrály.
1: A ty už jsi zmínil zmocněkyni poškozených Adelu Hořejší, která v rozhovoru pro DVTV tvrdila, že Feri touto větou, tedy tím, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen, že ty ženy dál ponižuje.
4: Znova prostě je tam jako ponižoval tím, jako kdyby to byla nějaká vychýlená jejich jako emoce. Hlavně to říkal tomu soudci, ale ten soudce není adresátem teda té omluvy, že to...
1: Ty jsi říkal, že Feri tvrdí, že se omluvil. Adela Hořejší to tak ale úplně nevidí, ne?
0: Adela Hořejší, která ty ženy, které se staly oběťmi Dominika Feriho, zastupuje, mi v lednu vysvětlovala, že se tak zatím nestalo, že na Ferim není vidět za ten rok a půl prakticky žádná sebereflexe. Není vidět, že by se k té své trestné činnosti jakkoliv vlastně postavil. Připomněla, že to jeho znásilňování bylo vlastně provázeno velkou bezohledností a to byla vlastně protknuta i ta jeho žádost o podmíněné propuštění. Ona upozornila, a to jí musím dát za pravdu, protože sám jsem tu Feriho žádost o podmíněné propuštění, která byla psaná ručně na několika stranách, četl, že se bývalý poslanec k tomu, co udělal a jaké dopady to mělo na její klientky, vůbec nevztahuje. Vůbec je v té žádosti nezmiňuje, zmínil je až u toho lednového jednání, kdy ale opět neřekl, že by ho mrzelo to, jak se podle pravomocných rozsudků soudů zachoval, ale že ho mrzí to, jak jeho chování mohly tyto ženy vnímat. To znamená, že Dominik Feri stále podle Hořejší nenahlédl rozsah toho, co udělal, co způsobil a že udělal něco špatně. Nezajímá se o to, co by ty ženy potřebovaly, aby došlo k nějakému, ona říká, k upřímnému odčinění toho skutku a smíru s oběťmi. Což má podle Hořejší na její klientky vlastně ten dopad, mimo jiné, že oni se ho zkrátka stále bojí. Pořád to, co jim podle těch pravomocných rozsudků udělal, ovlivňuje jejich život.
1: Obvodní soud pro Prahu 3 začal tenhle rok řešit ještě jeden případ, ve kterém Dominik Feri čelí obžalobě. Týká se dalšího znásilnění?
0: Ano, jde o obžalobu z dalšího znásilnění, tehdy teprve 17-leté dívky, se kterou měl mít Feri sice souhlasný pohlavní styk. Exposlanec si ale měl v jeho průběhu bez souhlasu dívky sundat prezervativ a styk i přes její odpor dokonat. Státní zastupkyně dokonce u soudu uvedla, že se jí přitom měl vysmívat a říkat, že čekal, že bude více hysterická.
5: Když viděla, že má kondom v ruce, chtěla, aby přestal. On se jí vysmíval a řekl, že čekal, že bude víc hysterická. Řekl, že už je to stejně jedno a pak styk dokonal.
0: Policie tento případ původně odložila s tím, že se o trestný čin nejedná a státní zastupitelství závěry vyšetřovatelů tehdy potvrdilo. Ženy se ale zastal před 2 lety ústavní soud, který konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí k sexuální aktivitě podstatně odlišné. Současně upozornil, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění formou užití prezervativu může být samotným vlastně základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení takové vlastně potenciálně riskantní aktivity, tím myslel ústavní soud nechráněný styk, může vést k zásadnímu zásahu do duševní integrity té oběti.
1: Jinými slovy, ústavní soud tedy vlastně uznal, že pakliže žena souhlasila se sexem problém s Dominikem Ferim za použití kondomu, tak v momentě, kdy si ho sundá, tak v ten moment už ten souhlas Dominik Feri nemá, proto teď ta obžaloba.
0: Ona očividně i proti tomu protestovala, to znamená, tam byl i vyslovený vyloženě nesouhlas z její strany a přesto na ní byl ten styk dokonán. To znamená, proto to ten ústavní soud vrátil a proto se tím musí znovu orgány činné v trestním řízení zabývat.
1: Ústavní soud taky policii vytkl, že nedostatečně vyslechla v tom případě svědky, že nedostatečně scháněla důkazy, například elektronickou komunikaci, kdy dotyčná žena měla Dominika Feriho v elektronické komunikaci konfrontovat právě s tímto. Došlo tam teda k několika pochybením?
0: Došlo tam očividně k několika pochybením. Muselo tam teda proběhnout došetření toho případu a byla podána nová obžaloba, tedy už na základě těch pořízených nových důkazů. Teď aktuálně probíhá projednávání tohoto případu před obvodním soudem pro Prahu 3.
1: A kdy k tomu mělo dojít, k tomuhle případu? Protože já jsem zmiňoval, že ta znásilnění, za která je Dominik Feri odsouzený, nebo za která byl odsouzený a teď piká ve vězení, tak ty se staly v letech 2016 až 2018. Tento konkrétní případ má spadat do tohoto období?
0: Ten je ještě o něco starší, je to případ z roku 2015. Mm-hmm. V té době ještě nebyl Dominik Feri poslancem, tím se stal v roce 2017, to dva roky později, ale byl už členem rady statutárního města Teplice, to znamená, už tam mohlo být určitý aspekt nějakého postavení, zkrátka to mohlo spadat do celé té kauzy, kdy on měl tedy i podle té obžaloby nějakým způsobem využívat toho svého postavení k tomu, aby zkrátka ty oběti donutil k nějaké sexuální aktivitě.
1: On i v tomto případě svou vinu odmítá, vyslechl ho už soud, protože ty si říkal, že ta jednání už probíhají.
0: Dominik Feri se cítí nevinen.
3: Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, proč se cítím být nevinen.
0: Skutek se podle něj nikdy nestal.
3: Nesouhlasím s popisem skutku, tak jak je uveden v obžalobě, nesouhlasím rovněž s právní kvalifikací, nesouhlasím přirozeně ani s navrženým trestem.
0: Vypovídat prý bude ale až v samotném závěru dokazování, což je sice nestandardní. Zvykem je většinou to, že jako první mluví obžalovaný a až poté hovoří svědci, ale i opačný postup je možný, takže na Feriho výslech si ještě budeme muset počkat.
1: Jak to vysvětlil, že chce mluvit jako poslední nebo až na závěr toho dokazování?
0: Tak Dominik Feri to vysvětloval mediálním zájmem, který o ten jeho případ je, on se obává zkrátka toho, že by mohl tou svou výpovědí svědkům cokoliv souvat, takže si chce počkat až na konec toho jednání, aby zkrátka nikoho údajně to svou výpovědi neovlivnil.
1: Soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Pokračovat bude 18. května. Ten soud začal v březnu, už vyslechl poškozenou ženu, do toho měl začít vyslýchat svědky. Jeden ze svědků teď naposledy nedorazil, tak za to taky dostal pokutu od soudu 3000 korun. Jaký trest v tomto novém případě Dominiku Ferimu hrozí?
0: Žalobkyně zatím trest komentovala jen vlastně v obecné rovině, řekla, že v případě prokázání viny by byl Ferimu ten stávající trest, ten tříletý trest vězení, adekvátně navýšen.
1: Aha.
0: Ale jaký přesný trest by mu plánovala vyměřit, to nespecifikovala. Nicméně, když se podíváme na tu právní kvalifikaci, tak mu hrozí až 10leté vězení.
1: Za znásilnění tedy neplnoleté osoby.
0: Tak, nezletilé.
1: Já se musím ještě zeptat, protože tenhle ten případ, o kterém se teď bavíme, který obvodní soud pro Prahu 3 začal letos řešit, tak se týká věci, a ty už si to o tom sám mluvil, věci, kterou původně policie odložila. Zasáhl ústavní soud ještě v nějakých jiných případech souvisejících s Dominikem Ferim? Hrozí mu ještě nějaká další obžaloba?
0: Ten ústavní soud prozkoumával všechny ty odložené případy. Těch odložených případů bylo celkem 5. Jeden tedy vrátil policii a státnímu zastupitelství k došetření a teď jsme ho zmiňovali, je projednáván před soudem. Ty zbylé 4 případy a nakonec konstatoval ústavní soud, že v jejich případě postupovali orgány činné v trestním řízení správně a zůstaly teda odložené. Nicméně těmito 4 případy se ještě v tuto chvíli zabývá Evropský soud pro lidská práva, aha, na který se obrátila zmocněnkyně obětí Adela Hořejší s Pavlem Úlem, kteří vypracovali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A jak mám čerstvě vlastně potvrzeno, tak už se prakticky čeká jen na vynesení verdiktu, tedy bez toho, aniž bych jakkoliv předjímal to, jak ten soud rozhodne, je ještě možné, že se některé z těchto případů tuzemským soudům na stůl dostanou a budou se jimi zabývat. To znamená, je ještě možné, že Dominik Feri kvůli některým z těchto případů stane před soudem.
1: Dobrá, no tak Tomáši, tři věci budeme teď v kauze Dominika Feriho sledovat, totiž kdy se vrátí na Teplický okresní soud ten případ žádosti o podmínečné propuštění. Druhá věc je, jak dopadne obvodní soud pro Prahu 3 v případu další obžaloby z dalšího znásilnění a taky budeme čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Všechno budeš určitě sledovat právě ty a posluchači a čtenáři i rozhlasu se to od tebe dozví. Moc díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Pika z webu irozhlas.cz, který se zajímá o případy exposlance Dominika Feriho. Já jsem se ho ptal na to, jak to nakonec bude s tou jeho žádostí o podmínečné propuštění a taky s novou obžalobou, která ho viní z dalšího znásilnění. Nový týden, nové epizody, jedna z nich se určitě bude věnovat pražskému derby, které se nedohrálo kvůli vniknutí velkého množství fanoušků na hřiště a napadení některých hráčů Sparty. Čekáme na tresty, o kterých rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Naslyšenou zítra.

0: Jeho zátiší s vázou a květinami měla ve své domácnosti snad každá česká rodina. Uznávaný malíř Václav Špála takových obrazů za svou kariéru namaloval stovky. Prohlédnout si je můžete v Pražském muzeu Kampa. A i když na první pohled působí dost podobně, v reportáži vás přesvědčíme, že každé dílo je jiné. Kdykoliv potřeboval peníze, namaloval obraz ve stylu slavného malíře a prodal ho jako ztracené dílo. Wolfgang Beltraki ale nakonec skončil před soudem. Dnes místo fals vystavuje svou vlastní tvorbu a vůbec poprvé ji přivezl i do Prahy. V Kultuře Plus nabídneme i další témata. Pozveme vás na výstavu věnovanou Arnoštu Lustigovi do Muzea literatury a upozorníme na projekt ZUŠ Open. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphreys. Londýnský rodák nahradí ve funkci Roberta Hanče. Proč si vybrali právě jeho, vysvětluje ředitel Českých filharmoniků David Mareček.
2: Pracoval jako šéf orchestru Mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně, kde jsme se i seznámili a od té doby podporuje Českou filharmonii, zároveň pro vztah k České filharmonii jako k orchestru.
0: Zámek Čechy pod Kosířem nedaleko Olomouce vystavuje obraz Josefa Mánesa Josefína. Je jedním z prvních českých obrazů s erotickými prvky. Možná právě proto patří k nejdiskutovanějším dílům českého umění. Až do 20. září ho má v zápůjčce z Pražské národní galerie Zámek v Čechách pod Kosířem, kde Mánes často pobýval. Začala rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek v Opavě, schátralého Blichrova paláce. Dominanta městské památkové zóny bude mít opravenou střechu a rozvody elektřiny. Je to zatím první část záchrany, protože kompletní rekonstrukce vyjde na 3,25 miliardy korun. Na všechno, co jste se kdy chtěli zeptat Napoleona Bonaparte, vám odpoví jeho virtuální avatar na zámku ve Slavkově u Brna. Je jednou z technologických vychytávek nové expozice, která tam je otevřená od tohoto týdne. Lidem přibližuje období napoleonských válek z pohledu císařů, vojáků i prostých obyvatel regionu, kde se konala bitva u Slavkova. V bývalých zámeckých konírnách čeká návštěvníky řada projekcí her i autentické předměty, které slavný vojevůdce používal.
3: On vždycky, když dlouho se nic neděje, tak takhle vyzve návštěvníky, aby přistoupili blíž.
4: Říká jeden z autorů expozice Petr Jon. Návštěvníky oslovuje Napoleon z obrazovky, která vypadá jako obraz v rámu a u ní je sluchátko jako ze staré telefonní budky.
3: Naučili jsme tu umělou inteligenci různým emocím, ať už je to vztek, překvapení, smích a tak dále. A záleží, jak ten dotaz je konstruovaný a podle toho je náležitá reakce Napoleona. A teď ten začal mluvit. Což je vstupenka od expozice, kterou teď skenuji.
4: Já si zvolím jazykovou mutaci český jazyk a teď už mluví Napoleon jenom ke mně do sluchátka. Císaři Napoleone, slyšela jsem, že ty úspěchy na bojovém poli jste si vymyslel, že to ve skutečnosti byla práce vašich důstojníků.
5: Nesmysl. Kdo šíří takové lži? Důstojníci byli skvělí, ale velení, strategie, ta jiskra, která rozhoduje bitvy, to jsem byl já.
6: Někdy je trošku jako takový příkrý. Většinou, když mu lidé pokládají nějaké nevhodné dotazy.
4: Říká historik Martin Rája. Dalším tahákem jsou podle něj autentické předměty, které Napoleon používal. Například jeho osobní šavle nebo nesesér, který použil i ráno před bitvou u Slavkova.
6: Kartáček na zuby, hřeben, břitvu, holicí, štětku. Pak je samozřejmě v případě Francouze nezbytná i vývrtka.
4: Skládací, to je praktické.
6: Ano, oni byli velmi praktičtí.
4: Všechny tyto věci zapůjčila Fondation Napoleon. Jen málo kdy opouštějí Francii. Na instalaci dohlížela historička Alaïs Kupry.
7: Je potřeba, aby ty předměty byly ve vitríně, která je chráněná, aby v ní byla stabilní teplota 20 stupňů a také vlhkost. Musím tady zůstat až do chvíle, než se ta vitrína zavře.
8: Zdravím vás, návštěvnictvo. Jmenuji se Vincent Kučera.
4: Jiný pohled na bitvu u Slavkova nabízí voják, který v ní bojoval, byl raněn a nakonec zemřel.
8: Narodil jsem se v Heršpicích.
6: Vincenc Kučera je takovým průvodcem tou expozicí. Vidíme ho potom i vlastně v té projekci věnované Slavkovské bitvě a sám ty události komentuje.
4: Samotnou bitvu lidé uvidí na velkoformátovém modelu, popisuje Petr Jón.
3: Na tom modelu Slavkovského bojiště budou promítány pohyby vojsk, jak to během té bitvy vlastně probíhalo, a na té vertikální projekční ploše bude hlavní film 13-minutový té bitvy samotné. Jsou to vlastně dvě spojené projekce, které navzájem na sebe navazují.
4: Spodní patro expozice tvůrci koncipovali jako interaktivní prostor plný her, které přibližují historii zábavnou formou.
6: Nabijete si dělo, zamíříte a střelíte kuličku. Teď jsem vystřelil málo.
4: Ukazuje Martin Rája.
6: Tady máme potom jakoby repliku pušky, takže si můžete i vyzkoušet, jak těžká byla puška. Připravíte, zamíříte a vystřelíte.
4: Podle Martina Ráji si ale na své přijdou nejen děti, ale i dospělí muži a ženy.
6: Pro ženy je tam tvůrci té projekce, tomu říkají Červená knihovna, je tam projekce o Napoleonově rodině. Manželky, milenky, děti, sourozenci, taková dynastická politika, takže to všechno tam uvidí.
4: Náklady na vznik expozice dosáhly zhruba 45 milionů korun. Cílem autorů nebylo oslavovat Napoleonovy vojenské úspěchy, ale připomenout i utrpení válk postižených lidí. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu Václav Špála patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil hlavně jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza a kytice pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků ve vázách či džbáncích maloval Václav Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořili jich údajně až 800 a v muzeu Kampa v Praze je jich 350.
9: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím všechno.
10: Jako taková síla v jednoduchosti, prostě naprosto nádherná práce s barvama.
0: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
11: Je to tak, a přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyte, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby. A dokonce i ty minulé výstavy nebo stálé expozice muzeí a galerií ty kytky trochu jaksi potlačují nebo ignorují. A ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý. Tam pak máme dva jeho portréty, kde vypadá trochu jako bankovní úředník. A on si od roku 1926 vedl soupis svého díla. Pečlivě si zaznamenával každý obraz.
0: A dokonce si je i známkoval počtem čárek.
11: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Toto hodnocení až jako do úrovně 4, tedy používal jenom první 3 roky, pak už mu vystačila jenom ta 3-stupňová škála. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. To bylo jeho jako privátní nějaké hodnocení, ale ten soupis je publikován už od začátku vlastně milénia, myslím, že v roce 2002 vlastně vyšel knižně a třeba aukční síně na něj běžně odkazují a zdůrazňují, jakou známku ten nabízený obraz má, ale sbírkové instituce vlastně to vůbec neřeší a nevědí, jako jestli mají tedy 2, 3 nebo dokonce 4. A my tady víme, že třeba tu 4 on udělil jenom 3 kyticím. 3 udělil 29 kyticím. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného, prostě byla to jeho vášeň, bylo to téma, které jeho zajímalo a fascinovalo.
12: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
0: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
11: A od roku 1933 si Špála poznamenával i přesné datum, kdy ten obraz namaloval. Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá, nebo jak s ní pracuje, jak jej trošku upraví, zastřihne, pootočí a maluje znovu.
13: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí, a teprve když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
0: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan. Citace je uvedená v katalogu k výstavě a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
11: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Že on si za tu kytici vždycky narovnal plátna se svými krajinami. Ostatně jedna kytice se tady jmenuje Vzadu 9 obrazů a někdy je to jenom detail, kde vlastně to nejde poznat. Vidíme tam jenom prostě les a hory nebo řeku.
0: A stezku, tady taky vidím a dva stromy a divoké nebe.
11: Třeba. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu. Jsou to obrazy oba dva z roku 28, čísla bezprostředně po sobě následující. A proč je dobré, že jsou tu takto vedle sebe, je, že ten obraz vlevo, ten z Národní galerie, je pak namalován znovu v levém horním rohu toho chebského obrazu.
0: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Ta modrá barva s tím červeno-modrým ubrusem a jsou tam i položené dvě knížky. To vypadá spíš jako obálka Špála.
11: Je to dopis Špálovi adresovaný na Podštejn.
0: A pod tím je knížka, tak ten výsek je vlastně i na tom obraze z toho Chebu.
11: Zajímavé taky je, že vlastně my z těch téměř 800 květinových zátiší jsme dokázali dohledat jich jen něco přes 300, že víc jak polovinu stále vlastně nevíme, jak vypadají a kde jsou. Mě také při přípravě výstavy, vlastně asi měsíc před zahájením výstavy, se stalo, že jsem měl komentovanou prohlídku, zmiňoval jsem tuto výstavu, načež dva lidi pak za mnou přišli s mobilním telefonem a říkali, my máme doma po babičce tohle, a ukazovali mi fotku Špálovy kytice, jednu z nich jsme si sem půjčili, protože...
0: Je to tady? Je to shodou okolností tady? Tady ty měsíčky Večbánu, vzadu krajina, ano. Rok 1944, 9.8. soukromá sbírka, ano.
11: Přesně tak, to je totiž jakoby nejmladší obraz, který se mi podařilo získat. On ten rok 44 byl v podstatě poslední rok, kdy Špála mohl naplno malovat. Potom v roce 45 píše, že trávil hodně času, vlastně, že obrazy sundaval z rámů, roloval, odvážel na venkov a po konci války potom zase znovu napínal zpátky na rámy, čili k malbě se příliš nedostal. Potom od léta 45 už byl vážně nemocný, takže toho mnoho nenamaloval a poslední vlastně obrazy z roku 46, ostatně i ten úplně poslední s číslem 1771 je květinové zátiší.
0: Že posledním Špálovým obrazem je květinové zátiší, je až symbolické. Právě kytice a kytky představují největší záběr jeho díla. Stačil přesvědčivý příběh, slavný podpis a obraz měl hodnotu milionů dolarů. Padělatel Wolfgang Beltraki dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jich původ nikdo nespochybňoval, až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se mezitím stal malíř, který vystavuje po galeriích celého světa, a reportáž ve výstavních sálech Obecního domu v Praze natáčel Martin Hrnčíř.
14: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
15: Wolfgang Beltraki.
14: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
16: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z šestiletého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
17: And all my paintings were accepted by all the big.
18: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu, po 33 letech tam visel vedle Picassa, další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
16: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
18: Už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Problém nebyl v tom, že bych se neuživil. Byl jsem prostě jiný. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké. Ale je to extrémně náročné. Musíte být malíř, restaurátor, rozumět vědě, pigmentum, všemu. Všechno musí být na 100%, jinak riskujete vězení. Dělali jsme to skoro 40 let a nikdy nebyl problém.
16: S nové abstrakce od Maxe Ernsta nebo pestrobarevné malby od Andrého Deréna. Nakoukat styl nejen těchto umělců nebyl pro padělatele žádný problém. Stačilo se volně vžít, jak sám říká, do obrazu.
18: Free method painting znamená něco jako free method acting. Vstoupíte do malíře nebo jako herec do jiné osoby, chcete být jako on, vniknete do jeho mysli a to je ten hlavní úkol. A v malbě to dělám úplně stejně. Když se tady rozhlédnete, uvidíte, že všechny obrazy jsou odlišné. Nemám rád opakování, nejsem stroj. Vytvořím třeba jen 10 nebo 12 obrazů ročně, ne víc. Přemýšlím, co je dobré pro příběh, co chci udělat a jaký rukopis tomu dám. Můžete tomu říkat styl, ale já to slovo nemám rád, nemám styl. Lidé se mě někdy na výstavě ptají, pane Beltraky, který obraz je váš? Říkám všechny, ale všechny jsou jiné.
17: They are different. Nearly all this art you see here.
18: Malby, které jsou na výstavě Božské příběhy, patří zákazníkům. Na tuto výstavu jsme si je půjčili. Není to jednoduché, lidé je prostě nechtějí půjčovat, bojí se, protože jsou velmi drahé.
16: Řada vlastníků ale zůstává v anonymitě. Podle dostupných informací jde o americké a evropské milionáře nebo miliardáře.
18: V mé profesi padělatelé mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Podívám se na obraz a vstřebám ten rukopis. Každý obraz si představuju jako pohyb barvy. Když to děláte pomalu, je to velmi těžké. Když rychle, je to jiné, levou, pravou rukou. Myslím, že je to i genetická věc. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz. Ne kopii, ale nový, který nikdo předtím neudělal ve stejném rukopisu.
17: I can paint and draw everything.
16: Wolfgang Beltraky o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v Pražském obecním domě až do září.
0: A v Praze můžete nově zajít i na výstavu do Muzea literatury Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje pořádající památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy nové vlny. Výstavou si prošel i Tomáš Maleček.
19: Dito. Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
20: Náctiletá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
19: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě proto svědectví ta hlavní tematizace.
20: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
19: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy, jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně to si uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
20: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy.

0: netní film.
1: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
0: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahu mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
1: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V této části kulturního magazínu vám nabídneme výhled do dalších dní a začneme reportáží Terezy Cedidlové. Kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v novém týdnu a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
4: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ, a asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem a teď ten rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů, to hraju v orchestru.
5: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
4: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi a tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kde je profesionál, hraje ve harmonie a dokážeme něco dát a povrstřečí mě dál.
5: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
6: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
5: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
6: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
5: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
6: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
5: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze.
3: Na 61. ročníku Benátského bienále se v těchto dnech představuje Česká národní galerie a Slovenská národní galerie společnou prezentací nazvanou Krtkovo ticho. Za nápadem stojí umělecká dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocko-Jusko, výtvarník Jakub Janca a umělec i kurátor Peter Sit. Pomyslnou ústřední postavou je vyčerpaný herec K., který desítky let stvárňoval postavu Krtka. Ve fiktivním příběhu je vyslán, aby reprezentoval Česko a Slovensko jako diplomaticky přijatelná, politicky neutrální figura, která ale zároveň stělesňuje výčitku, ticho či zmatenou identitu. Za Vltavou nemusíte nutně přijet do Česka, díky pražskému jaru si vás Vltava najde letos i v zahraničí. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanův cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24.

20 zemí a úvodní koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A ještě vás pozveme na tradiční knižní veletrh Svět knihy. Začíná na pražském výstavišti tento čtvrtek a bude tam až do soboty. My tam budeme také a o dění na největším českém knižním veletrhu vám budeme pravidelně podávat zprávy. Mějte se hezky, loučí se Michaela Vetešková, naslyšenou za týden.

0: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta. Je tady pro vás ta ligová 11. května vysílená v premiéře, to znamená přesně měsíc do startu fotbalového mundialu. Chtěl jsem si udělat radost takhle na začátek, tak jsem řekl tohle moje vyhraněné slovo, které doufám rádi slyšíte. Jde o fotbalové mistrovství světa, o kterém bude na radiožurnálu Sport za měsíc a pak také v dalších těch týdnech mluvit hodně. Pavel Horvá, kterého vítám.
2: Dobrý den, já jsem v mundialech hrál hroznou část, nebo velkou část mojí kariéry, byly to kopačky od firmy Adidas, se omlouvám, ale do dneška se prodávají. Jsou to takový ty černý s bílejma pruhama, měl jsem i různý barevný kombinace jiný a byla to vlastně pro mě nejlepší kopačka, protože jsem si ji obul a mohl jsem v tom hrát, což je velmi výjimečné.
3: To byla klokaní kůže?
2: To úplně nevím, toho klokana jsem nikdy neviděl, ale
3: byla to kůže.
2: Byla to měkká kůže.
1: No, tak Lukáš Michalík už se přihlásil o slovo, to je na mistrovství světa, přímo po cestu je za radiožurnál Sport, tak všechno se vyřizuje, je to složitá věc, viď asi.
3: Krásný den, všechno se vyřizuje, už by to nejzásadnější mělo být vyřízené. Těším se moc, bude to zajímavé i logisticky.
1: Ano, tak budeš moc za chvilku zase začít studovat soupisky třeba Jižní Koreji.
3: Jižních Korejců, ano, tam bude 8 kimů, takže...
2: No, a blé Spaňol?
3: Ne, španělský bohužel moc neumím.
1: A Mexiko, jar, to pak nastuduješ taky.
3: Jasně.
1: Dobře, no tak jo, takže se můžete těšit na mistrovství světa, o kterém se pochopitelně bude mluvit v různých kontextech. Doufejme, že především o tom, co se bude dít na hřišti, ale tak nějak člověk tuší, že to asi taky bude provázené některými různými věcmi, ale my jdeme mluvit o fotbalové lize a asi byste nečekali o čem.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Vzhledem k tomu, co teď se stalo o víkendu a co budeme řešit i v desítce, tak vás zvu do vysílání taky 221-552-222. Ta linka je otevřená, jenom prosím, jakým způsobem věcně třeba můžete popsat, co jste zažili vy sami v Ochozech v Pražském Edenu v sobotu, pokud jste příslušníky třeba jednoho z těch dvou táborů, které se tam potkali, doufám, že ne, utkali tedy, ale samozřejmě máme tady, koukám, už linku otevřenou. Tak jenom co se stalo, no Slavia Sparta, derby nedohráno a bylo to kvůli tomu, že tam 3,5 minuty před koncem vtrhli návštěvníci toho utkání, řada z nich ozbrojená, bych to řekl vlastně pyrotechnikou, došlo k napadení několika hráčů Sparty, k napadení kotle hostujícího sektoru tedy a vlastně k nakonec k ukončení zápasu všechno by měla vyřešit disciplinární komise, která rozhodne v úterý. Tak už nám voláte a můžeme samozřejmě dát prostor vám, posluchačům radiožurnálu Sport. Dobrý den, kdo je tam?
4: U telefonu Robert.
1: Roberte, dobrý den. Jestli můžete přímo na úško, já tam trošku slyším dozvuk, tak abychom byli...
4: Už jsem to stíšil. Výborně,
1: děkujeme. Pojďte na to.
4: Tak. Dobrý den ještě jednou, Robert, telefonel, Svapy, zdravím. Slyšíme se?
1: Ano, báječně, Roberte, povídejte.
4: Ahoj. Já jsem ten kolega od Pavla Horváta, taky řezník bývalej. Nicméně, jenom k tomu, co se dělo o víkendu na Edenu, je to velká škoda. A když jste požádal vlastně posluchače, aby jsme se k tomu vyjadřovali věcně, tak se věcně vyjádřím. A říkám si, co Slávě udělala proto, aby ta bezpečnost těch fanoušků byla zajištěna? Proč policie České republiky musela jednat z vlastní iniciativy? Proč nebyla domluva s policií České republiky tak, aby v případě těch oslav, protože bylo zcela zjevné, že Slávě bude slavit titul, jo? Proč se neudělali nějaké případné kroky, aby ti fanoušci byli fakt chráněni? Jo, a ne potom vyjádření vedoucího bezpečnostní agentury nebo bezpečnosti na stadionech pana Bíčka, který zadrhával koktál ještě víc než já. Proč k tomu došlo? Proč nebyla zajištěna bezpečnost hráčů, realizáků? Proč tohle všechno se dovolilo?
1: Rozumíme, Roberte, moc děkuju, omlouvám se, já do toho skočím, protože pochopitelně tohle je taky téma, které chceme probírat, neberte to nějaký projev arogance nebo něčeho, ale prostě je to jenom, abychom to trošku urychlili. Děkujeme moc, že jste zavolal.
4: Děkuju a děkuju za názor.
1: Tak Lukáši, my jsme vlastně včera mluvili s bývalým předsedou disciplinární komise Richardem Bačkem, tak můžeme rovnou pustit, co řekl právě k téhle otázce.
5: Oni prostě škrtají sirkami u stohu s vámi a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, tam se jedná o ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Tady prostě platí to přísloví, tak dlouho se chodí s pánem pro vodu, až se uchoutrne.
1: Pavle, to je přísloví, veď?
2: No, tak těch přísloví se na to hodí samozřejmě daleko víc. Takhle, já začnu ještě úplně od začátku. Takhle dobrý derby herně jsme dlouho neviděli a skončilo to naprostou tragédií vlastně, která zkazila náladu, myslím si, troufu si říct, jako 10 000 lidí, protože jednak slávisti chtěli slavit, jednak Spartani si myslím, že smířený s tím, že prostě Slávě ten titul získá, tak byli nadšený z toho, jak Sparta to derby odehrála. A i já musím říct, že jsem teda byl u televize a vlastně jsem seděl s otevřenou pusou a říkal jsem si, tyve, to není možný, jako to se mi zdá, to fakt jsme v pravěku a to, co se tam dělo, že samozřejmě teď teda se dostanu k posluchačovi, k Robertovi, který říkal o tom, já vlastně to taky nechápu, proč tam nebyli pořadatelé v jednotném šiku, jako i před tribunou Sever, i před ostatníma tribunama, bývá to obvyklý. Bohužel ještě pro nás jsme včera mohli sledovat titul Barcelony, jak se slaví ve Španělsku, že ty fanoušci chtějí vidět ty hráče na tom hřišti, ne zhluk fanoušků, který se tam jako s těma hráčema chtějí chvilku prostě na té ploše poplácat po ramenou. Je to prostě tak smutný, že opravdu, já jsem hrozně optimistický člověk, ale tohle mě jako zasáhlo vlastně jako nezávislýho, úplně mi to zkazilo vlastně i včerejší den. Musím říct, že vlastně všichni ty lidi, kteří třeba fotbal nesledujou, vždycky vědí, že je derby, tak teďka tohle prostě vnímají a je to obrovská ostuda a šílenost prostě.
3: No kde začít? No, jak zmínil Richard Baček, dá se s tím souhlasit, jde to samozřejmě jednoznačně za Slávii, to bezesporu slávisté jsou zodpovědní za bezpečnostní a pořadatelskou službu a jak už zmínil i posluchač, i vlastně Pavel, už ve chvíli, kdy se ti fanoušci začali srocovat 3-4 minuty před koncem zápasu u postraní čáry, tak jednoznačně mělo dojít k přerušení zápasu, protože bylo na bílé dní, že se něco podobného stane. A já si myslím, velmi stručně ještě, že by to zní možná trošku zvláštně, nakonec to dopadlo ještě lépe, než to dopadnout mohlo. To skutečně, pokud se nikomu nic nestalo, já takové informace nemám, nebo nic vážného, tak to mohlo skončit daleko hůře, když si třeba představím, že by Spartani v úplném závěru z rohového kopu vyrovnali, nedej bože, Jan Kuchta, na kterého mají samozřejmě slávisté spadeno, tak vůbec nevím, co by se tam dělo, kdyby slavil v bezprostřední blízkosti jich. A ani by je nemusel provokovat.
2: Já ještě řeknu jeden příběh, když jsme byli v Plzni jako asistent, tak jsme jeli na Spartu, která už v tu dobu vlastně byla mistr a bylo jasný, že se bude předávat ten pohár. My jsme tam 1-0 vedli, ale před zápasem bylo řečený, že v 90. minutě bez ohledu na to, co se bude v tom zápase dít, rozhodčí zapíská konec a zmizte ze hřiště. Protože se čekalo, že ty fanoušci tam prostě poběžej. Jo, ale tady samozřejmě to derby bylo tak v úvozovkách i fotbalově vyhrocený, že vlastně ten rozhodčí to udělat nemohl. Myslím si, že možná tam nějaká takováhle dohoda před zápasem mohla jako zaznít, ale vlastně ten zápas probíhal tak, že jednoznačně to udělat nemohl a já souhlasím s tím, co říkal Lukáš, prostě vlastně nechápu, i kdyby Sparta vyrovnala, proč tam ty pořadatelé nebyli, i kdyby se titul neslavil a ty fanoušci na to hřiště nechtěli vběhnout, tak vlastně nevím, proč tam nebyli. Samozřejmě chápu tu spojitost se zásahem policie České republiky, že vlastně musí čekat až teprve na to, když to ty pořadatelé nezvládají, ale tady vlastně tam bylo pár
1: Já jsem
2: lidí,
1: počítal který... vesty a tam bylo zábránou vlastně, kterou hájil pak v té druhé půli Markovič 18 vest, pokud jsem počítal.
2: A ještě teda dobře. Jeden postřeh, byly žlutý vesty a pak byly ještě červený vesty. Já nechápu vlastně, když máš jako klub vlastně v klubovém znaku červenou, což fanoušci, většina z prostě slávistů je červeno-bílý, tak jako s červenou vestou tam toho moc jako nezachráníš.
3: A jednoznačné podcenění, jenom ještě velmi stručně, i kdyby tam bylo podle mě těch pořadatelů 30, tak je to málo, jsou to pořád pořadatelé, všichni víme, co je to za lidi, často nejsou nějak
1: tak,
3: jako extrémně jako vycvičení.
1: Tam byli my,
3: no víceméně, jako no, při vší úctě, tam zkrátka měli stát policisté.
2: No ne, budeš se prát s někým, nebo budeš tlačit někoho, kdo bude mít kuklu.
3: Jasně.
2: ty nebo já určitě ne.
1: Další volající do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
6: Dobrý den, u telefonu Petr z Prahy. Já krásně navážu na to, o čem jsme se právě bavili, protože to selhání, ke kterému došlo v sobotu, já jsem tam byl, já jsem fanoušek Slávě, já jsem byl i aktivní fanoušek, chodil jsem na tribunu Sever, takže vím přesně, jak tam ty věci chodějí. To, co se stalo, ten útok na hráče Sparty a na hostující sektor, to byla naplánovaná věc. To je taková hanba pro celou Slávy, že to, co musí teďka, pro celý český fotbal, že to, co teď musí přijít, je radikální změna v tom, jak se staví český fotbal, celá EFA, celá společnost k těm druhům lidí, které ten stadion chodí. Takový lidi prostě nemají absolutně na stadionech co dělat a musí přijít taková změna, jaká nastala v 80. a 90. letech v Anglii. Jinak budeme navždy zamčený v tomto cyklu uvolňování, směřování, zlepšování a zhoršování a nic jiného neposune ten český fotbal jako prostě tvrdá perzekuce a změna celého toho prostředí. Tak já vám přeju krásný den a doufám, že tohle je dno, od který se nejenom Slávy, ale český fotbal odrazí. Děkuju.
1: Děkujeme za zavolání. No, pochopitelně to nějakým způsobem teď můžeme oglosovat a porovnat s minulostí, protože se stalo už, když Slavia slavila titul, že tam nějakým způsobem třeba fanoušci zůstali kolem toho hřiště a nevyběhli tam. Byla to rok 2017, zápas se Zbrojovkou na Strahově. Minulý rok s Baníkem, když končila nadstavba, oni taky slavili titul, všichni zůstali v ochozech, než se postavili tam ty zábrany, ale teď proti Spartě, jak říkal Petr, naplánovaný útok na
3: Já začnu a budu stručný. Já bych vlastně i pochopil svým způsobem, kdyby tam ti fanoušci vběhli, opravdu si mysleli, že je konec, slavili by, dobře, dostali by pokyn, běžte pryč, odešli by. Může se to stát, ale ti fanoušci tam nešli slavit titul, podle mého názoru, protože ten útok vlastně na ty Spartany byl jednoznačný. Okamžitě hrst fanoušků ke kotli, naházet světlice, inzultace vlastně Jakuba Surovčíka. Nemůžu věřit tomu, že slávisti prostě chtěli slavit titul.
2: No tak tohle ještě jako horší, než to bylo.
1: Reakce, která přišla ze Slavie, uzavření tribuny Sever, jak řekl Richard Baček vlastně včera pro Radiožurnál Sport, bývalý předseda disciplinární komise. Už se to stalo v minulosti, že tribuna byla uzavřena, ale i tak vlastně došlo k tomu, že se fanoušci přesunuli jinam. Dokonce házeli pyrotechniku přímo do sektoru hostů. To, že Slavia udělila doživotní trest pro návštěvníka, který v Edenu vstoupil na hrací plochu a napadl brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, je věc, která musela přijít, když ho identifikovali. Teď je samozřejmě na snadě, kdo za to všechno má nést odpovědnost a kdo má složit funkci. Kdo nebude hrát za Slavii, o tom se pobavíme, to už bude čistě ta sportovní stránka. Teď je samozřejmě otázkou, zda má skončit jenom šéf bezpečnostní agentury, jak o tom mluvil Jaroslav Tvrdík už dříve vlastně i v rozhovoru pro odbor Přátel Slavie. A nebo zda nemá náhodou i Jaroslav Tvrdík, co by předseda představenstva a člen výkonného výboru Fotbalové asociace Česka složit funkci a odstoupit.
2: Tak já...
1: Nebo chtěl bys to po něm, teď jsou prostě doba gest, evidentně jsou to gesta, i která plnou ze Slávie, můžeme čekat opravdu tvrdý verdikt od disciplinárky a jestli náhodou nepřichází chvíle říct, Jaroslav Tvrdík by měl odstoupit.
2: Já jenom asi můj názor bude samozřejmě zajímavý, nicméně já se furt považuji jako za odborníka na to, co se děje na hřišti, jo. A tady to prostě i pro mě je tak nepřehledný. Vlastně jako šéf nějaký agentury, která zajišťuje pořadatelskou službu, tak evidentně ta pořadatelská služba tam nebyla jenom v sobotu, že jo. Tady je tam asi několik let, většinou tak bývá, že jsou to dlouhodobé smlouvy. Tak jestli jako až teďka jsme zjistili, že to dělají na prd, vzhledem k tomu, že tam vběhlo jako stovky fanoušků, tak si myslím, že to je taky jako trošku pro mě záhadný. To, jestli by měl skončit pan Tvrdík, to asi já vůbec nemůžu rozhodnout, protože, nebo rozhodnout, ani na to vlastně nemám názor. Já čekám, až si z toho vyvodějí ty důsledky sami, jaký tam budou rozhodnutí, teď neberu jako hráčskou kabinu, ale v tom klubu, jak se to stane, jestli se tam postaví v oplocení, aby ty fanoušci tam nemohli, jestli tam bude o stovky pořadatelů víc, nevím, je to tak nešťastný celý, že fakt jako já si myslím, že ten vývoj se může měnit nechci říct každou hodinu, ale asi každým dnem. No.
3: Já to řeknu takhle, Jaroslav Tvrdík je samozřejmě zásadně zodpovědný za tu situaci, protože je to vrcholný představitel Slávie. On samozřejmě často kryl ty prohřešky fanoušků, platili se pokuty za fanoušky a nejde jenom o ty fanoušky, jde samozřejmě o to celkové nastavení a Slávie, těch disciplinárních přečinů. Tam byla celá řada, že jo, kopanec do kuchty v poločase přednedávnem, kdy vlastně mluvil o tom, že mu chtěl dát najevo jen, že by se měl stydět, což je vlastně jako absolutně jako na hlavu něco takového říct. Každopádně já bych čekal dva dny po tom incidentu, že přijde aspoň nějaká sebereflexe, jo, že i v tom rozhovoru třeba pro podcast Odbor přátel Slávie, že třeba řekne, jo, uvědomuji si, že já jsem za to zodpovědný, že zkrátka na tom nesu ten svůj podíl viny. Já neříkám nutně, že by měl rezignovat, ale aspoň minimálně tuhle sebereflexi bych čekal, protože to, že za to je zodpovědný, to je nespochybnitelné. Hmm.
1: Další volající do desítky, dobrý den.
7: Dobrý den, tady nestraný fanoušek Filip ze Šumavy. Slyšíme se?
1: Filipe, zdravíme, doufám, že máte na Šumavě krásně.
7: Máme. Líp než v Praze, si myslím.
1: Dobře, závidíme.
7: Helejte, vrátil bych se k tématu Slávy. Myslím si, že Slávie bohužel se trošku ocitá na takovým tenkým ledě a myslím si, že tímhletím určitě ztratí strašně nestranných fanoušků, který to ty Slávy tak nějak jako přejou. A myslím si, že zatím jako trošku i realizák, protože neustálí jako odlehčování průsadu hráčů typu Douděra, Chorý, toto předvádí, to je prostě, to je šílený. A myslím si, že plno těch diváků, co tam bylo, před 10 lety nevěděli ani, že nějaká Slavia je. Myslím si, že jo, že to jsou fanoušci, kteří jsou tam tak 5 let a nezažili takový ty poloprázdní tribuny, kdy pan Škoda hrál ještě stopera. A myslím si, že Slavia by si to trošku měla uvědomit, vrátit se trošku, protože mi přijdou dost namistrovaný a je tam jako razantní změna, jak v hráčích, tak v realizáku bych tam tak jako viděl. Děkuju, mějte se hezky.
1: Děkujeme, zdravíme na Šumavu. Pochopitelně tady celá ta kauza nedohrané derby pražských S v sobotu v Edenu otevřela další témata, která se týkají i toho, že vlastně stále jsou na fotbale k vidění ty různé pyrotechnické eskapády. Zase, když budu citovat Richarda Bačka, který se včera vyjádřil pro naší stanici, tak kluby potřebují podle něj podporu i v oblasti legislativy, která v tuto chvíli chybí, zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Podobně mluvil i Ondřej Kasík, ředitel komunikace AZ Sparta Praha v neděli na radiožurnálu Sport a vlastně přiznal, že neumí zamezit tomu, aby byla pyrotechnika pronesena na stadion.
2: Já bych k tomuhle jenom, já mám kamaráda, který se v tom pohyboval, tady v těch policejních věcech a vlastně my zakážeme na Silvestra střílet ohňostroj někde na náměstí nebo jako v obydlených zónách a na stadionu, kde je to zavřený, tak vlastně dovolíme někdy jako i úmyslně, že aby to choro bylo hezký, tak tam dovolíme jako používat petardy, které jsou schopný, on mi to nějak vysvětloval, že jsou to nějaký stupeň toho, tý jako zbraně, nebo abych to, nechci to úplně jako říkat konkrétně, ale prostě dovolíme takovouhle věc v zavřeném prostoru, kde vlastně jako je to nebezpečí tak veliký, že to někam vylítne, že to je neskutečný. No.
1: Abych doplnil Ondřeje Kasíka, on říkal, že právě třeba na Letné je to zakázáno používat pyrotechniku i místní vyhlášku vedle toho, že to zakazují ty fotbalové řády, ale on to myslel tak, že vlastně nejsou schopní to nějakým způsobem potírat kvůli tomu, že se nějak rychle musí naplnit stadion.
2: To je zase ta výmluva, jako, tak my máme kamery, máme jako velmi dobrý kamery, já jsem sám byl svědkem, že vlastně fakt najdeš jednotlivce na těch 70-100 metrů, prostě najdeš jednotlivý v obličej a prostě bohužel tak je to zakázaný, tak ty lidi musí dostat nějaký trest.
1: Ale samozřejmě to Ondřej Kasík přiznal, že jsou schopni rozeznat.
2: Kdo to tam přines, tak jestli ty jsi to zapálil a držíš to, no tak jako seš ten viník ty.
3: Samozřejmě spekulujeme, ale opravdu věříme tomu, že ti fanoušci pronášejí pyrotechniku na stadion. Nemůže to být třeba tak, že ta pyrotechnika je tam prostě připravená už jako několik dní před zápasem. Nevím, ale z mého pohledu se to nabízí.
1: No, každopádně, abychom tady to nějakým způsobem jako...
2: Že to tam jako vyrábí, jo.
3: To snad ne.
1: Abychom tomu dali nějaký rámec, tak prý by tedy musely být změněny zákony, které by posílily pravomoci pořadatelských služeb, nebo by došlo ke zřízení databáze problémových fanoušků. A jak zmínil v našem vysílání právě zmíněný Ondřej Kasík, tak je to i v moci politiků, nebo hlavně v moci politiků.
8: My v tuhle tu chvíli nemáme v rukou jako akciový společnosti plný nástroje například k nějakému funkčnímu vymáhání klubem udělených zákazů vstupu. Nemůžeme používat například face recognition technologie nebo jiné identifikační technologie pro vstup fanoušků na náš stadion.
1: Volejí nám další posluchači do desítky.
2: Tohle je jasný, že tohle se musí stát, prostě musí ty kluby mít ty pravomoce samozřejmě s nějakou koordinací těch bezpečnostních složek, protože jako jinak ty fanoušci samozřejmě můžou jezdit na venkovní zápasy nebo to, je to v Anglii samozřejmě se to posunulo. Myslím si, že tahle událost, nevím jestli bohužel nebo zaplať pámuch, ale musí ty zákony vzniknout, aby to mohly ty kluby používat.
1: No v tomhle kontextu bych říkal zatím zaplať pámuch, protože v Anglii tam byly případy, že došlo jasně ke smrti mnoha lidí po nějakých různých těch excesech a tragédiích, že se teprve pak sáhlo nějakým velkým opatřením, tak v Česku máme to zatím, řekněme, v tomhle kontextu. Další volající do desítky, dobrý den.
9: Dobrý den, Zdeněk z Prahy. Já bych byl rád, aby tahle šílenost, která se stala, která nebyla jako z čistého nebe, tak aby opravdu vedla k tomu, aby se začaly věci řešit, ale úplně od prvopočátku. A myslím si, že když vidíte Slávy v posledních několika letech, není to jeden rok, dva roky, jakým způsobem realizační tým funguje. Konkrétně, když si vezmete pana Humštackého, který 5, 6, 8 let nepříšetně řve od prvního hvizdu. Já jsem měl permanentku na té straně za slavistickou lavičkou a musel jsem si ji přendat na druhou stranu, protože už jsem odmítal poslouchat ty jeho výlevy neustálý. A nikdo nikdy vlastně ho neumravnil. Teď měřím hodně na vedení Slávě, ale i třeba rozhodčí si to nechávali líbit, nevím, asi mají nějaký pokyny dělat, že jsou hluchý. A když se vezmete, když přišel pan Trpišovský, jeho realizační tým, jaký fotbal hráli, bylo to důrazně intenzivní, ale byl to fotbal, na který lidi chodili rádi. Ten fotbal byl úspěšný v Evropě, zatímco posledních několik let se na to vůbec nedá koukat. A to, co se dělo na hřišti, teď nemyslím to, co se dělo v hledišti, ale to, co se děje na hřišti posledních dvou letech, to znamená opakovaný excesy pana Chorýho, nepříčetný Honza Bořil, douděra, který působí jako když běhne na trávník, tak působí jako, že se přepne do jiného módu. Sport jsou emoce, já s tím souhlasím, ale tohle je moc, ale začíná to podle mě už v tom realizačním týmu. A když si poslechnete občas pana Houšteckýho na tribuně, tak se vůbec nemůžete divit, že ty hráči potom úplně zblbnou. A odstavení pana Chorého a pana Douděry považuji za jenom populistický krok, protože oni jsou tak trochu obětí, byť samozřejmě i velkými viníky, ale trochu obětí. A tím se radikalizuje i to, co se děje na tribunách. Pyro je tam pokaždý, všichni super, Slávě má skvělé fanoušky. Ano, je to úžasný, ale proč pyro? Já si jezdím v posledních letech bavit na fotbal na Bayern Mnichov a tam se jí 75 tisíc lidí. Jejich hlavní tribuna má kapacitu možná takovou jako celý Eden. Udělají nádherný choreo a nevidíte tam jedinou ani prskavku, natož dělbuch, dýmovnice a podobně. Čili je potřeba zkultivovat celé to prostředí. Ono to není jenom o Slávy. Ono to, co vidíte, a to naštěstí vidím jenom z televizních záběrů. Vy máte občas možnost být u těch laviček a víte mnohem líp, co se tam děje. Tak když vidíte, co, jakým způsobem trenéři, realizáky vyskakují, nejenom hlavní trenér, ale maséři, já nevím, kdo všechno, tak jakým způsobem se tam chovají, tak to je něco tak šíleného, že je to ostuda. A nemůžeme se potom divit, že lidi se chovají jako zvěř. Děkuju.
1: Děkujeme vám za telefonát, za vyjádření
2: názoru
1: a hlavně taky svědectví, co by opravdu fanouška Slávy, který tohle zažívá na vlastní kůži.
2: No, já si myslím, že tohle bylo jako vyčerpávající, v podstatě tam byly všechny názory správně a dá se s tím souhlasit.
1: Jenom bych se tě zeptal, jsou v tom opravdu tak extrémní třeba příslušníci realizačního týmu Slávy?
2: No, já si myslím,
1: vymykají se natolik české lize?
2: Já si myslím, že to je, samozřejmě teď je to víc vidět. Slávie, Sparta, samozřejmě tam kde ty emoce, jako kde ty návštěvy jsou největší, tak samozřejmě ty emoce jsou největší, takže logicky Slávie, Sparta, ale není to i výjimkou prostě u těch ostatních klubů, to je normální, že to, ale je pravda, že je potřeba už teďka to umravnit, velmi umravnit.
1: Já jsem vlastně v tomhle kontextu v sobotu koukal na utkání Teplic s Baníkem o záchranu, o život, o přežití v první lize. Podívejte se schválně na záznam v televizi, 71. minuta, míč do autu, míč pro Baník, mířil na Zdenka Frťalu. Co udělal Zdeněk Frťala? Chytil míč, předal ho Baníkovci v klidu, ještě ho poplácal, tak hraj. Jde to i v klidu.
3: Jasně, lidsky, ale obecně jo? Potřeba říct, samozřejmě emoce k fotbalu patří, není to problém jenom Slávě. To,
1: ne, ale tyhle nepatří, to jako ty emoce patří, ale tyhle ne.
3: Tyhle
1: a to prostě musíme rozlišit.
3: Tyhle určitě ne, jako takhle, já si myslím, že místy už to je taky za hranou, jo. Místy už to je taky za hranou, ty výlevy, další věc, Pavel o tom mluvil několikrát, co si rozhodčí nechají líbit. Určitě jsem přesvědčený o tom, že následně zkrátka ty emoce, které vnímají ti hráči z lavičky, tak prostě to přenesou na to hřiště, to je podle mě evidentní, já to vidím u Davida Douděry jednoznačně, ten když přišel z Mladé Boleslavy do Slavie, tak byl úplně jiný hráč, nemyslím fotbalově, ale mentálně. A to, že se může potom radikalizovat i ta část fanoušků, já tam tu korelaci vidím.
1: Já si úplně netroufám souhlasit, protože se ho pamatuju ještě z Dukly a prostě to, že se chová jinak na tom hřišti, už si člověk všimnul v Dukle, jo? Takže tam se možná třeba něco trošku...
3: Já si toho nevšiml.
1: Dobře. No, ale jsou hráči v tomhle specifičtí a u Davida Douděry si myslím, že prostě každý jsme trošku jiný a v tomhle prostě se to u něj spíš asi, jak se to říká, no, trošku vyhrotilo.
2: Já ještě jeden názor. Samozřejmě ty nemůžeš mít v týmu, teď řeknu, 10 Davidů Zimů, který mají poker face prostě a málo kdy jako bude jako vulgární, a já nevím, já ho neznám, ale málo kdy se bude projevovat tak, že bude někoho držet za dres a že se bude strkat a že bude nadávat. Samozřejmě, když bude hrát, tak to bude řezat, to je v pohodě, ale ty nemůžeš mít 10 těchto hráčů, jo, takže logicky v každém tom ústu, teď mě napadá v Plzni je Červ, který ho taky jako častokrát kritizujem, že prodává to, když mu někdo šlápne na nohu, ale ty hráče takovýhle potřebuješ mít prostě v tom ústu. Samozřejmě je potřeba mít nějakou, ne hranici, ale strop toho, co je možný. Jako není možný, aby Tomáš Chorý, teď se k tomu můžeme jako pomalu si dostat,
1: jasně.
2: Prostě aby Tomáš Chorý v podstatě dostal 3 červené karty za 3 měsíce a tomu ještě nějakou odpustili. Já už jsem to říkal někde, já jsem se ho zastával, tohle to, co se stalo teďka, souhlasím zase s posluchačem, že jsou on s Douděrou nějakým viníkem, ale jsou vlastně i obětěma tohohle, co se v sobotu stalo a vlastně tím vývojem, jak to probíhalo, že vlastně nepřišel hned po té první červené kartě nějaký jako výrazný trest, vím, že dostal, já nevím, 6 zápasů.
1: Nebo, 6 zápasů, jo, no.
2: Ale možná, kdyby dostal 10, tak by si to uvědomil daleko líp, ale to už je kdyby, že jo, ale fakt je zarážející, že tohle to se děje a že ty kluci sami tu hranici vys Honza Bořil v Hradci, to je šílenost, ty vole, to prostě je vlastně, když se zatím ohlídnem, jo, že se jdeš prasit na rozhodčího, ty vole, že jako se, ho chceš atakovat na hřišti v zápase, to je prostě jako... To je vlastně neskutečný.
3: Ale pojďme si říct, samozřejmě od Jaroslava Tvrdíka to z mého pohledu byl populistický krok, protože vyřadil by je z týmu, kdyby Slávia ten zápas dotáhla a slavili by titul. No asi ne, že jo. Mám o tom velké pochybnosti.
2: Spíš určitě ne.
3: Tomáš Chorý.
1: A proč vyřazuje Davida Douděru, který se vlastně zachoval podobně jako Jan Bořil, že se tam prosil na 4. soudního?
3: Souhlas, jako já takhle. Já vlastně s tím nemám obecně problém, byť vidím, že hlavně Davida Douděru vnímám víc jako oběť. Jo. To, že se choval jako nesmyslně v podstatě, jasně, nebo to jeho chování je prostě na hraně nebo za hranou
2: takhle,
3: už jako dlouhodobě. Jo.
2: Řeknu tohle, jo. To, co tam zaznělo, nebo co jsem měl možnost číst, jako, tak vlastně za mě v kontextu těch věcí, které jsem slýchal na lavičkách, tak to vlastně není jako na červenou.
3: Ne, tak jemu to sečetli, určitě si viděl,
2: no, jasně,
3: i to prostě simulace, viděl si určitě tu teatrálnost, jak ano. Zkrátka měl křeč a odvalil se zpátky
1: na
3: hřiště.
1: Měli na špatné místě.
3: No, tak to prostě do fotbalu vůbec nepatří.
2: Zlejtku.
3: Ale
1: on měl jako mimo hřiště.
3: Ale takhle, nevím, jestli to je na to, aby ho vyřadili. Samozřejmě je to spojené s tím, co se stalo. Jak
1: a nevíme,
3: jak
1: co se stalo.
3: Jan Bořil měl těch prohřešků daleko víc, no, to si pojďme říct.
2: Další věc my nevíme zase, teď bylo po té poslední kartě, že jo, Honzi Bořila, a Tomáše Chorýho vlastně bylo jasný, že se něco dělo v šatně, jasně. Dostali pokuty a my nevíme jako interní rozhodnutí, teď já nevím, další prohřešek, ale normálně vás vyhodíme, mohlo to tam zaznít. Jo, mohlo to tam zaznít a ty kluci prostě tohle udělali, takže jako samozřejmě ty následky oni si ponesou a ten posluchač to řekl správně, prostě oni jsou viníkama, ale jsou vlastně částečně obětma.
3: Jako Tomáš Chorý, to mi hlava nebere, to je prostě třetí červená karta v krátkém časovém sledu, dostal dvě obrovské šance, vždycky se do sestavy vrátil a ty znovu dáš loket a ještě Sørensenovi znovu, prostě to je... Jak zmínil Jaroslav Tvrdík, tak v tomhle ohledu s ním souhlasím. Prostě on nedokáže ovládat v současnosti svoje emoce a na hřiště tedy nepatří. No.
1: Jenom vlastně v tomhle kontextu se také může vzpomenout na to, že před měsícem zhruba, když byla disciplinárka za předchozí s Jaroslavem Tvrdík, tedy s Tomášem Chorým, tak se ho Jaroslav Tvrdík zastával, že a říkal, že je tu společenská poptávka po potrestání Tomáše Chorého. Takže i tady možná Jaroslav Tvrdík, řekněme, chyboval hodně a to je možná další důvod,
3: otázku, proč by měl skončit ve Slavii. Jaroslav Tvrdík nebo i realizační tým v tomhle ohledu prostě tvrdě to odsoudit hned, jít potom víc, zkrátka jako není náhoda a toho mám rád, Jindřicha Trpišovského je mi jako velmi sympatický, ale prostě jako říkat po každém kontroverzním momentu u svého hráče, že jsem to neviděl, koukal jsem se na hru, jako... Nevím, no.
1: Dáme prostor posluchačům, protože bychom pak taky mohli užít na ten fotbal, který se hrál o víkendu, abychom na to nezapomněli, tak vítejte ve vysílání, kdo tam je, dobrý den.
10: Dobrý den, David z Prahy.
1: Davide, dobrý den.
10: Dobrý den, já taky chodím na Slavii, mám permanentku, byl jsem tam i sobotu. Souhlasím naprosto s tím posluchačem, co volal předtím, že to byla fakt otázka času, že ten trošku ta tribuna severní přenosla přes hlavu. Ale byl jsem teda v úžasu včera, jak jsem poslouchal pana Kasíka. Jak se snaží ze Sparty dělat oběť a takový ty řeči jako její, jako že dělají maximum, ať se podívají na Chorea Sparty, co se děje na Letné. A mi nikdo nevymluví to, že to není se souhlasem toho klubu. Protože jako mě prohledávají pokaždé při každé kontrole, zvedám i čepicí šiltovku, jestli nemám něco na hlavě. A potom tam vidím to pyro a každý zápas se vlastně se začíná o 5 minut později. Takže ten klub to musí vědět, že já na té tribuně. A opět začátek spožděný, tak další začátek spožděný, dalšího zápasu přece to nedopustím, jo, že tam je něco špatně. A ta Sparta to má to stejný. Jo, takže není jako, ta Slavia to už je extrém a ta Sparta se nebude jako pasovat jako oběť. To bych asi k tomu chtěl říct.
1: Děkujeme za telefonát, mějte se hezky.
2: No, s tím se dá taky souhlasit, vlastně je to logický, protože i my jako novináři, když jdeme, tak několikrát se musel ukazovat baťoch. Úplně si asi nepředpokládám, že někdo si dá 20 světlic jako do ponožek, takže dá se jako předpokládat to, že ten tichý souhlas těch klubů tam byl, samozřejmě po dohodě s těma klukama, ale myslím si, že tomuhle všemu prostě zase bohužel nebo bohudík po této události bude konec.
1: Já jsem studoval vlastně i v nějakých televizních materiálech záběry na tváře fanoušku Fedenu. Po tom, co vlastně se to celé nějak stalo, pak čekali, Spartani odjeli, slavisti si tam přiběhli rozcvičovat, to mi přišlo teda jak z nějakého takového toho katastrofického filmu záběry dronu televize OnePlay Sport nad Edenem a tam byla jenom ta jedna parta, která si kopala s míčem. No vlastně člověk si pak asi spíš uvědomí, co se stalo, protože tak ve finále jde o ty fanoušky, kteří tam chodí pravidelně, o ty děti, které chtějí svoje vzory, o ty rodiny,
2: který byly na tom hřišti, hlavně tam bylo jako, podle mě čtvrtina těch lidí, co byli na hřišti, byli jako mladiství.
1: Jasně. To je druhá věc, ale já jsem teď myslel opravdu v těch jako tvářích, nevím, čtyřletých, pětiletých, kteří tedy zůstali v ochozech a čekali, jsou tam rodiny, které tam chtějí trávit svůj čas, prostě svůj volný čas, aby byli třeba spolu a pak jim to vlastně zkazí tady, jak správně uvedla Slavia v tom prohlášení, návštěvníci toho utkání, protože fanoušci, to je úplně jako dehonestace toho, co znamená fanouškovství a trošku si říkám, že už jako dlouhodobě jsem sledoval tady nějakou tendenci toho, že fanoušci jsou víc než fotbal, samozřejmě jsou strašně důležití. Ono, ale dohromady to má nějak dávat smysl. Nesmí být jeden víc než ten druhý a prostě jako teď si myslím, že to teda přeteklo všechny únosné míry a je to hrozné poškození a slyší to posluchači i z těch svědectví obyčejných slávistů, kteří chodí pravidelně.
2: Bohužel, já teda samozřejmě vzhledem k tomu mýmu věku si troufnu říct ještě jednu myšlenku. Já hodně jezdím autem a musím říct, že vlastně ta agresivita těch lidí stoupá každý rok. To není prostě není jako některé situace nejsou normální toho, jak se lidi chovají mezi sebou vlastně mimo stadiony. A proto potom, když mají nějakou anonymitu v tom počtu, já nevím, kolik třeba na té tribuně Severy lidí, 4000, jo, v té anonymitě těch lidí si vezme šálu přes obličej nebo nějakou kuklu a myslí si, že je prostě možný udělat cokoliv. Je to na prd a samozřejmě ta doba je prostě jiná a myslím si, že asi to uzavřu. Bohužel nebo bohudík se stalo tohleto a myslím si, že musí přijít jasný opatření, co je možný, co možný není a co bude trestaný.
1: Tak volají nám další posluchači, tak ještě chvilku dáme tomuhle tématu, ale pak se vrátíme k fotbalu. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, Juraj.
1: Juraj, zdravíme.
11: Dobrý den, já žijem 20 rokov v Čechách, ale bude se mi lakší hovorit o svojom jazyku, tak poprosím o prepáčenie.
1: Nevadí, dáme titulky.
11: Já len by som chcel k fotbalu. Můj syn mal nedávno narozeniny, mal som lístky na derby oproti tribúne Sever. Já jsem strašně rád, že můj syn den zápasu mal horučku a na zápas nemohl ísť. Nevím si představit, že by som ho musel vystavit tomu, čo tam bolo. Ale úplne najsmutnejšia vec, ktorá sa stala, ja som dorazil večer domov, syn už samozrejme spal, ráno keď sa zobudil, prvá vec, ktorú mi povedal, tatíku, ja už na futbal nechci. Toto, čo sa stalo, je úplne tak smutné, katastrofálne, to nemôže vymysleť jeden normálny človek. A ešte by som chcel, ja som to včera napísal aj Pavlíkovi, bol to jeho taký obľúbenec Tomáš Chory. Skúste sa zamyslieť nad tým, Tomáš Chory, koľko dostal červených kariet v priebehu kariéry. Čo zákrok, to špinavosť. Tam nebol žiaden zákrok, že by bol pramenil z hry alebo niečo. Každý jeden zákrok špinavosť, lakte, peste do rozkroku. To je proste Tomáš Chory. A k Ďouderovi, viete si predstaviť, že by hral Tomáš Řepka ešte fotbal a Ďoudera by predviedol toto za autovou čiarou, jak skočil na ihrisko. Veď ten Tomáš by ho neprehodil za čiaru. Ten by ho prehodil za tribúnu.
1: Mé otázkou, jestli to je samozřejmě správné řešení pak k němu takhle přistupovat, ale rozumím asi vašemu rozhořčení i tomu, že váš syn byl smutný. Tak snad ho brzy povzbudíte, Juraj, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
11: Vy taky.
1: Tak tématem zůstává to, co se stane z hlediska disciplinárky, jaký bude tedy ten verdikt, jaké bude potrestání. Slavii hrozí kontumace v její neprospěch toho duelu se Spartou, ve kterém vedla 3-2.
2: Že jasný. Jako.
1: Jasně, pak hrozí uzavření stadionu nebo jeho části na 6 zápasů, to
2: a
1: je
2: proč,
1: vlastně maximum.
2: Proč je to jenom na 6, maximum
1: to
2: je 6.
1: To je tam dané, no. A pokuta až 10 milionů korun. Už vlastně hned po zápase zmiňovaný Jaroslav Tvrdík pro stanici OnePlay Sport řekl, že vzhledem k narušení zápasu naší vinou se dá očekávat ta kondomace, my s ní počítáme a taky s tím, že se situace v boji o titul zkomplikovala. Otázka úplně vedle je, zda ten titul teď aktuálně jako vůbec zajímá. A Spartě hrozí pokuta taky nějaká peněžitá.
2: Já teda se trošku jako hnu k fotbalu. Vlastně já si dovedu představit, vyhraješ titul a budeš ho přebírat před prázdným stadionem.
12: A to je hodně reálná
2: varianta. To je vlastně pro ty hráče, který můžeme se bavit o stylu hry Slávie, to, který celou sezonu jako dřeli, makali denodenně, podstupovali zranění, návraty, spoustu soubojů, spoustu cestování, tak teďka si to chtěli užít a vlastně ty dostaneš, pokud se to Slávii povede, ten pohár a budou tam podle mě možná jako maximálně rodiny třeba.
12: No, nebudou tam možná ani Tomáš Chorý a David Douděra, to se dá asi předpokládat. No já čekám kontumaci určitě, pokutu klidně na té horní hranici, takže 10 milionů a klidně plná pálka uzavření stadionu na 6 zápasů.
1: No a teď tedy ještě téma vlastně těch dvou vyřazených hráčů ze Slavie a jejich reprezentační budoucnosti. Blíží se mistrovství světa, Tomáš Chody nejlepší střelec aktuálního ročníku, otázkou zda ho někdo ještě ve zbytku té ligy překoná a David Douděra taky patřil do nároďáku. Pavle, jak myslíš, že to Miroslav Koubek teď vyřeší?
2: No, těžká situace, myslím si, že se to bude hodně komunikovat. Samozřejmě logicky, zase souhlasím s posluchačem, Tomáš Chody nepochopitelný, David Douděra asi sečtení všeho toho, co možná v tom zápase se dělo, ale i celkově. Otázka samozřejmě jako lidsky, asi teďka budu jako taky souhlasit s tím, že jako hele, oni tam nemůžou jet, ale máme jako zase ty hráče, teď si samozřejmě Láďa Coufal, výborný výkony v Hoffenheimu, ale máme někoho dalšího na tu pravou stranu třeba. Tomáš Chorý, prostě nejlepší střelec ligy, byť tady ty excesy jako jednoznačně poškodili jeho kariéru a vlastně celý teďka život v tuhle chvíli, teď se bavím o lidský stránce, tak jako máme někoho takovýhleho, máme nějakýho Chorýho, myslím fyzicky, aby jsme tam dali hráče, který má tyhle ty parametry. Je to otázka, musím říct, že to Mírovi Koupkovi nezávidím, musím říct, že jsem viděl záběry na Pavla Nedvěda po tom zápase a nebo po tom konci toho zápasu a tam bylo zděšení, podle mě jim běželo hlavou tolik věcí, který vlastně na tohle to všechno budou navazovat. Je to velká otázka a velká nepříjemnost.
3: Podle mě Tomáš Chorý s Davidem Douděrou nemůžou jet na mistrovství světa. Tomáš Chorý jasně, sportovní stránka, bez pochyby, 17 gólů, hodně platný útočník, zároveň ale třetí červená karta v sezóně, jak už jsem zmínil, prostě neumí kontrolovat své emoce a ty nevíš, nemůžeš se na něj spolehnout, že to neudělá znova na tom šampionátu. Tak to prostě je, bohužel může si za to sám. David Douděra už nebyl na baráži, jako samozřejmě nemáme zdvojeného Vladimíra Coufala, ale ten si myslím, že pokud bude zdravý, tak bude hrát všechno. David Douděra není jako klíčovým hráčem reprezentace a myslím si, že si zavřel dveře na šampionát tímhle. A další věc, i ta sportovní, že oni vlastně teď nebudou hrát už. Mm. Oni nebudou hrát, vypadnou z tempa a to je samozřejmě také přitěžující okolnost. Mm.
2: No tak, není to jako v hokeji, že pro ně udělají kemp.
3: No, to bohužel.
1: Tak jak uvedl Roman Jašek na svém Twitteru, to je statistik, historik fotbalové ligy, tak jenom pokud bychom to brali od roku 93, tak bylo to několik hráčů, kteří dostali tři červené karty za jednu sezonu, mimochodem i Pavel Nedvěd v sezóně 93-94, když vybírám ta nejznámější jména,
2: to
1: tak Jaroslav.
2: Promiň, Honzo, to jsem začínal a vlastně Pavel Nedvěd mi svojí červenou kartou otevřel dveře do k prvoligovému startu, protože Sparta už fakt neměla hráče, tak tam dali mě.
1: Jaroslav Šilhavý taky za Žižkov 97-98. No a naposledy kapitán aktuální reprezentace Ladislav Krejčí v roce 23-24. A ještě jedna poznámka, ta červená karta za údajné neplivnutí na dveha Tomáše Chorého byla vlastně, jsem tušil trošku i komisí rozhodčích, zpochybňovaná. No, anulovaná ne, ale řekněme trošku pochybně.
3: No jasně, tak oni mluvili o tom, že zkrátka se nedal prokázat úmysl, že je to plivanec, jasně, dobře.
1: Jo, tak jenom, že ono pak se něco napíše, pak už to máte zařazené v těch fotbalových análech a je to třeba pro někoho přitěžující
2: okolnost. Pojďme ještě aspoň trošku pochválit ten fotbal, jako který
3: já
2: se
3: já bych chtěl ale přece jenom ještě jednu věc, než třeba zapojíme dalšího posluchače, zase to vrátím na začátek. Jakub Surovčík, prostě ten příběh, co on musel zažít, samozřejmě, jak s přibývajícími hodinami vycházela na povrch další videa. Ono to pro některé fanoušky vypadalo z začátku, že ho napadení je, napadení rovná se politý pivem, ale viděli jsme z těch policejních záběrů, že to tak vůbec nebylo, že skutečně mohlo jít o zdraví.
2: Ne, to je hrozný. Já vlastně chápu to slovo, že seš v šoku, jo, protože ty vlastně chytáš fotbalový zápas, největší u nás, a najednou je dým. To bylo tak rychlý, vlastně bylo, já jsem viděl i záběr vlastně za jeho bránou. Vlastně to je tak fakt jako rychlý, to je, samozřejmě v té televizi to vidíš několikrát a ne, nechci zpomaleně, ale máš celý ten kontext, ten hráč je na té ploše, je to stejný, jako když na ten fotbal koukáš z tribuny, ale najednou seš dole, takže ty nemáš přehled, najednou dým, samozřejmě ty lidi kolem tebe, který prostě jsou v nějakým tranzu, jo, a teď ty vlastně víš zhruba, kde jsou šatny, no ale tam je spousta překážek, do toho dostal tím pivem, dostal tam nějakou pecku za krk, co bylo, to bylo taky vidět, jak po něm někdo něco hodil.
3: Člověk s dýmovnicí k němu
2: přiběl. Jo, a teď prostě seš dezorientovaný, napadený, byť nedostaneš jako pěstí do obliče, tak seš prostě napadený a už seš v tom šoku, jako, takže jako
13: tohle to musím říct, že vlastně je neskutečný a fakt jsem, já jsem seděl u té televize, teď teda se vrátím já na začátek, měl jsem otevřenou pusu a říkám, to není možný, to není možný, že tohle se jako děje a stalo.
3: V tomhle případě bych chtěl ocenit slavistického maséra, který se vlastně ujal Jakuba Surovčíka, byť soupeře a dovedl ho vlastně do bezpečí.
13: No. Hmm.
1: Máme tady dalšího volajícího do desítky, dobrý den.
14: Dobrý den, tady Jarek. Já bych chtěl jenom v první řadě ocenit, jak se tady o tom bavíte a bavíme i jako ostatní fanoušci a za jejich příspěvky, protože myslím si, že na nějaké české podcastové a YouTubeové a tam další scéně se tohle, nevím, jestli se někde fanoušci takhle můžou vyjadřovat, takže za to děkuju. A jenom k panu Trpišovskému, vy už jste to trošku nakousli, tak jestli by i on neměl převzít nějakou část odpovědnosti i samozřejmě za to, jaký fotbal teď hrají poslední roky, na který se moc dívat nedá, ale i za to, jak je ten jeho realizační tým je prostě v chování jako opravdu buranský a jako zákeřný a jenom se to skrývá na to, že jsou emotivní a podporují jako svoje hráče, ale trvá to tak dlouho, že jestli není na čase otázka, aby už ten realizační tým byl obměněný. A možná se tak trošku očistil ten klub tady od těchhle lidí.
1: Děkujeme za zavolání.
3: Já to přehodím na Pavla a pak se případně vyjádřím. Je vidět, že Jaroslav Tvrdík to vzal z jedné vody na čisto tím, že vyřadil z kádru Chorého a Douděru. Myslíš si, že dojde ke změnám i v realizačním týmu? Nebo tam může samozřejmě být ta obava ze strany Jaroslava Tvrdíka, že když budu tlačit na to, aby odešel Zdeněk Houštecký, aby odešel Pavel Řehák, že třeba přijdu o Jindřicha Trpišovského? Protože on je na nich hodně, hlavně na Zdeňku Houšteckém, je hodně závislý.
13: Já si myslím opravdu, že to bude mít jako den po dní vývoj. Jo? Už vlastně ve středu se, ne, zítra se hraje už?
3: Jo, zítra už se hraje.
13: Takže
3: Slavia až ve středu, ale už zítra se.
13: Takže já si myslím, že ono to fakt bude mít vývoj den pod ním. Uvidíme rozhodnutí, uvidíme. Já čekám taky reakce, četl jsem Davida Douděry nějaký vyjádření, který nevím, jestli psal sám, ale čekám i reakci Tomáše Chorýho, prostě nevím, jestli jako smutnou nebo sebereflexi nebo cokoliv, prostě čekám a čekám vlastně tohle to samý i od Jindry třeba, prostě protože myslím si, že ty fanoušci takhle, teďka zase tady bavíme o nějakým jako zásahu do realizáku, zase klobouk dolů před tím, co Jinda Trpišovský s těma klukama ve Slávy prostě dokázal. To, že teďka hrajou fakt jako poslední sezóny, tak jako bych řekl nelíbivý fotbal, to prostě k tomu patří, měli s ním úspěchy, takže logicky jako se ti nechce úplně jako najednou udělat řez a začneme hrát po zemi a budeme jako konstruktivní. Slávy to prostě vycházelo. Teďka si myslím, že je nová startovní čára, že pro ně vlastně je to i výhoda. Nevím, jestli budou změny v realizačním týmu. Teďka už jsou ty realizáky, takže máš 4-5 lidí pohromadě a ty spolu vlastně putujou. Takže dovedu si představit, že kdyby to fakt došlo k tomu, že řeknou, hele, Houšťa končí a nevím, Pavel Řehá končí, takže ten Indra třeba řekne, hele, ale tak já tady nemůžu být sám, já tady nemůžu být bez nich, já jsem na ně tak zvyklý. Teď neberme to, že křičejí u hřiště, ale samozřejmě mají nějaký povinnosti i co se týká jako tréninkového procesu, videí a nějakého hodnocení hráčů, mluvení s hráčima, takže není to jenom o tom to, co my vidíme kolem toho hřiště, ale samozřejmě ta práce těchto realizáků je daleko většího rozsahu.
3: Já to řeknu takhle, nečekám změny v realizačním týmu Slávě, ale vůbec bych se nedivil tomu, kdyby z toho nejvyššího patra opravdu sešel do kabiny i Pavel Tykač, protože i pro něj to je kardinální ostuda, jako pro majitele Slávě, a skutečně důrazně všem řekl, že prostě brzdíme a že nějaké jako buranské hulvácké chování už absolutně nebude tolerovat a že dá prostě naprosto poslední šanci, jinak budou létat hlavy i v
13: Já si možná myslím, že tohle prostě zaznělo při tom posledním, kdy jsme se dozvěděli, že Chora s Honzou Bořem dostali ty pokuty a že to tam bylo. Prostě kluci, to je konec a teďka už další.
3: Tak jestli
13: prostě,
3: už to zaznělo, tak
13: ne,
3: uvidíme.
13: Tak další průser jsou vyhazovy jako, a to možná teďka se stalo.
1: Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
15: Pánové, sportu zdar a formou zvlášť. Mám na vás takový dotaz. Co
16: tam bude nic tragédie, co se odehrálo na ty Slávy, ostuda našeho fotbalu, ale mám dotaz na vás tři pánové. Když jste byli trenér národního mužstva, dali byste pana Choravýho a pana Dougeru do národňáku, do té Ameriky, Kanady a Spojených států? Co vy na to, pánové?
12: Děkuji, to vlastně řešili, já bych je nevzal.
1: Já bych je vzal, vzal bych Tomáše Chorého. Protože Luis Suárez se hlásí teď po 18 měsících od konce repre kariéry do nároďáku opět a ten někoho pokousal během
13: několikrát.
1: A to na daleko větší scéně, než je Česká liga.
13: My jsme o tom mluvili, já si myslím, že to bude prostě ještě hodně jednání k tomu, jestli jo nebo ne. Souhlasím s tím, že David Douděra není klíčový hráč nároďáků, ale těch alternací tam moc není a Tomáš Chorý je prostě tak specifický, že tomu mužstvu fotbalově může pomoct. Musí k tomu přijít samozřejmě jednání o tom chování, tam je to bez debat, no.
1: Dobře, další volající, dobrý den.
17: Dobrý den, Jarda Klatovi.
1: Jardo, zdravíme.
17: Já bych měl takový dotaz pro dnešní vydání, teda dost off topic, ale jelikož vás poslouchám pravidelně většinou ze záznamu, dneska mám možnost se dovolat, chtěl bych se zeptat Pavla i vás ostatních, jak vidíte budoucnost Dana Bašulí na Plzni, protože sedět na lavičce a nechávat si zahrát jenom na posledních 10 minut, jednou za 5 zápasů mi přijde málo. Díky.
1: Jardo, já vám slíbím, že se k tomu vyjádříme. Ještě možná dáme prostor jiným posluchačům, pokud by měli aktuálně, dáme ještě 5 minut tohle téma, ale můžeme pokračovat ještě půl hodiny nad rámec běžného vysílacího formátu a stopáže, takže k Danovi Vašulínovi se, Pavle, určitě vrátíme. Nezapomeň na to. Ano. Jardo, děkujeme, zdravíme vás do Kletov, jak tam také říkáte rádi. Já to mám hrozně rád, tady to Ačko, tak se nezlobte. Každopádně další volající, dobrý den.
18: Dobrý den, tady je Marek. Já bych jenom k tomu drobnou poznámku. Já už jsem včera říkal při jedné příležitosti, když jsem volal k vám do rozhlasu, že Liga by toho měla využít jako šanci pro nějaký restart. Ale hlavně si myslím, že teď řadají na partnerech, jo, lidi i na vysílatelích třeba, aby řekli, že takovou soutěž nechtějí nebo tohle nechtějí, jakoby aby pomohli i třeba v tomhletom směru vysílatele, takže jako OnePlay, Český rozhlas třeba, jo? Že by říkali nahlas, že takovou soutěž nechtějí, je, že se to má změnit.
1: Rozumíme, děkujeme, tak já mám takový pocit, že možná tady trošku naznačujeme, že s tím úplně nesouhlasíme, co se stalo, ale možná ještě nějaké oficiální stanovisko přijde z naší strany.
13: A já souhlasím s tím, tak vlastně jsme to tady řekli, že jako teď je nejvyšší čas i pro ty zákony, upravit ty zákony tak, aby jednak ty fanoušci mohli být trestní.

0: den.
1: Dobrý den, tady Dana. Pánové, já jsem vás poslouchal celou hodinu a říkal jsem si, že jako nebudu dneska volat, že volám k vám dost často, ale docela jste mě nadzvedli odpovědi na tu poslední otázku toho pána, který se ptal, jestli byste vzali chorýho a Douděru do reprezentace. 2:1 vyznělo, že ano, ale celou tu hodinu tady říkáte o tom, že se do toho musí líznout, že prostě nebude, už se přestane ustupovat a najednou bychom jim těmhle těm dvou hráčům měli ustoupit. Za mě ne. A druhá věc, docela se tady bavím tím, jenom vám řeknu, já jsem rozhodčí, delegát na kraji a předseda jednoho okresu tady v České republice. Já jsem za 36 let byl na utkání fotbalové ligy 3x. Nebo respektive 2x a jednou poháru v Plzni MOL Cupu. Já se směju tomu, jak ty majitelé těch stadionu říkají, my nemáme legislativu na to oporu, aby jsme tady ty diváky tam nemohli pouštět. Já přece mají nějaký soutěžní řád nebo návštěvní řád, mají nějaký pravidla. Vy si přece nepozvete k sobě každých 14 dní do bytu člověka, který vám tam každých 14 dní něco zdemoluje. Ty kluby vydali takový peníze na opravy těch stadionů, že kdyby to investovali do pořádný zabezpečovací techniky. A já věřím tomu, že nepotřebujete mít jakoby, že můžete používat skenování obličeje, když k tomu nemáte to jméno. A když budete vydávat ty lístky nebo pernamentky na obličej a ten člověk tam takhle projde a vy na tom utkání dělá nějaký bordel, vy ho automaticky mu dáte stop a on přijde druhý za 14 dní znova k vám a ono tam ten systém nepustí. Za mě prostě to není jenom o legislativě. To se řeší 36 let a 36 let říká, že pyro není zločin. Za mě pyro zločin je, nemá tam co dělat. A chci říct, já jsem byl naposledy na utkání Plzeň-Sparta na tom MOL Cupu. A co se tam stalo? Fanoušci Sparty, Viktorky, po utkání běhli na hřiště a chtěli se rvát se Spartanama. Já tam byl se svým synem poprvý na fotbale, protože já ho tahám jenom na hokej. A jsem řekl, ano, tak jdu po 10 letech na fotbal s malým poprvé a už tady zase mě nikdo neuvidí. To asi tak tomu, jako prostě ta legislativa podle mě není potřeba. Kdyby ty oddíly investovali prachy doopravdu do toho zabezpečení, tak a že ty peníze mi teď vyjazou na vyrvaný sedačky a takovýhle různý věci. Promiňte.
0: Děkujeme za zavolání, za vaše svědectví na Radiožurnálu Sport, pochopitelně dál budeme pokračovat.
2: Já se ještě trošku budu bránit, já jsem nebyl úplně pro, aby jeli, ale myslím si, že to bude kolečko jednání, který prostě budou hodnotit jako sportovní přínos a lidský přínos. Sám teďka nevím, jako jestli ty kluci by měli jet nebo ne.
0: Dobře, já se hájit asi nebudu, já si myslím, že by Tomáš Chorý jet měl a myslel jsem, ty velké změny by se měly týkat hlavně toho, jak se chovají nejprve tedy fanoušci na stadionech. Tak, máme tady soutěž na Radiožurnálu Sport, protože 18. května budeme v Teplicích na desíce Pavla Horváta a bude tam s námi Antonín Panenka a taky Jan Rezek, takže budeme vzpomínat na příjemnější záležitosti a fotbalové vzpomínky. 50 let od zlata v Bělehradě. Jan Rezek vlastně teoreticky možná taky zabrousí k tomu tématu, které teď teda zvedlo pana posluchače. To uvidíme, co se probere. Ale máme tady dva vstupy a otázka je taková, jak se jmenuje fotbalista, který, myslím, taky nastoupil ve své kariéře proti Pavlovi za tým, který aktuálně slaví španělský titul a vlastně který si taky nějakým způsobem biznisově podílí na výrobě vín. Dneska slaví, myslím, že 42. narozeniny. Bývalý geniální záložník a technik. Nevím, jestli by Pavel tušil, ale číslo k nám do studia teda řeknu do té soutěže.
3: Nemá zkušenosti s japonským fotbalem?
0: Myslím si, že možná taky, no.
2: Jo.
0: S Viselem Kobe, ne?
2: No,
0: 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2. Je ještě vyšší než já, teda menší, nižší. No.
3: Teď můžeš vyzvat posluchače, který se ale bude chtít zeptat na něco.
0: Tak, teď voláte do soutěže 221552222, tak já využiju, že nám to tady přeskočilo, tak věřím, že opravdu volá někdo do soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady je Radek, Radku, České Budějovice.
0: České Budějovice, tak voláte do soutěže, kdo to je dneska slaví narozeniny?
4: Andrej Iniesta.
0: Výborně, tak.
4: Ale lístek se nechám dalšímu posluchači, jestli teda můžu, protože se tam určitě nedostanu. Děkuju za za
3: to
4: hru.
3: To jste udělal výborně. Budeme muset vymyslet další otázku, ale nevadí, pojďte se zeptat.
0: Vy jste chtěl zavolat kvůli dotazu, že jo?
4: Co mě, ano, co mě ještě docela

0: zarazilo, a zarazilo mě to hodně k tomu zápasu, to, co, jak se tam choval vlastně pořadatel, jak tam vleze na hřiště a začne tam řvát na, na hráče a vlastně ten, který by měl být zády, měl by krotit vlastně fanklub, krotit ten ultras, tak tam ještě řve na hráče a nikdo to neřešil, co vedení. A to nikdo neviděl, viděli jsme to všichni v televizi, viděli jsme to všichni v přímém přenosu. A to někdo jako nevěděl, že co se tam takhle děje. A pak druhá ještě otázka, nebo druhá připomínka. Pan Řehák, když řekne i u silvestrovského derby, že by nejradši zlámal všem Spartanům nohy, no tak to už je další kapitola. Děkuju.
1: Děkujeme za zavolání, zdravíme na jich Čech do Českých Budějovic, kde by chtěl žít každý, Pavle.
2: No tak Pavel Řehák už samozřejmě svojí jako takovou tu slavistickou duši a srdce ukázal několikrát, tohle to samozřejmě je hrozný, ale teď já nevím, co tam bylo to téma, jo, to jsem chtěl říct, toho pořadatele, já si myslím, že to bude jako pokračovat, že teďka tenhle ten moment, který my jsme všichni v televizi viděli, že tam prostě přelez pořadatel ten banner reklamní a blížil se tam Krejnešovi a k dalším Spartanům a něco na ně hulákal, to prostě je neskutečný a myslím si, že se to bude řešit. Prostě teď tohle není jako úplně to nejpodstatnější, ale samozřejmě myslím si, že na tohle slavistický nebo vedení slavistický na tohle taky jako to nemůže přejít.
3: Ono už se to v podstatě vyřešilo, protože dojde ke změně pořadatelské služby, jako to je úplně pochopitelné, neuvěřitelné, že prostě pořadatel jde řvát na nějakého hráče. I Andrew Irving tam byl, to vlastně nechápeš, ale zase zdůrazním, určitě se to neděje jenom, nebo nedělo jenom v Edenu.
1: Mm-hmm. Tak co do té soutěže teda, pánové, za otázku. Já bych možná se zeptal, jak se jmenuje hráč, který zapsal asistenci za Pardubice při svém posledním startu v české fotbalové lize.
2: Ano, to je hezký téma.
1: Abychom se mohli dostat taky třeba k nějakému jinému tématu toho víkendu. Tak někdo nám volá, já ho tady takhle v uvozovkách stáhnu, to číslo. Už vás máme, dobrý den, kdo je tam?
4: Ahoj, tady Petr.
1: Petře, tak kdo to je, na koho se ptáme soutěži?
4: Jo, to jsem neslyšel, co se to volá.
1: Jo, vy nevoláte do soutěže, Petře, no tak se zeptejte, vy jste něco chtěl říct, jo?
4: Jo, už já jsem chtěl jenom říct, že já jsem se bavil právě s kamarádem jakoby ze Slávě, co tam byl, a on mi říkal, že jeho tam pustili, nebo je tam pustili ty sekuritáci, že jim normálně řekli, hele, běžte, můžete tam jít, jo. Takže tam je fakt jako chyba asi úplně někde jinde, no.
2: To je jasný.
1: O tom jsme se vlastně bavili, že ta bezpečnost byla opravdu výrazně narušena, což je šílená věc a je otázkou, zda by za ní neměl nést odpovědnost někdo jiný než šéf bezpečnostní agentury, ale třeba nějaký vrcholný představitel Slavie v čele s Jaroslavem Tvrdíkem. Tak věřím, že třeba teď do soutěže už někdo zavolal. Dobrý den, kdo je tam?
4: To zase Petr, já jsem volal, mi to vypadlo.
1: No, jo, vy jste volal s námi teďkon.
4: Jo.
1: Dobře, Petře, tak vám moc děkujeme, že jsme se slyšeli po druhé, přejeme hezký poslech. Tak, pánové, zkusíme to ještě jednou. A
2: poslední
1: pokus. Poslední pokus. Dobrý den, kdo je tam? Dobrý den, halo, slyšíme se?
5: Dobrý den, ano, slyšíme se.
1: To není Petr.
5: Já do prkínka, já nevám na tu soutěž, sakra, taky jsem se chtěl něco zeptat.
1: Jo, to tak povídejte.
2: Tak se ptejte.
5: No, já jsem vlastně chtěl říct, že vlastně ten fotbal jako takový je za mě strašně nemocný. A já osobně si myslím, že tam je obrovská chyba i v té komisi, která vlastně rozdává tresty. Protože vlastně takový chorý, ten už měl dostat před 14 dny 10 zápasů a možná byl kryt. Já si myslím, že ta komise by měla rozdávat daleko, daleko tvrdší tresty. A to je ten můj názor, no, který na to mám.
1: Tak vám děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta. Mějte se hezky a jak jsem se tady dohodl s kolegy, jdeme chvilku zase na fotbal.
6: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Ta soutěž zůstává ve vzduchu, připomínám.
2: Soutěž zůstane ve vzduchu a já velmi napovím, bylo spoustu momentů, ke kterým se nedostaneme. Ale jeden moment byl, a bylo to poslední utkání Kamila Vacka, který končil svoji prvoligovou kariéru asistencí, což je fakt jako zajímavý. Udělali to v Pardubicích zajímavě, dali ho jako kapitána do prvních minut toho zápasu, stačil nahrát na gól a pak střídal, bylo to hezký a zase je potřeba říct, že já jsem, ne, je potřeba říct, rád bych řekl, že že jsem s ním vlastně hrál, když začínal mladý, vrátil se z Itálie a musím říct, že jsem i v předzápasu